0: to lásko vážne relí poslední.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítě Troníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak si lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódia a pozor, pořád přitom zůstat srozumitelný i těm nejzarytějším kotlíkářům. Magii skupiny Epidemie se dnes budeme věnovat. Jejich šesté řadové album Do sebe, vydané a pokřtěné v roce 2025 u příležitosti

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z Táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písňové nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chantre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folkroku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tématickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla a o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět sehrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném Neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, být zvukově chlupatější než moderně vymazlané nahrávky Dalibora Cidlinského v jeho studiu Epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. Ale tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

kam utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví prout, je ti zima a ty se ztrácíš.

Nemá cenu modrovat o tom, jestli epíci na novém albu Do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel, to album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to Přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertěčky, jako 50-tník to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešení v playlistech proudových rádií, protože není pravdou, to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle od Epíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: to bylo moudro od Cefura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomuhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. Ha? To není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí Epidemii zasažen Vítěz Raníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
3: Ahoj, ahoj, tobě i posluchačům.
2: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
3: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
2: Jo, jako že to bude zima.
3: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
2: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné uvést z 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu. Takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle. To se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekl Jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem. Bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
0: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
1: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou? No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech clown a komik. Jo, že
0: v jakém smyslu?
1: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
0: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to samý.
1: No a to je...
0: A já myslím, že ne.
1: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma, ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
0: No ono, jo. Já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na komik, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
1: Samozřejmě, pak může být slovo komik, se dá přeneseně říct i na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik v nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, no, je takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
0: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
1: Ano, vypadá.
0: V dnešní době, kdy oni se bojí teda dosti.
1: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
0: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
1: Ano, ano.
0: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
1: Výborně.
0: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jan Verech proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den pane Kepko, dobrý den Patriku i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc. Ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk. Zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho. A přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám. Děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Ogařím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: A tady Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku. U nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano. Děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha se dostáváme k Pepovi Náhlovskému.

0: vydání o Popelce.
1: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Netradiční pohádka v podání Pepy Hálovského, tedy verze ano. Slavné Popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
0: Slavná rodina, rodiče. Vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasu, když jsme v rádiu.
0: Ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav. A sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo? Potom už na kazeta. A pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
0: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Tak vyjel nad les, jo,
0: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo ježibaby, nebo jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku. Mm-hmm. Takže to bylo...
0: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
0: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známé z těch pozic. Že
0: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
0: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo?
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
0: Jo.
3: Jo. Ano.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí Pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Květku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Humoriáda. Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluveni. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to, aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím a lecos jsem zažil jako návštěva.
1: Mhm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky.
1: Byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenuli jsem jako naprostý neználek, dostával první školení, jako, teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by se šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, to bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak byl takový mlha a pak jsem se probudil, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď se zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii teda, pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské, já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty blabrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozný a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil dokonce, ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říká, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano. Ty metody jsou akorát byly složité, nešlo to, co jde dneska, že jo, dneska zmíním.
1: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a ten je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor. Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy,
5: tam žádný,
2: ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: No to jo. No,
0: já jsem Ondra Kepka tady vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka, nebo Zdenka Dania Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B, tedy děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, tady Petr ze Zdolnik. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Mm-hmm. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svajzu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekl perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrnej taky dneska.
0: No, pekl.
4: Teď nenechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak. Petře?
4: No právě, to je
0: no.
4: To.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to napol.
0: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: Ještě jedno. A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát, já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponož.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku, musím tě ochránit.
6: Nikdy! Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali? No, víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pítel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Kariška je fakt početá. No. Prý budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na vocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: No, ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když je jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: To si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježebaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě plete s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu. Jste to vy. Jasně si pamatuju. Vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky. Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku. Ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mít takový štěstí, těž se.
6: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemocťovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, 5 ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No, opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se zmezníky. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

zas nemá doma nikde stání, desítky důvodů si zhání, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

jak naposled ti zamávám. Z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: tě za pár roků vyhledá.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Parkovací dům u novoměstské nemocnice využijí i sanitky. Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. V Norsku zemřeli dva čeští turisté při rybaření. Očekáváme oblačno až zataženo, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. V novém parkovacím domě u novoměstské nemocnice budou parkovat i sanitky, vejde se jich tam asi 30. Dům vznikne u současných garáží v dolní části nemocnice. Náklady mají podle hejtmana Martina Kukly z Hnutí ANO vyjít na 400 milionů korun.
3: Ten parkovací dům by měl mít zhruba kapacitu 173 parkovacích míst pro veřejnost, 31 pro tu techniku, energocentrum, datový centrum. V roce 2027 bychom už chtěli začít stavět, takže teďka nás čeká projektovat.
1: Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Zatím zahalování přímo na stadionech zakazovali jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
4: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
5: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
4: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slávií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: V Norsku zemřeli dva čeští občané. Norská média v pondělí informovala o smrti třech turistů, jejich národnost ale neuvedla. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé potvrdil českou národnost u dvou z nich. Turisté se utopili během rybářského výletu na moři. Příčina neštěstí zatím není známá. Rybářská loď, na které se plavili, byla převrácená. Česká ambasáda v Norsku je podle mluvčího ministerstva v kontaktu s místními úřady i rodinami zemřelých.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně ve třetím nadstavbovém kole šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Pražanům tím výrazně zkomplikovali boj o titul, v utkání si vytvořili řadu nebezpečných situací a mohli si odvést i víc bodů. Cítil to trenér západočeského klubu Martin Hyský.
6: Samozřejmě mě mrzí, že jsme nevyřešili některý ten přechod a tu útočnou fázi o trochu líp, protože těch příležitostí na to dát tady gól bylo dost. A na druhou stranu to bereme s pokorou, je to zápas venku na Spartě. Troufnu si tvrdit, že jsme byli o trochu lepší mužstvo než domácí.
1: V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2, klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1.
2: Počasí.
1: V Jihlavě a Počátkách jsou teď teploměry na nule, v Libici nad Doubravou ukazují 3 stupně. Očekáváme oblačno až zataženo, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni, přidá se mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 na 101. kilometru na úrovni Skorkova. Na krajnici tam stojí porouchané nákladní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné časné ráno, máme středu 13. května a těší nás, že posloucháte Český rozhlas Vysočina. Za chvíli připomeneme jeden z prvních letů mezi Pardubicemi a Prahou a taky třetí zlato českých hokejistů na mistrovství světa v řadě, tedy zlatý hattrick. Jak se bude našim hokejistům dařit letos, budeme fandit už od pátku. Teď ale příjemné ráno a hezký poslech.

0: Dobré středeční ráno, je 5:12, k tomu a krátce po 17:15 nabídneme na Českém rozhlase Vysočina předpověď počasí na dnešní den. Teď je tu ohlédnutí za dnešními výročími.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aja. Papež přežil a 2 roky po atentátu Aju v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
3: Vítej, zlatý hetriku!
2: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
3: David Moravec! Gól!
2: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
3: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olmouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně. A já přeju hezký den.

0: Krásné středeční ráno, je 5 hodin, k tomu 18 minut a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty v našem kraji drží kolem 1 stupně nad nulou. Plus 2 stupně jsou v Dukovanech, Bystřici nad Pernštejnem nebo Havlíčkově Brodě. Plus 1 stupeň udávají stanice v Novém Rychnově, Velkém Meziříčí, Telči nebo Přibyslavi. Nula je teď v Počátkách a také v Jihlavě a minus 1 stupeň udává meteorologická stanice v Černovicích. Dnes bude převládat oblačno nebo zataženo, jen ráno, hlavně v jihovýchodní části kraje, může být oblačno i menší. Přes den se v severní polovině kraje mohou spíše výjimečně objevit slabé přehánky. Večer a v noci potom přechodné a částečné ubývání oblačnosti. Dnešní teploty 12 až 15 stupňů Celsia, tedy druhý ledový muž bude opět chladný a vítr bude vát mírný západní. Tolik počasí dnešního dne.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středečním dopoledním rozhovoru vás vezmeme do světa vojenských vrtulníků, náročných misí i každodenní práce letky. Povídat si také budeme o dni otevřených dveří, který proběhne na 22. základně vrtulníkového letectva už 16. května. Hosty dopoledního rozhovoru budou Štěpánka Tříletá právě z 22. základny vrtulníkového letectva Biskajská a společně s ní také podplukovník Miloš Morkus, který stojí v čele 222. vrtulníkové letky Flying Hippos.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Taky Marek Ztracený našel cestu do středečního Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Nabízím tuto sobotu hned dva dny otevřených dveří, které prováže naše vysílání. Jednak otevírají dveře všechna studia Českého rozhlasu, včetně toho jihlavského. Prohlédnout si ho můžete mezi 10. a 16. hodinou, ale návštěvníky uvítají také na 22. vrtulníkové základně v náměšti nad Oslavou. Tam nabízí den plný letecké techniky, dynamických ukázek armády i jedinečné atmosféry vojenského letiště. Taky soutěže pro děti, občerstvení, no a vstup je zdarma. A my se s naším mobilním studiem vydáme taky na letiště v náměšti. Po celý den nás můžete navštívit v našem stánku a navíc od 14 do 16 hodin bude Hela Dvořáková vysílat živě jen kousek od runwaye se zajímavými hostmi. A už dnes po 11. hodině v pořadu Dobré dopoledne uslyšíte speciální pozvánku od Štěpánky Tříleté ze základny vrtulníkového letectva a taky od podplukovníka Miloše Morkuse, který stojí v čele vrtulníkové letky Flying Hippos. Tady dnes po 11. hodině a hlavně v sobotu při dnech otevřených dveří naslyšenou a naviděnou. 6 minut nás teď dělí od 17:30 a od dalších zpráv Jaromíra Kulhánka. Hezké ráno.

0: Hezké ráno, máme středu 13. května. Aktuální dění kolem nás sleduje a přehledy chystá Jaromír Kulhánek. Dostává v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina slovo.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Tisíce dobrovolníků dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku. Opravu veřejného hřiště v ulici U Obůrky dokončují v Třebíči. Hotovo by mohlo být podle vedení radnice už dnes. Stavbaři odfrézovali starý povrch a nahrazují ho novou asfaltovou směsí. Kompletní obnovu za 450 tisíc korun navrhli sami občané jako součást participativního rozpočtu. Prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem. Šéf Bílého domu na něj nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem, kde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez byl nejrychlejší ve finiši čtvrté etapy Gira. Novým lídrem je domácí Giulio Ciccone. Jan Hirt dojel také ve skupině největších favoritů na 31. místě ve stejném čase jako vítěz a posunul se na průběžné 10. místo. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme oblačno až zataženo, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ke střetu osobního auta se zvěří došlo na silnici 38 u Štoků na Havlíčkobrodsku. David, tam pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Říká se, že menopauza je období změn a je to pravda, mění se spánek, nálady a někdy i tolerance k lidem před první ranní kávou. Co se v těle ženy skutečně děje a jak si v tomto období pomoci správnou výživou a doplňky stravy, o tom si včera Hela Dvořáková povídala s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou. Střípek z rozhovoru uslyšíte za chvíli.
2: S Ivanou Víznerovou.

0: 8,5 minuty po půl šesté dospívala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina Jana Kratochvílová. A včera byla hostem Dobrého dopoledne nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Poradila, které doplňky stravy by ženy měly využívat před menopauzou nebo během ní.
1: Určitě mezi doplňky, které bych asi doporučila ženám v menopauze nebo po menopauze, by byl určitě vitamin D, protože ten nám ovlivňuje vstřebávání vápníku, což budeme předcházet osteoporóze. Pak by to byly kvalitní tuky, takže omega-3 mastné kyseliny, rybí tuk, ne zrovna dvakrát oblíbená záležitost u žen, jsou to ryby, ale pokud opravdu víte, že v jídelníčku nemáte zařazeno dostatečné množství ryb, tak byste si měli najít kvalitní doplněk. Co se týče omega-3 mastných kyselin, měli byste přijímat zhruba 1000 až 2000 mg omega-3 na den, protože jsou to kvalitní tuky, které vám pomohou snížit zánět v těle, takže se budete potom určitě cítit lépe, může vám to některým i pomáhat s tím cholesterolem. Pak dále spoustu žen trápí ten spánek, ta regenerace, takže i hořčík je zde na místě, ideálně v bisglicinátové formě si ho kupujte. A ten kreatin, ten taky můžete. A ještě bych doplnila vlastně pro ženy v menopauze, výborný je i červený jetel, který jim pomáhá znávali horka.
0: Hostem pořadu Dobré dopoledne bude dnes po 11. hodině Štěpánka Tříletá z Náměšťské letecké základny a podplukovník Miloš Morkus z vrtulníkové letky Flying Hippos. Společně nás vezmou do světa vojenských vrtulníků, náročných misí i každodenní práce letky. Povídat si budeme taky o dnu otevřených dveří letiště Náměště nad Oslavou, který se uskuteční 16. května v sobotu a nabídne atraktivní ukázky techniky i program pro veřejnost. A za chvíli na Českém rozhlase Vysočina výhled na dnešní počasí. Krásné středeční ráno.

0: Ve středu 13. května vás krátce před 6:15 zdraví Český rozhlas Vysočina. Jak je a jak bude?
1: Počasí.
0: V tuto chvíli se teploty v kraji Vysočina drží kolem 1 stupně nad nulou, plus 2 stupně hlásí Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod nebo Dukovany, plus 1 je v Telči, Přibyslavi, Velkém Meziříčí a také Novém Rychnově, 0 hlásí Počátky a Jihlava a Černovice udávají dokonce minus 1 stupeň. Dnes čekáme ráno menší oblačnost, během dne potom oblačno nebo až zataženo a na severu kraje slabé přehánky. Nejvyšší teploty v rozmezí 12 až 15 stupňů a k tomu mírný západní vítr. Tolik výhled na počasí, další vývoj v dalších dnech nastíní meteorolog přesně za hodinu v našem vysílání a už za pár minut nás makovičky vezmou na kolotoč. Tak dobré ráno.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 10 minut před 6 hodinou vám dobré středeční ráno přeje Český rozhlas Vysočina.
1: Makovičky.
0: Kolegyně Irena Šarounová pravidelně navštěvuje děti v mateřských školách, také tu na Mahenově ulici v Jihlavě. A tam se ptala, jestli mají děti rády kolotoče.
2: K čemu je dobrý kolotoč?
3: Je takovej kulatej a má uprostřed takový kolečko, čím se to točí.
4: Aby se to malí děti užívali. Jsou tam takový lavičky, na který děti sedíjou.
5: My jsme se točili s kámošem a bylo to na náměstí.
6: Vypadá jako velký kulatej buben.
7: V tom jsou malý sedátka a dovnitř je maximum 5 nebo 6 lidí. Nebo 4.
8: Na něm jsou takový věci, třeba koní, nebo třeba ty udělané čtyřkolky z plastu.
9: S dinosaurami na tom a s malou stříškou balevnou a ono se to točí a ty dinosaury jsou takhle vzadě, tak jako kdyby hlel na babu a takhle se furt točí.
2: A nemotá se ti hlava?
9: Ne,
10: mě občas jo.
9: Jednou jsme se loštočili s kámošem fakt rychle.
11: My jsme se točili na kolotoči a jedna naše kamarádka se tam poblinkala.
0: Tak ať se s vámi dnes svět točí jenom v takové rychlosti, kterou dobře snesete.
1: Makovičky.
0: Za 8 minut bude 6 hodin, ve zprávách uslyšíte pozvánku na žďárskou pouč a taky novinky z mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. No a samozřejmě i situace na silnicích v kraji. Počkejte si na to s Hanou Zagorovou a písničkou Nešlap na nelámej.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Prostranství Užďárského zimního stadionu zaplnili pouťové atrakce. Poslanci budou znovu jednat o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Kanaďan Crosby přijede na hokejový šampionát ve Švýcarsku. Očekáváme oblačno, je zataženo na severu kraje, ojediněle slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Ve Žďáře nad Sázavou začíná tradiční pouť. Podle organizátorů patří k největším v republice. Průměrně na ni každý rok dorazí kolem 10 000 lidí. Svědčtí můžou své atrakce spustit už dnes, zatím ale bez hudby. Prodejců a provozovatelů kolotočů přijeli do Žďáru stovky, jak říká organizátorka akce Marie Dvořáková.
3: Atrakcí máme plus minus každý rok stejně, protože se sem toho prostě víc nevejde, taky záleží, co utáhne elektrika, tím jsme limitovaní, takže zhruba, jak říkám, plus minus 100 atrakcí, v tom počítáme malý i velký a stánků zhruba 200.
1: Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků, kromě výdajů na obranu třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země a přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě přebrala.
4: Jestliže nám nechají díru skoro 300 miliard, 290,7 za 25, to jsou dohledatelná čísla, a pak vyjednají v Evropě, že bychom měli v roce 27 mít asi 80 miliard schodek, je to farizejské. Takže máme tady úplně všechno, zastavit stavby, zakonzervovat dálnice a tak dále.
1: Koalice se zákon neúspěšně pokoušela prosadit už minulý týden. Opozice jednání zablokovala. Ani dnes není podle vyjádření opozičních politiků pravděpodobné, že by sněmovna o návrhu hlasovala. Do finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize se dostal Izrael a dalších 9 zemí. 5 států soutěž kvůli izraelské účasti bojkotovalo. Druhý semifinálový večer bude ve čtvrtek. Během něj se představí i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Finálová 20 bude o titul soutěžit v sobotu. Policie se v rakouské metropoli chystá kvůli účasti Izraele na možné protesty. Akci kvůli napjaté mezinárodní situaci provázejí přísná bezpečnostní opatření.
2: Sport.
1: Za hokejisty Kanady bude na blížícím se mistrovství světa hrát ve Švýcarsku i hvězdný Sidney Crosby. Kanadský svaz o tom informoval na svých sociálních sítích. Crosby v reprezentačním dresu získal 2 zlaté olympijské medaile, radoval se i z titulu světového šampiona a ovládl i světový pohár.
2: Počasí.
1: V Třebíči a Bystřici nad Prnštejnem teď mají 2 stupně, v Přibyslavi 1. Očekáváme oblačno až zataženo, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni, přidá se mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ke střetu osobního auta se zvěří došlo na silnici 38 u Štoků na Havlíčkobrodsku. S opatrností tam projedete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: K Krásné ráno, po přehledu zpráv se k některým tématům dostaneme podrobněji. Značkaři Klubu českých turistů jsou opět v terénu. Po celé republice musí zkontrolovat a opravit značení turistických cest. A do terénu s nimi vyrazil i náš redaktor. Reportáž zařadíme zhruba za čtvrt hodiny. No a přidáme taky písničky, připraveni jsou Richard Miller a Elvis Presley. Tak příjemný poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Máme 6 hodin a k tomu 12 minut. Středu 13. května Český rozhlas Vysočina vás za zdraví. Krátce po 6:45 nabídneme předpověď počasí. Ta přijde na řadu po písničce Jany Chládkové. A teď je tu ještě pozvánka na dnešní 13. hodinu a pořad Alex a host.
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit, dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

0: Téměř jedna minuta uplynula od 6:45, máme středu 18. května.
1: Počasí.
0: Na Českém rozhlase Vysočina se pojďme rozhlédnout po kraji. Jihlava a Počátky teď hlásí -1 stupeň. Nulu vidíte v Moravských Budějovicích, +1 stupeň je ve Velkém Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a taky ve Žďáře nad Sázavou a 2 stupně udává Havlíčkův Brod a Dukovany. Dnes čekáme ráno spíše menší oblačnost, hlavně na jihovýchodě kraje může být i jasno. V průběhu dopoledne ale oblačnosti přibyde, přes den bude převládat oblačno, občas i zataženo a na severu kraje se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes jen 12 až 15 stupňů a k tomu mírný západní vítr. No a už za chvíli se vydáme do terénu se značkaři Klubu českých turistů. Zůstávejte i ve středu 13. května dobře naladěni na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středečním dopoledním rozhovoru vás vezmeme do světa vojenských vrtulníků, náročných misí i každodenní práce letky. Povídat si také budeme o dni otevřených dveří, který proběhne na 22. základně vrtulníkového letectva už 16. května. Hosty dopoledního rozhovoru budou Štěpánka Tříletá právě z 22. základny vrtulníkového letectva Biskajská a společně s ní také podplukovník Miloš Morkus, který stojí v čele 222. vrtulníkové letky Flying Hippos.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Vesele a zdravě.

0: Je 6.22, Český rozhlas Vysočina přeje krásné středeční ráno. Členové klubu českých turistů připravují trasy na letní sezónu, kontrolují a obnovují značky pro chodce i cyklisty. Letos po celé Vysočině i sousedních regionech projdou přes 1000 kilometrů tras. Nejdůležitější jsou podle nich křižovatky a rozcestí, kde by bez dobrého značení lidé mohli zabloudit.
1: Jo, takže já to takhle kolem vlastně od smoly a od tohoto očistím. Jo, a holky to potom přetírají jenom.
2: Jiří a Taňa Bejblovi ze Ždáru nad Sázavou. Paní Taňa má v ruce kelímek s bílou barvou.
3: Já dneska bílou, protože přijela kamarádka z Břeclavy, tak jsme vymysleli pro ní výlet, že Zdenka dneska dostala modrou, já po manželovi bílou, manžel má
1: já
3: hnědou.
1: Čistím, já to očesávám a případně ohraničuju hnědou. Jako
3: mně bude manžel říkat, jestli si mám namočit nebo nemám.
1: Chci na ní výdohled.
3: My ženy takový poslušný, tak my to vždycky uděláme, jak vy to muži chcete.
2: Obnovují turistické značky 6. rokem.

0: dneska jdeme z Cigháje na Fryšavský kopec a vlastně obnovujeme modrou značku turistickou.
1: Jednou za 3 roky se vždycky trasa obnovuje v podstatě.
2: Jednou za 3 roky.
1: My jsme ji dělali před 3 rokama, jsme ji dělali, teď děláme znovu. Jako, no.
2: Takže tohle je vaše trasa.
1: No, ono se to nedá říct. Ono nás je třeba na Žďárském okrese nás asi 7 nebo 8 skupin.
2: Potkáváme se u pramene Svratky ve Žďárských vrších.
1: No, to jsme konkrétně tady obnovili před 3 rokama, vůbec lidi nevěděli, že tady je prameniště. Tak jsme to tady takhle označkovali v podstatě, aby lidi vůbec věděli, že tady se dá odbočit. Že tady šla modrá dolů, prostě na Cigáje a nikdo ani nevěděl, že tady prameniště je.
0: Protože my nejenom malujeme ty značky, ale musíte vystříhávat i ty nálety kolem, aby z té cesty bylo vidět.
2: Během 1 hodiny stihnou upravit zhruba kilometr trati. V celém Česku je pak více než 40 000 kilometrů turisticky značených tras. František Jirků, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pohodové středeční ráno i dnes nabízíme jednomu z vás dvě vstupenky na čtvrteční dopolední promítání filmu v jihlavském kině Cinestar. Tento týden je to nový a oceňovaný český snímek Neporazitelní z prostředí hokejistů na vozíku. Poslouchejte Český rozhlas Vysočina pozorně a zavolejte si v pravý čas o lístky do kina. Teď je před námi přehled událostí v podání Jaromíra Kulhánka.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit mají možné využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům, jako při víkendovém utkání Slávie se Spartou. Zahrada Medovy vily v Humpolci je nově památkově chráněná. Dosud se ochrana vztahovala pouze na samotnou budovu. Zahrada s parkovou úpravou zabírá plochu 2400 metrů čtverečních a funkcionalistickou stavbu obklopuje ze všech stran. Stovky ptáčat nalezených mimo hnízdo končí každý rok v záchranných stanicích, aniž by záchranu potřebovali. V mnoha případech je totiž pobyt mláděte mimo hnízdo součástí jeho přirozeného vývoje. Učí se létat a osamostatňuje se. V případě nálezu je nejlepším řešením zavolat do záchranné stanice a poradit se. Lidé by se také neměli u ptáčete dlouho zdržovat, aby na něj neupozornili predátory. V Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v Ankaře. Do Bukurešti má přijet také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeden z nejlepších českých basketbalistů všech dob Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému pivotovi, který se jako třetí Čech v historii dostal i do zámořské NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a nové angažmá si už hledat nebude. Katalánský klub o tom informoval na svém webu. A ještě předpověď počasí. Očekáváme oblačno až zataženo, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením rychlosti a také s uzavírkami počítejte v okolí zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Začíná tam tradiční pouť.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po přehledu zpráv z Vysočiny a okolí se podíváme taky do exotičtějších míst. Indonésie se letos stala první asijskou zemí, která zakázala ježdění na slonech. A místa, kde sloní život můžete pozorovat jen s odstupem, přibývají i v jiných zemích. My vás za chvíli zavedeme do takové rezervace v Kambodži. Dobré ráno a nerušený poslech Českého rozhlasu Vysočina přeje Ivana Víznerová.
3: Už nejsem

0: Plechkář a jeho dobrá zpráva ve středečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 8,5 minuty po 6:30 a na 6:45 chystáme podrobnou předpověď počasí s meteorologem. Teď je ale čas na exotiku. Projet se na slonovi nebo se s ním vykoupat může znít jako skvělý zážitek. Pro slony samotné je to ale stres a bolest. Přibývá míst, kde ježdění na sloním hřbetu zakazují. Už několik let to platí taky v oblíbeném chrámovém komplexu Angkor Wat v Kambodži. Lepší podmínky pro zvířata ale často nenabízí ani turistické rezervace. Jedno chráněné území na severovýchodě země nicméně získalo mezinárodní ocenění za etický přístup k turismu. Žádné dotyky, žádné krmení z ruky a taky koupání se slony tam není dovolené.
1: Tak se tady procházíme kambodžským lesem a najednou před námi vrtí ocasem slon.
2: Tohle je perla.
1: Průvodce Tygn nám tady představuje slonici, která se jmenuje Perla.
2: Je to mladá slonice, letos je jí 35.
1: A kousek od Perly stojí ještě o trochu starší 60-letá slonice Ruby. Všichni strážci a taky naši průvodci jsou z domorodého kmene Bunong.
3: In Bunong language, if you say the elephant, we say Rawe.
1: Rawe? Yes. Slon v bunongštině je Rawe.
3: Rawe.
1: Procházíme lesem sloním tempem doslova, protože tak, jak se pomalu pohybuje Perla, se zastavuje, pojídá tedy bambus a banány, tak se s ní v pár metrové vzdálenosti pomalu posouváme i my s naším průvodcem. Perla nejdřív chobot omotá okolo větví bambusu, pak si ho stáhne dolů, přišlápne nohama a začne ho požírat.
2: Víte, co žerou sloni? Ano, bambus. Taky listy, trávu, ovoce. Můžou jíst 137 různých rostlin tady z lesa.
1: Každý den slon sní asi 10% své váhy a denní dávka jídla je okolo 200 kg. Hlínu na sebe sloni hážou, aby se ochladili, ale taky chránili proti slunci a hmyzu. Nakupou si hlínu nohou, pak je naberou do chobotu a hodí si je na záda. How we know
2: they are happy? Jak poznáme, že jsou sloni šťastní? Vrtí ocasem a plácají ušima.
1: Kromě Perly a Ruby v rezervaci žije ještě dalších 5 slonů a v lese žijí taky sloni divocí. Ti žádné své strážce nemají a potkat je tak není vůbec snadné. Z Kambodži Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné ráno, máme středu 13. května, dnes je druhý svátek ledových mužů, a tak si pojďme povědět o tom, jaké je a bude počasí.
1: Počasí.
0: Připraven je meteorolog Petr Hruška, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Teď na Jihlavské náměstí krásně svítí sluníčko, jak je to jinde po kraji?
2: Na mnohých místech máme vyjasněnou oblohu, hlavně směrem do východní části kraje. Od severozápadu nám mraky trochu přibúdají, takže hlavně v té severozápadní části kraje tam na některých místech polojasno, případně přechodně i oblačno, ale zatím ta oblačnost se rozpadává, takže prevažuje nám slunečný svit. Teploty v této chvíli jsou od 0 do plus 4 stupňov Celzia, už se začalo oteplovat, ale byla to v podstatě nejstudenší noc a ráno. Minima boli v rozmedzi plus 2 až minus 2 stupne a na mnohých miestach v kraji sa vyskytli prízemné mrazy, takže ľadoví muži sa celkom vyplnili.
0: Trefili sa letos, áno.
2: Áno, áno, presne to vyšlo. No a fúka nám väčšinou slabý premenlivý vietor v tejto chvíli.
0: Tak, jak sa vyvene ten stredečný deň?
2: Ráno ešte skôr taká menšia oblačnosť, hlavne v tej juhovýchodnej časti kraja i jasno, ale v priebehu dopoludnia mraky budú pribúdať. Cez deň by malo prevažovať oblačné, občas i zamračené počasie. Zrážky skoro žiadne, len v severnej časti kraja sa výnimočne môžu objaviť slabé prehánky, nič nejakého výrazného, a večer potom prechodné a čiastočné ubúdanie oblačnosti, maximá 12 až 15 stupňov. No a cez deň by mal fúkať taký svižnejší západný vietor. K večeru sa potom bude meniť na južné smery a bude zase slabnúť.
0: Měli sme tedy mrazivé ráno. Ja som na předním skle svého auta měla opravdu ledové kapky zmrzlé. Jak to bude v dalších dnech? Chystají sa ešte nejaké mrazy?
2: Mrazíky by celkovo mali vymiznúť, pretože nás čaká skôr počasie s veľkou oblačnosťou a tá pôsobí ako taká perina čiastočne, takže preto teploty tie nočné a ranné by nemali príliš klesať, ale dni budú relatívne chladné, žiadne nejaké oteplovanie nás príliš nečaká. Zajtra teda väčšinou zamračená obloha, občas sa môže vyskytovať dážď alebo prehánky, výnimočne sa môže objaviť i búrka, no a najviac zrážok by malo potom byť až neskôr večer, a bolo by to hlavne vo východnej časti kraja, tam môžu byť i výdatnejšie, maxima 11 až 14 stupňov Celzia. A v tých ďalších dňoch stále vysoká pravdepodobnosť na zrážky, ešte tá lokalizácia je relatívne neistá, to sa bude upresňovať, ale každopádne skôr prevažujúce zamračené počasie, a tak ako som spomínal, mrazíky už nečakáme, minima väčšinou v intervale 7 až 3 stupne a maxima približne 11 až 15 stupňov.
0: Poměrně chladné dny májové, ale ty májové deštíky bývají zdravé pro přírodu i pro lidi, tak snad to bude všechno v pořádku. Petr Hruška pro nás měl předpověď počasí. Krásnou středu přeji a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: Na Českém rozhlase Vysočina pro vás chystáme vtip Jardy Hypochondra a taky české písničky, o ty se postará kapela Holky a František Nedvěd. Tak příjemný poslech.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Manžel takhle sedí v kuchyni u svačiny, když v tom se přiřítí jeho manželka rudá vsteky, drží v ruce papírek, na kterém je manželovým písmem napsáno Klárinka. No a žádá o vysvětlení. Manžel ji uklidňuje. Hele, víš, drahá, víš, jak jsem minulý týden byl na těch dostizích? No, Klárinka je jméno koně, na kterého jsem vsadil a vyhrál. Takže jsem si to poznamenal, no, a až budu sázet příště, víš, to je jednoduchý. Manželka se uklidnila, omluvila se, dala manželovi pusu na čelo a zmizela zase v koupelně. O pár dní později přišel manžel domů, sedl si v kuchyni k jídlu. Vešla jeho žena, popadla pánev, přetáhla ho přes hlavu.
2: Tak si to představ, co se stalo. Dneska ti volal ten tvůj kůň.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
3: 6 minut nás dělí od 7 hodiny. Ve zprávách bude řeč o hraboších na polích a taky o elektronických přihláškách na střední školy a chybět nebudou ani výsledky fotbalové šance ligy. Do zpráv ještě Vítě Vávra a taky František Nedvěd. Pohodové ráno a dobrý start do středy 13. května.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: 7 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Na Vysočině se většina deváťáků hlásila na střední školy online. Hrabošů na Českých polích v dubnu výrazně ubylo. V Norsku zemřeli 2 čeští turisté při rybaření. Očekáváme oblačno až zataženo, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přihlášku na střední školu letos podala většina deváťáků na Vysočině elektronicky. Vyplývá to z dat společnosti Bankovní identita. Online formu zápisu zvolilo 7,5 tisíce z celkových 8 400 žáků. Jejich rodiče se do celostátního digitálního přihlašovacího systému většinou registrovali prostřednictvím Bankovní identity.
5: Stejným způsobem se uchazeči dostanou i k výsledkům jednotné přijímací zkoušky. K dispozici budou už tento pátek a rodiče či žáci si je opět zobrazí v systému DIPSY. V případě neúspěchu lze stejnou cestu využít i k přihláškám do druhého kola zkoušek. Celkem si deváťáci z Vysočiny podali skoro 18 500 přihlášek na různé středoškolské obory. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Na polích v dubnu ubylo hrabošů. Oproti předcházejícímu měsíci jich bylo o třetinu míň. Průměrně se objevilo přes 1000 východů z nor na jednom hektaru, na některých místech až 3000. Podle odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jde o normální vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se jejich počet zase zvýší. Hraboš představuje zásadní hrozbu pro zemědělce, vysvětluje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
6: Ročně jeden hraboš skonzumuje víc než 1 kg obilí a 5 kg zeleného krmiva. V této hodnotě je potřeba připočítat jeho plýtvavý žír. Plýtvavý žír znamená, že škůdce víc zničí než sní. Při výskytu 3000 hrabošů na hektar je ztráta 3 až 6 tun hmoty.
3: V Norsku zemřeli 2 čeští občané. Norská média v pondělí informovala o smrti 3 turistů, jejich národnost ale neuvedla. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé potvrdil českou národnost u 2 z nich. Turisté se utopili během rybářského výletu na moři. Příčina neštěstí zatím není známá. Rybářská loď, na které se plavili, byla převrácená. Česká ambasáda v Norsku je podle mluvčího ministerstva v kontaktu s místními úřady i rodinami zemřelých.
4: Sport.
3: Fotbalisté Sparty ve třetím kole nadstavbové části šance ligy remizovali s Plzní 0-0. Celek z Letné tak stáhl na 4 body náskok vedoucí Slávie, která má ale dnešní zápas s Jabloncem k dobru a pokud zvítězí, bude slavit titul. Po sobotním nedohraném derby v Edenu, které předčasně ukončili výtržnosti domácích fanoušků, hodnotil duel s Plzní kouč Sparty Brian Priske.
7: Jsem samozřejmě zklamaný, že jsme nevyhráli. Myslím, že jsme i přes velké množství zraněných a vykartovaných hráčů vytvořili sestavu, která mohla být nebezpečnější. Ale zároveň musím hráčům vyjádřit respekt za to, jak se po tak vyhroceném derby teď proti Plzni prezentovali. Mám z toho radost a jsem na ně hrdý.
3: V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1.
4: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě a Dukovanech teď mají 2 stupně, v Košeticích 3. Očekáváme oblačno, později až zataženo, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni, přidá se mírný západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Rožné na Žďársku začala několika měsíční oprava mostu. Řidiči proto musí využívat objízdnou trasu, která je tam samozřejmě vyznačená.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné ráno, máme středu 13. května a těší nás, že posloucháte Český rozhlas Vysočina. Za chvíli připomeneme jeden z prvních letů mezi Pardubicemi a Prahou a taky třetí zlato českých hokejistů na mistrovství světa v řadě, tedy zlatý hat-trick. Jak se bude našim hokejistům dařit letos ve Švýcarsku, budeme fandit už od pátku. Třeba to zase cinkne.
4: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Dobré středeční ráno. Svátek dnes má druhý ledový muž. Letos se počasí opravdu trefilo, na Vysočině na některých místech dnes nad ránem mrzlo. Jaké počasí chystáme na celý den, tak to vám povíme krátce po 7:45, ale teď je za námi ohlédnutí, před námi ohlédnutí za dnešními výročími.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den.
4: Když v baru hostil.
3: První definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aja. Papež přežil a 2 roky po atentátu Aju v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
5: Vítej, zlatý hetriku!
3: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
5: David Moravec! Gól!
3: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
5: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
3: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olomouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně a já přeju hezký den.

0: Příjemné ráno, máme středu 13. května, teď jsou téměř 8:15.
1: Počasí.
0: Košetice na Pelhřimovsku hlásí 5 stupňů, Dukovany, jasnou oblohu a 4 stupně. 4 stupně jsou také v Telči, Hubenově nebo Havlíčkově Brodě. 3 stupně jsou v Novém Rychnově, Moravských Budějovicích a Přibyslavi a 2 stupně hlásí Jihlava, Svratouch nebo Černovice. Dnes čekáme ráno spíše menší oblačnost, hlavně na jihovýchodě kraje, kde může být i jasno. V průběhu dopoledne ale oblačnosti přibyde, přes den bude oblačno, občas i zataženo a na severu kraje se mohou přidat slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes 12 až 15 stupňů Celsia a k tomu mírný západní vítr. Tak takové počasí se chystá na dnešní den a za malou chvíli chystáme reportáž. Ve Žďáře nad Sázavou začíná tradiční svatojánská pouť. Ačkoliv hlavní program je naplánovaný až od pátku do neděle, první atrakce můžou provozovatelé spustit už dříve. Podrobnosti vám nabídneme za malou chvíli.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středečním dopoledním rozhovoru vás vezmeme do světa vojenských vrtulníků, náročných misí.

0: sobotu se vrátíme do roku 1915. Evropa se zmítala ve velké válce, umíralo se i v zázemí. Pouze v Čechách bylo popraveno 12 lidí. Věznice praskaly ve švech, stovky obviněných čekaly na smrt. Mezi nimi politici Karel Kramář a Alois Rašín, ale také básníci Petr Bezruč a Josef Svatopluk Machar. Proč se ocitli pod Damoklovým mečem?
1: Stopy fakta tajemství.
0: Nedělní vysílání zavede do legendárního Dismanova rozhlasového dětského souboru. Procházeli jim stovky chlapců a dívek, budoucích hvězd jako Alena Vránová, Josef Vinklář nebo Marek Eben. Některým bylo souzeno dospět ze dne na den na jaře 1945, když spatřili smrt. Začíná příběh Ladislava Padiora a jeho kamarádů.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8 minut nás dělí od 7:30. Prostranství u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou zaplnily atrakce a prodejní stánky, kolotočů, horských drah a dalších zábavních prvků. Bude na místě asi 100 stánků, podle organizátorů 2x tolik. Atrakce přitom můžou svědčtí spustit bez hudebního doprovodu už teď, s hudbou pak od čtvrtka do neděle. Zatím ale čekají na lepší počasí a větší zájem.
1: Začínáme připravovat, že jsme to dali do místa, jo, no a začneme dělat vlastně kabely, elektriku, no a postupně jdeme montovat ty atrakce, aby to bylo hotové.
2: Ukazuje Petr Kočka na několik rozmístěných atrakcí na rozlehlém place u zimního stadionu. Nepřijel totiž jenom s jednou.
1: Já tady mám ruské kolo, vláček. Bráchové tady mají bobovku, druhý brácha se autodrom. No, tady to tak obsazujeme tady na tom parkovišti zádu. A to je brácha tohle.
2: Dobrý den, taky stavíte.
3: Taky stavíme, jo. Pracujeme.
2: Jako rodina si se stavbou a zprovozněním různých atrakcí Kočkovi na place pomůžou, trochu se ale obávají aktuální předpovědi počasí, která na konec týdne a víkend hlásí déšť.
1: Prostě počasí je náš nepřítel. No. Takový.
2: Ale dá se to i v dešti nějakým způsobem.
1: Jako jo, to ono to funguje, ale návštěvníci nechtějí chodit. Oni se schovají a tím to končí, no.
2: Vysvětluje Petr Kočka, že doufá, že se nakonec na hlavní dny žďárské pouti trochu vyčasí. Podle organizátorky poutě Marie Dvořákové ale bývá akce navštěvovaná

0: i při zhoršeném počasí.
1: Je fakt, že to bývalo i horší. Měli jsme tady i sníh a mráz, kdy se dávno na pouť, no. Takže nevím, jak to bude letos, ale žďáráci, to zase říkám, jsou hodně odolní a pokud opravdu nepadají trakače, tak přijdou. Přijdou a užijou si.
0: V případě silnějšího deště je ale nutné odsávat vodu z oválu u stadionu, kde se teď už nachází různé atrakce. Podle Marie Dvořákové je to ale jen jedna z mnoha věcí, kterou musí na místě zajistit. Včetně příprav, jako je zajištění mobilních toalet, elektřiny nebo úklidu.
1: To je vlastně nejvíc práce, no, před tou poutí a pak při pouti ten týden tady, no, tak říkám, v pondělí najíždějí a celý ten týden je to takový variabilní, pořád každou chvilku se něco děje. Tam problém, většinou se to podaří vyřešit. No a to hlavní je pátek, sobota, neděle.
0: Zda tak svědčtí rozjedou své atrakci ještě před těmi hlavními dny, není jasné. Záležet bude hlavně na počasí a na případné návštěvnosti pouti. Ze Žďáru nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Tolik pozvánka do Žďáru nad Sázavou. Já tu mám pro vás ještě jednu. Tuto sobotu se chystají hned dva dny otevřených dveří, které prováže naše vysílání. Jednak otevírají dveře všechna studia Českého rozhlasu, včetně toho jihlavského. Prohlédnout si ho můžete mezi 10. a 16. hodinou, ale návštěvníky vítají také na 22. vrtulníkové základně v náměšti nad Oslavou. A tam se vydáme s naším mobilním studiem. Po celý den nás můžete navštívit v našem stánku a navíc od 14 do 16 hodin bude Hela Dvořáková vysílat živě jen kousek od runwaye se zajímavými hostmi. To je tedy pozvánka na sobotu na dny otevřených dveří a ještě dnes ráno máme navíc pro jednoho z vás lístky do kina na čtvrteční speciální dopolední promítání pro seniory. Zavolejte si o ně v tu pravou chvíli. Teď už Jiří Korn.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Z prstů.

0: Máme středu 13. května, aktuální dění kolem nás sleduje a přehledy chystá Jaromír Kulhánek. V nejbližších minutách bude mluvit o práci seniorů anebo o sbírce Ligy proti rakovině. Pojďme na to.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Tisíce dobrovolníků dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku. Opravu veřejného hřiště v ulici U Obůrky dokončují v Třebíči. Hotovo by mohlo být podle vedení radnice už dnes. Stavbaři odfrézovali starý povrch a nahrazují ho novou asfaltovou směsí. Kompletní obnovu za 450 tisíc korun navrhli sami občané jako součást participativního rozpočtu. Prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem. Šéf Bílého domu na něj nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem, jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez byl nejrychlejší ve finiši čtvrté etapy Gira. Novým lídrem je domácí Giulio Ciccone. Jan Hir dojel také ve skupince největších favoritů na 31. místě ve stejném čase jako vítěz a posunul se na průběžné 10. místo. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme oblačno až zataženo, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte na silnici 346 u odbočky na Chrtníč na Havlíčkobrodsku. Na vozovce tam leží sražená srna a nehodu dvou osobních aut máme teď hlášenou z nádražní ulice v Pelhřimově. Počítejte tam s komplikacemi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zprávy bude následovat kapela Žlutý pes a po ní Josef Laufer a potom dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo. Bude se týkat Pražského národního muzea už za chvíli s Martinem Písaříkem. Tak příjemný poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

piesničku

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Nezaměnitelný hlas Josefa Laufra ve středečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme téměř 9 minut po půl osmé. A teď bude řeč o historii a stěhování Národního muzea.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
1: A za chvíli předpověď počasí. Máme středu 13. května. Krásné ráno přeje Český rozhlas Vysočina.

0: Tohle byla Bonnie Tyler na Českém rozhlase Vysočina. Ve středečním Dobrém ránu chystáme i české písničky. Bude tu kapela Ready Kirken s Michalem Hrůzou a taky Tomáš Linka. Teď je ale před námi předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Máme 13. května, druhý svátek ledových mužů a dnes nad ránem na některých místech v kraji Vysočina opravdu mrzlo. Teď jsou teploty mezi 2 a 5 stupně Celsia, 2 stupně hlásí Jihlava, Svratouch nebo Černovice, 3 máte na teploměrech v Novém Rychnově, Moravských Budějovicích nebo Přibyslavi, Dukovany hlásí jasnou oblohu a 4 stupně, 4 jsou také v Telči, Hubenově nebo Havlíčkově Brodě a 5 stupňů udávají Košetice na Pelhřimovsku. Dnes čekáme ráno spíše jen menší oblačnost a na jeho východě kraje může být i jasno. V průběhu dopoledne mraku přibyde, přes den bude převládat oblačno, občas i zataženo a na severu kraje se mohou přidat slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes 12 až 15 stupňů Celsia a k tomu mírný západní vítr. Ve Žďáru nad Sázavou začíná pouť, jedna z největších Česku a už za pár minut nás makovičky vezmou na kolotoč. Počkejte si na to. Dobré ráno.
1: Sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
2: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
3: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra tentokrát osobně.
4: A pozor, písničky na přání budou v sobotu XXL. Začínáme už v 11 hodin a budou se speciálním hostem Petrem Kolářem.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Vysočina.
2: V

0: Posloucháte středeční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Makovičky. Kolegyně Irena Šarounová pravidelně navštěvuje děti v mateřských školách, také tu na Mahenově ulici v Jihlavě, a tam se ptala, jestli mají děti rády kolotoče.
1: K čemu je dobrý kolotoč?
2: Je takovej kulatej a má uprostřed takový kolečko, čím se to točí.
3: Aby se to malí děti užívali. Jsou tam takové lavičky, na které děti sedí.
4: My jsme se točili s kámošem a bylo to na náměstí.
3: Vypadá jako velký kulatej bubon.
5: V tom jsou malý sedátka a dovnitř je maximum 5 nebo 6 lidí, nebo 4.
3: Na něm jsou takové věci, třeba koníci, nebo třeba ty udělané 4 kolky z plastu.
5: S dinosaurami na tom a s malou stříškou balevnou a ono se to točí. A ty dinosaury jsou takhle vzadě, tak jako kdyby hlel na babu a takhle se furt točí.
1: A nemotá se ti hlava?
5: Ne.
6: Mně občas jo.
5: Jednou jsme se roztočili s kámošem fakt rychle.
7: My jsme se točili na kolotoči a jedna naše kamarádka se tam poblinkala.
0: Tak přejeme, ať se váš život točí jen tak rychle, jak bezpečně zvládáte a máte z kolotoče všedních dnů radost jako děti. Makovičky. Za 9 minut zprávy, v nich informace o obnovování turistických značek v našem kraji nebo aktuality z mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize, a aby vám to do 8 hodiny pěkně ubíhalo, to zajistí krásná písnička Tomáše Linky. Paní má se má. Příjemné ráno a nerušený poslech.
8: Český rozhlas Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Turisté obnovují předletní sezonou značení tras na Vysočině. Sněmovna se vrátí k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce změnám zabránit. Populární Eurovize má dnes na programu první semifinálový večer. Očekáváme oblačno a zataženo, na severu kraje ojediněl slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Turistické trasy aktuálně obnovují značkaři z Krajského klubu českých turistů. Chtějí to stihnout před začátkem letní sezony. Pracují například na Žďársku.
3: Jo, takže já to takhle kolem vlastně od smoly a od tohoto očistím. Jo, a holky to potom přetírají jenom.
4: Jiří a Tania Bejblovi ze Žďáru nad Sázavou.
5: Jdeme z Cigháje na Frýšavský kopec a vlastně obnovujeme modrou značku turistickou.
3: Jednou za tři roky se vždycky trasa obnovuje v podstatě.
4: Jednou za tři roky.
3: My jsme ji dělali před třema rokama, jsme ji dělali, teď děláme znovu. Jako,
4: no. Takže tohle je vaše trasa.
3: No, ono se to nedá říct. Ono nás je třeba na Žďárském okrese nás asi 7 nebo 8 skupin.
4: Během jedné hodiny stihnou upravit zhruba kilometr trati. František Jirků, Český rozhlas.
1: Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
6: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou blokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
1: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě. Do finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize se ve Vídni dostal Izrael a dalších 9 zemí. 5 států soutěž kvůli izraelské účasti bojkotovalo. Druhý semifinálový večer bude ve čtvrtek. Během něj se představí český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Finálová 20 bude o titul soutěžit v sobotu. Policie se v rakouské metropoli chystá kvůli účasti Izraele na možné protesty. Akci kvůli napjaté mezinárodní situaci provázejí přísná bezpečnostní opatření.
2: Sport.
1: Hokejisté Buffalo porazili Montreal 3-2 v druhém kole play-off NHL, tak srovnali na 2-2 na zápasy. Brankář Canadiens Jakub Dobeš si připsal 19 zákroků, porážce svého týmu ale tentokrát nezabránil. Série se teď přesouvá opět na led Sabres, kde se bude hrát za 2 dny.
2: Počasí.
1: V Pelhřimově a Moravských Budějovicích teď mají 3 stupně, ve Velkém Meziříčí 4. Očekáváme oblačno, později až zataženo, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni, přidá se mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Policie vyšetřuje nehodu 2 osobních aut v nádražní ulici v Pelhřimově. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké středeční ráno, po zprávách pokračujeme dál. Pražský hrad dnes večer ovládnou mladí hudebníci, tanečníci a umělci ze základních uměleckých škol. Ve španělském sále zahájí jubilejní 10. ročník festivalu ZUŠ Open. Víc za chvíli.
2: Dobré ráno Ivanou Víznerovou.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, máme středu 13. května, teď je 12 minut po 8. hodině a přejeme krásné ráno. Koncerty, divadlo, opera i výstavy. Festival ZUŠ Open zahajuje svůj 10. ročník. Historicky poprvé odstartuje projekt nadačního fondu Magdaleny Kožené koncert ve španělském sále Pražského hradu. Vystoupí na něm mladí talenti ze základních uměleckých škol spolu s profesionálními umělci.
1: Kromě klasického repertoáru, který zařazujeme každoročně, tak mám radost, že zazní i skladba nová, která byla psána přímo pro tuto příležitost.
2: Říká Jan Kučera, který na zahajovacím koncertě ve španělském sále Pražského hradu povede orchestr složený z žáků z 60 základních uměleckých škol.
1: A napsal jí můj mladý skladatelský kolega, kamarád František Konečný, kterému je zhruba 15 let. A bude to melodram na text Jana Skácela Uspávanka.
2: Dirigentský pult se Jan Kučera na festivalu ZUŠ Open postaví už po páté.
1: Možná bychom si všichni divili, že už na těch zkouškách oni 15-letí, 16-letí mladí muzikanti se chovají velice profesionálně a rozhodně to není jako nějaká rozverná třída, kterou bych já musel krotit, a jsou velice vnímaví, ale samozřejmě potom, když se snažíme vyburcovat nějaké jako energii hudební, tak vždycky to padne na úrodnou půdu a mě to samotného překvapí, jak dokážou hrát krásně, energicky, prostě vždycky to je velká radost.
2: Celý zahajovací koncert ze španělského sálu Pražského hradu uvede v přímém přenosu Česká televize na ČT Art. Záznam pak odvysílá také Český rozhlas D-dur. Festival nabídne akce ve více než 360 městech po celé republice. Pokračuje ředitelka festivalu Irena Pohlhoukalová.
3: Pozvu všechny do Břevnovského kláštera na celodenní uměleckou přehlídku napříč všemi obory. Rozhodně nelze opomenout provedení barokní opery na zámku ve Valticích, které vyvrcholí celodenní přehlídku z už Open Jihomoravského kraje. Pozvu na krásné poutní místo nahoru Matky Boží do Králík.
2: Festival z už Open zakončí 1. června celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: A už za chvíli se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji a taky na počasí.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8 hodin, k tomu téměř 17 minut, posloucháte středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji, co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Havlíčkově Brodě pokračujeme s celkovou rekonstrukcí mostu přes řeku Sázavu v Masarykově ulici. Vedle něj jsme už dokončili instalaci mostního provizoria, po kterém bude moci jezdit během opravy jenom MHD a složky integrovaného záchranného systému. Ostatní doprava bude vedena obousměrnou objížďkou přes severovýchodní a jihovýchodní obchvat. Hlavní fázi celkové výměny mostu za nový plánujeme zahájit na přelomu května a června.
0: A ještě navážeme informacemi o tom, jak je a jak bude.
2: Počasí.
0: Máme 13. květen. Svátek slaví prostřední z ledových mužů Servác. Nad ránem v našem kraji skutečně mrzlo. Teď se teploty pohybují mezi 3 a 7 stupni. A dnes čekáme ráno menší oblačnost. Na jihovýchodě kraje i jasno. V průběhu dopoledne přibude mraků. Během dne bude oblačno i zataženo. Na severu kraje se mohou přidat slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes 12 až 15 stupňů Celsia a k tomu mírný západní vítr. No a ještě upozornění, zvyšte pozornost, už za malou chvíli budeme na Českém rozhlase Vysočina rozdávat vstupenky do kina.
3: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem

0: Tohle je Olga Lounová, písnička Memento Mori ve středečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. 8 minut nás dělí od 8:30. A právě teď vás zveme do kina na speciální čtvrteční dopolední vysílání pro seniory v jihlavském Cinestaru. Už zítra v 10 hodin budou promítat český film z prostředí parahokejistů Neporazitelní a vy můžete jít bez placení. Stačí poznat následující ukázku. Z jakého je filmu?
1: A co ještě?
2: Zaměstnance.
1: Správně. Každého čtvrt roku opouští jeden z nich bránu našeho závodu v sanitním voze.
3: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Tak to je klasika. Víte, z jakého filmu byla tahle ukázka? Zavolejte do studia na číslo 22 155 49 99 a můžete do kina na film Neporazitelní zadarmo.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina. Stále mám u sebe dvě vstupenky na filmové představení Neporazitelní zítra v 10 hodin v Jihlavském Cinestaru. Stačí poznat filmovou ukázku a zavolat na číslo 22 155 49 99. Ještě jednou ta filmová ukázka, jestli ji někdo z vás pozná.
1: A co ještě?
2: Zaměstnance.
1: Správně. Každého čtvrt roku opouští jeden z nich bránu našeho závodu sanitním vozem.
3: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Tak zdá se, že jsem přece jenom někoho z posluchačů oslovila. Dobrý den, tady je Český rozhlas Vysočina. Kdo volá? Dobrý den. Haló, haló, jste v soutěži, jste ve vysílání, slyšíme se? Dobrý den, můžete nás pozdravit? Tak bohužel bylo slyšet blikání, někdo volá zřejmě z auta a neslyšeli jsme se dobře, takže dnešní soutěž uzavřeme správnou odpovědí, protože ten film byl samozřejmě Jáchyme, hoď ho do stroje. Určitě jste poznali, ale zřejmě jste se nedokázali dobře dovolat. Za pár chvil na Českém rozhlase Vysočina už krátké zprávy Jaromíra Kulhánka. Hezké ráno.

0: Pavelka u Helneskaly, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit mají možné využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad v minulosti zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům jako při víkendovém utkání Slavie se Spartou. Zahrada Medovy vily v Humpolci je nově památkově chráněná. Dosud se ochrana vztahovala pouze na samotnou budovu. Zahrada s parkovou úpravou zabírá plochu 2400 metrů čtverečních a funkcionalistickou stavbu obklopuje ze všech stran. Stovky ptáčat nalezených mimo hnízdo končí každý rok v záchranných stanicích, aniž by záchranu potřebovali. V mnoha případech je totiž pobyt mláděte mimo hnízdo součástí jeho přirozeného vývoje, učí se létat a osamostatňuje se. V případě nálezu je nejlepším řešením zavolat do záchranné stanice a poradit se. Lidé by se také neměli u ptáčete dlouho zdržovat, aby na něj neupozornili predátory. V Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v Ankaře. Do Bukurešti má přijet také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeden z nejlepších českých basketbalistů všech dob Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému pivotovi, který se jako třetí Čech v historii dostal i do zámořské NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a nové angažmá si už hledat nebude. Katalánský klub o tom informoval na svém webu. A ještě předpověď počasí. Očekáváme oblačno až zataženo. Na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S komplikacemi teď počítejte na silnici 19 u Radňovic na Žďársku. Došlo tam ke srážce 3 osobních aut. Ke střetu osobního auta s autobusem došlo ve Škrdlovicích, také na Žďársku. I tam buďte opatrní a zpozorněte v okříškách v Jihlavské ulici. Došlo tam k havárii 2 osobních aut.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Turistická značka, český fenomén, který nemá ve světě obdoby a zároveň srdcovka pro celé generace Čechů. Proč a jak vznikla, také o tom si už za chvíli řekneme víc s Markem Šálkem, autorem knihy Turistická značka 44 000 km tradice.
4: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Tohle je Pavel Roth a jeho písnička Krásnější než růže ve středečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. 10 minut už uplynulo od 8:30. No a v Česku funguje 44 tisíc kilometrů značených turistických tras a starají se o ně stovky lidí, kteří je pravidelně udržují. Právě v těchto dnech chodí krajinou a obnovují poškozené nebo vybledlé značky. V čem je český systém unikátní? Tak o tom si teď budu povídat s novinářem, značkařem a autorem knihy Turistická značka 44 tisíc kilometrů tradice Markem Šálkem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak moc jste vy sám aktivní značkař? Kdy jste byl naposledy obnovovat nějakou turistickou značku?
1: Přiznám se, že to flákám teď. Já kvůli knížce jsem se stal hrdým členem značkařského obvodu Strakonice a tehdy jsem absolvoval zácvik, kdy si mě ujal tamní šéf značkařů Honza Bartoš a prošli jsme zhruba 10 kilometrů, ale od té doby to spíš jenom odkládám. Pojďme. Ale těším se, že ten čas přijde.
0: Určitě, určitě. Pojďme tedy k těm samotným značkám. Mají různé barvy v České republice. Co ty barvy znamenají?
1: Jsou čtyři. Historicky první vznikaly červené trasy a z logiky věci, tím, že jsou nejstarší, tak tomu odpovídá to, že jsou to takové páteřní, nejdelší, nejvýznamnější trasy, které někdy měří i třeba 150 kilometrů. Postupně, jak ten zájem o turistiku vzrůstal, tak přibývaly další. Modré trasy jsou takové jako regionálně významný, by se dalo říct. Zelený, tyto šmrdlají spíš tak někde po místě, kolem nějakého zajímavého místa. A žlutý jsou spojovací. To znamená, když vás zastihne třeba bouře někde na hřebenech, tak žlutá vás spolehlivě dovede k nejbližšímu nádraží nebo hospodě třeba.
0: To je dobré vědět. V čem je vlastně ten český systém značení turistických tras unikátní?
1: Já myslím tím, že je jednotný, že se podařilo sjednotit vlastně celorepublikově ten systém. A potom teda mě nejvíc vlastně zaujalo, jmenuje se to plán tříleté obnovy. To znamená, že každý ten metr trasy musí jednou za 3 roky nejpozději projít ten tandem dvou značkařů, chodí se ve dvou zásadně, a zkontrolovat, opravit, obnovit, případně vymyslet třeba nějaký posunout tu trasu nebo podobně. Takže je tam ta jistota, že každý 3 roky proběhne kontrola, obnova, což je i ve světovém měřítku úplně unikátní.
0: Proto to asi tak dobře funguje. Pojďme na začátek. Kdy vznikly a jak ty české turistické značky?
1: Ta knížka moje vyšla vlastně u příležitosti 135. výročí vyznačení první trasy, takže 1889 vyrazilo první markirovací družstvo, jak si říkali tehdy, aby prozkoumalo trasu k svatojánským proudům, to je vlastně z Prahy podél proti proudu Vltavy, takže to je ta doba, po kterou už máme tady značky, s námi jsou.
0: Ten úplný začátek. Teď je tady 44 tisíc kilometrů, jak jsme řekli. Vidíte prostor ještě pro nějaké další rozšiřování?
1: Já jsem se na to ptal šéfa značkařů a dneska už celého klubu českých turistů Pavla Přílepka a on by vlastně říkal, že si myslí, že ten systém je dokonalý, že všechny zajímavé místa už jsou pospojované značkou, nejhezčí trasy. Nicméně prostor je v územích, které třeba jsou z nějakých důvodů zavřený, byly dosud, takže teď se značkuje v Brdech, který patřili vojákům a teď se otevřeli a podobně možná ještě vzniknou nějaké oblasti k novému vyznačení, pokud se třeba uvolní nějaký další vojenský prostor, což teď úplně tak nevypadá.
0: Pane Šálku, pojďme se ještě podívat trochu do budoucnosti. Myslíte, že přežijí turistické značky digitální dobu, kdy se lidé díky mobilním aplikacím můžou podívat na mapách, kam chtějí?
1: Já myslím, že je fajn hodit ten mobil aspoň na chvíli do batěhu a nechat se vést něčím offlineovým, což ty značky jsou. A navíc si myslím, že nejde jenom o to, že vás vedou prostě od stromu ke stromu ty značky, ale že máte jistotu, že ty trasy vedou těma hezčíma a zajímavějšíma místama. Jo, takže nemusíte se vyloženě hledat prostě tu značku v té houštině, ale i podle těch map, když jdete, tak ty značky vás spolehlivě provedou trasou, že nebudete litovat, že jste vyrazili.
0: Marek Šálek, autor knihy Turistická značka 44 tisíc kilometrů tradice, byl hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. My moc děkujeme za povídání a ať se daří. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Teď jsme vás pozvali do přírody a za malou chvíli si k tomu připojíme výhled na počasí nejen dnešního dne, ale i dnů následujících. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje.

0: Tady je středeční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme už téměř 8:55, tak je tu slibovaná předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A s ní meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Na Vysočině bylo někde pod nulou dnes ráno.
2: V těch teplotách ve 2 metrech ne úplně všude, ty byly mezi 2 až -2 stupni Celsia, ale ty teploty přízemní tam opravdu bylo pod nulou a to téměř všude, pokud někde nebylo pod nulou, tak možná na jedné stanici, ale to minimum přízemních teplot spadlo až k -5 stupňům a 5 desetinám.
0: Ledoví muži se tedy opravdu trefili do kalendáře tentokrát. Pojďme se podívat na dnešní den a jestli i zítra bude nad ránem mrznout.
2: A zítra by nad ránem už mrznout nemuselo, ty zítřejší minima jsou 6 až 3 stupně Celsia. Dnešek by měl být spíše oblačný, poté co teď ta jasná obloha tak postupně nakyne mráčky a v severní polovině kraje se potom spíše výjimečně mohou objevit také slabé přehánky a večer bude na přechodnou dobu a jenom částečně ta oblačnost ubývat. Maximální teploty dnes 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Krásný výraz, dnes budou tedy kynout mraky, takže s tím počítejte, takhle slunečno nezůstane celý den, teploty do 15 stupňů. Pojďme se podívat na zítřejší čtvrteční den, nad ránem tedy už žádné mrazíky.
2: A neměly by být, noc bude oblačná i zatažená, v průběhu noci a pak ráno se může objevit občas slabší déšť a ten bude četnější v západní a severní části kraje a zítřek potom zůstane podobný, obloha většinou zatažená, občas se může vyskytovat déšť nebo přehánky, výjimečně se může objevit bouřka, nejvíce srážek by pak mělo být později večer a to ve východní části kraje, kde mohou být i vydatnější a zítřejší maximální teploty 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Zítra tady více zataženo, ještě déšť a ještě o stupínek chladněji. Pojďme se podívat na pátek a víkend. Chystá se tam nějaké oteplení?
2: Nemělo by se úplně oteplovat, spíše ty teploty zůstanou stejné, zatím to vypadá, že pátek i sobota by měly mít ty maximální teploty mezi 11 a 15 stupni Celsia. Neděle se zdá bude podobná nebo možná trošku chladnější a ten pátek i sobota by mělo být spíše zataženo, případně oblačno, občas deštěm nebo přehánkami. A může se vyskytnout i výjimečně bouřka. V sobotu ten déšť může během dne na přechodnou dobu ustávat nebo slábnout, ale lokálně zas může být někde trošku vydatnější, takže spíše počasí s větší oblačností, případně kompletně zataženou oblohou a deštivé.
0: Chladnější počasí s deštěm, s mraky a s nižšími teplotami nás bude provázet v nejbližších dnech. Příroda to ale určitě ocení. Odpověď pro nás měla Bára Kučerová, my za to děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Středeční ráno se blíží ke konci, po zprávách v 9 hodin se vám už ozve známý hlas vaší dopolední průvodkyně Hely Dvořákové. Ta vás vedle jiného po 11. hodině pozve se svými hosty na sobotní den otevřených dveří na vojenském letišti u náměště nad Oslavou, odkud budeme taky vysílat živě v sobotu. A den otevřených dveří máme v sobotu i my, Český rozhlas Vysočina. Přijďte k nám mezi 10. a 16. hodinou podívat se, jak to u nás vypadá a jak se dělá rádio. S přáním krásného středečního dne a s přáním dalších příjemně strávených dnů se naslyšenou a možná i naviděnou v sobotu těší Ivana Víznerová.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Jeho sochy potkáváme v parcích, na ulicích, v galeriích a dokonce se podle nich i tančí. V polovině května roku 1880 se v Novém městě na Moravě narodil sochař Jan Šturza a my si připomeneme jeho životní příběh. A protože je jaro, v další reportáži si zajdeme prohlédnout sazenice do trvalkové školky.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vládo, řekni fór.
1: Manžel takhle sedí v kuchyni u svačiny, když v tom se přiřítí jeho manželka rudá vsteky, drží v ruce papírek, na kterém je manželovým písmem napsáno Klárinka. No a žádá o vysvětlení. Manžel jí uklidňuje. Hele, víš, drahá, víš, jak jsem minulý týden byl na těch dostizích? No, Klárinka je jméno koně, na kterého jsem vsadil a vyhrál. Takže jsem si to poznamenal, no, a až budu sázet příště, víš, to je jednoduchý. Manželka se uklidnila, omluvila se, dala manželovi pusu na čelo a zmizela zase v koupelně. O pár dní později přišel manžel domů, sedl si v kuchyni k jídlu. Vešla jeho žena, popadla pánev, přetáhla ho přes hlavu.
2: Tak si to představ, co se stalo. Dneska ti volal ten tvůj kůň.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Prostranství užďárského zimního stadionu zaplnily pouťové atrakce. Francie čeká na potvrzení Česka, jestli bude hostit slavnostní start cyklistického závodu Tour de France. Kanaďan Crosby přijede na hokejový šampionát ve Švýcarsku. Teploty do 15 stupňů, oblačno je zataženo, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá a pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Atrakce na žďárskou pouť už jsou v areálu u zimního stadionu připravené. Dnes můžou kolotoče spustit bez hudby, od zítřka i s hudebním doprovodem.
2: Tak ono všechno dá svoji práci, no. Ono přejezd dá práci, stavba dá práci, všechno vlastně, no.
3: Vysvětluje majitel několika atrakcí Petr Kočka, že jejich stavba zabere v podstatě celý jeden den. Spuštění kolotočů bude teď záležet hlavně na počasí a návštěvnosti. Hlavní pouťové dny jsou pátek, sobota a neděle.
4: Pokud jde počasí, tak tady bývá 10 000 i víc lidí. Nevím, jak to bude letos, ale žďáráci, to zase říkám, jsou hodně odolní.
3: Popisuje za organizátory Marie Dvořáková, že část lidí obvykle na pouť dorazí, i když zrovna prší. Podle majitelů atrakcí ale déšť návštěvy kolotočů výrazně snižuje. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Většímu zaměstnávání seniorů by pomohlo snížení odvodů na sociální pojištění, uvádí to Hospodářská komora. V Česku se počet pracujících seniorů už několik let pohybuje kolem 200 tisíc. Teď mají například odpuštěné důchodové odvody. A podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory by k nárůstu přispěly také nižší povinné odvody do sociálních fondů.
5: Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
0: Podle oslovených personálních agentur pracující důchodci nejčastěji zůstávají na pozici, kde pracovali dlouhodobě, anebo si najdou méně náročnou profesi na částečný úvazek. Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami.
6: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
7: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadej Pogačarovi.
8: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
7: Psal Českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Za hokejisty Kanady bude na blížícím se mistrovství světa hrát ve Švýcarsku i hvězdný Sidney Crosby. Kanadský svaz o tom informoval na svých sociálních sítích. Crosby v reprezentačním dresu získal 2 zlaté olympijské medaile, radoval se i z titulu světového šampiona a ovládl i světový pohár.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou teď mají 5 stupňů, v Hubenově a Náměšti nad Oslavou 6. Bude oblačno, později až zataženo, na severu kraje se ojediněle přidají slabé přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni, přidá se mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: A s komplikacemi počítejte na silnici 19 u Radňovice na Žďársku. Došlo tam ke srážce 3 osobních aut. Ke střetu osobního vozu s autobusem došlo ve Škrdlovicích, také na Žďársku. I tam buďte opatrní. A pozor dávejte i v Jihlavské ulici v Okříškách. Srazila se tam 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hezké středeční dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině. Je pravda, že při pohledu z okna je to mnohem příjemnější oproti včerejšku. Dneska svítí sluníčko, teploty zatím nic moc, ale snad to bude lepší v průběhu týdne. Nezbývá než doufat, ale jak už to říkám ráda a s oblibou, i dnes tím začnu. Dobrou náladu nám zlepší Dobrota Dáši Kubíkové. Dneska si připravíme něco k snídani, možná i takovou menší svačenku, nebo něco v případě, že vás popadne takový ten rychlý hlad a vy ho potřebujete zasytit. Jak na to? To se dozvíte v Dobrotách. Výborný recept pro nás dneska má Dáša Kubíková, řekla bych, že i celkem rychlý. Ale ještě předtím, než nám dá Dáša recept, tak si pustíme Robertu Fleck anebo taky Mekky Holbirku.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Ty Dáši Kubíkové.
1: Ledoví muži si letos ohlásili v plné síle. Když je venkovní grilování přeci jenom nevhodné kvůli počasí, protože co si budeme povídat, venku je opravdu pěkná zima, můžeme si udělat něco dobrého, třeba i čerstvou svačinku doma, pěkně v teplíčku. A pokud máte kompaktní gril, tak je to značka úplně ideál, anebo i stačí trouba.
2: Je to čas na malou, ale výbornou svačinku. Nachystáme si chleby klidně i pro celý stůl hladových krků. Vezmeme kus chleba a nemusí být ani čerstvý. Pokud potřebujeme, aby se dojedl a na topinky není chuť, tohle je ten správný tip. Nakrájíme ho na krajíce a připravíme si na něj pomazánku, kterou budeme zapékat. V misce si rozmícháme čtvereček čerstvého sýra. Vynikající v tomto receptu je kozí sýr, ale může být i běžný čerstvý, jaký vám doma chutná. K němu přidáme lžičku dižonské hořčice, jednu malou na kostičky nakrájenou cibulku a vajíčko natvrdo, které do misky protlačíme salátovým kolečkem. Promícháme a osolíme. Krajíce chleba si rozložíme na plech a na minutku vložíme do trouby zapnuté na grill anebo na domácí kontaktní grill. Vyndáme a na každý namažeme sýrovou pomazánku. Grillujeme ještě dalších 10 minut. Barvu a hromadu vitamínů jídlu dodá uvařená červená řepa, kterou nastrouháme nebo rozmixujeme na hrubo a ozdobíme ji každý krajíc. Chuť dodá snídka kopru nebo kousek polníčku. Mohou to být i ustřižené výhonky řeřichy či mikrobylinky, zkrátka něco zeleného. Všechno dohromady je to moc dobré, tak si nechte chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Už vyrazili do terénu. Řeč je o značkařích klubu českých turistů. Po celé republice totiž musí zkontrolovat a opravit značení turistických cest. Do terénu s nimi vyrazíme i my. Vydal se tam totiž František Jirků. Poslechněte si jeho reportáž už za pár minut.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 9 hodin 22 minut jste s Českým rozhlasem Vysočina. Členové klubu českých turistů připravují trasy na letní sezónu, kontrolují a obnovují značky pro chodce i cyklisty. Letos po celé Vysočině i sousedních regionech projdou přes 1000 kilometrů tras. Nejdůležitější jsou podle nich křižovatky a taky rozcestí, kde by bez dobrého značení lidé mohli zabloudit.
1: Jo, takže já to takhle kolem vlastně od smoly a od tohoto očistím. Jo, a holky to potom přetírají jenom.
2: Jiří a Taňa Bejblovi ze Žďáru nad Sázavou. Paní Taňa má v ruce kelímek s bílou barvou.
3: Já dneska bílou, protože přijela kamarádka z Břeclavy, tak jsme vymysleli pro ní výlet, že Zdenka dneska dostala modrou, já po manželovi bílou, manžel má
1: já
3: hnědou.
1: Já to očesávám a případně ohraničuju hnědou. Jako
3: mně bude manžel říkat, jestli si mám namočit nebo nemám.
1: Co není výdohled.
3: Takový poslušný, tak my to vždycky uděláme, jak vy to muži chcete.
2: Obnovují turistické značky 6. rokem.
3: Dneska jdeme z Cigháje na Frýša kopec a vlastně obnovujeme modrou značku turistickou.
1: Jednou za 3 roky se vždycky trasa obnovuje v podstatě.
2: Jednou za 3 roky.
1: My jsme ji dělali před 3 rokama, jsme ji dělali, teď děláme znovu. Jako no.
2: Takže tohle je vaše trasa.
1: No ono se to nedá říct. Ono nás je třeba na žďárském okrese nás asi 7 nebo 8 skupin.
2: Potkáváme se u pramene Svratky ve Žďárských vrších.
1: Tohle to jsme konkrétně tady obnovili před 3 rokama, vůbec lidi nevěděli, že tady je prameniště. Tak jsme to tady takhle označkovali v podstatě, aby lidi vůbec věděli, že tady se dá odbočit. Že tady šla modrá dolů, v podstatě na cigáje a nikdo ani nevěděl, že tady prameniště je.
3: Protože my nejenom malujeme ty značky, ale musíte vystříhávat i ty nálety kolem, aby z té cesty bylo vidět.
1: Celý prořezat.
2: Během 1 hodiny stihnou upravit zhruba kilometr trati. V celém Česku je pak více než 40 000 kilometrů turisticky značených tras. František Jirků, Český rozhlas.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina za pár minut také Míra Mark. Další díl pořadu bejvávalo. Na

0: Slibovala jsem míru Marka a je tady.
1: Bejvávalo.
2: Proč si lidé teď na jaře přikládali na čelo bukové listy? Byla to za dob prababičkovských osvědčená součást lidového léčitelství. Staré bylinkářky říkávaly, že svěže zelený bukový les je léčivý sám o sobě, že procházka bukovým lesem potěší a povzbudí v každém ročním období. Na podzim jeho hladké šedé kmeny, a to krásně barevné žluto-oranžové listí, vyvolávají dojem tajemna, a když je třeba i mlha, tak i mystiky. Ty veliké rozložité buky našim předkům často připomínaly rostodivná stvoření, nadpřirozené bytosti nebo stromové duchy. Takhle nějak díky fantazii tehdejších lidí nebo jejich strachu z neznáma vznikaly dávné pověsti. Nejkrásnější jsou ale buky teď na jaře. Navíc se za starých časů vědělo, že na jaře mají skutečně léčivou sílu. Listy totiž ulevují při horečnatých stavech a bolestech hlavy. Teď jsou mladé, svěže zelené a nabité účinnými látkami. Babička říkávala, že nejlepší doba na jejich sbírání je koncem dubna nebo do půlky května. Ale pozor, trvá to jen 2 týdny, pak už lístky stmavnou a stvrdnou. Až půjdeš do bukovýho lesa, pár těch lupínků sněz, říkávala stařenka. Jsou nakyslí, ale osvěžující, připomínají šťovík. Dělával se z nich i čaj. Ty listy jsou dobrý na horečku a když je budeš žvíkat, může tě to zbavit těch aftů a zánětů v puse. Vodvar je na průjem a v obklady vyživujou a hojejí kůži. Studený se dávají na popáleniny a teplý na omrzliny. A na čelo se ty listy dávaly, když bolela hlava. No a zítra o starém zvyku otvírání studánek.
1: Bejvávalo.
0: Pořad Minuta pro zdraví už za pár minut paní doktorka Irena Zimmerová nám představí takzvaný zdravý talíř.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: zdraví.
1: V hovorech a článcích o výživě se objevuje výraz zdravý talíř. To je něco speciálního?
2: Není to nic speciálního. Je to poskládání věcí, těch živin na talíři, tak, aby to pro tělo bylo co nejlepší. A konkrétně se to doporučuje udělat tak, že si talíř pomyslně rozdělíme na tři části a potom jednu třetinu zaplníme zeleninou, na jednu třetinu dáme zástupce kvalitní bílkoviny, to bývá třeba maso, a jednu třetinu doplníme přílohou, bramborem, rýží, těstovinami, zástupci polysacharidu. Při hubnutí jsme se bavili o tom, že se to může ještě přesunout ve prospěch zeleniny. Ta může potom zaplnit i celou polovinu talíře, čtvrtka zbyde na bílkovinu, čtvrtka na polysacharidy a pak je ten talíř zdravý a zároveň i méně kalorický.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: V Česku je zhruba 2000 pracujících seniorů, jak ukazují data České správy sociálního zabezpečení. Personální agentury ale upozorňují na to, že by jich mohlo pracovat daleko víc. Budeme se tomu věnovat už za pár minut.

0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina David Dale, skladba Má žena. Přivýdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale taky třeba nedostatečnou podporou ze strany státu.
1: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
2: Říká 69-letá Věra z Prahy. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, se to týká hlavně lidí s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
3: Když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu. A z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
2: Podle České správy sociálního zabezpečení pracuje v Česku od roku 2020 stabilně kolem 200 tisíc seniorů. Často si taky hledají částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
4: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší. Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu podle dat Ministerstva práce loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Vláda chce zároveň obnovit navyšování vyměřovacího základu penze za každý odpracovaný rok, konkrétně o 1,5%. To vítá třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to je zvládnuto, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
2: V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už v sobotu 16. května se brány letiště v Náměšti nad Oslavou otevřou veřejnosti. Čeká nás den plný letecké techniky, dynamických ukázek, armády i jedinečná atmosféra vojenského letiště. A všechno je to zadarmo, tedy i vstup. U toho všeho nebude chybět ani Český rozhlas Vysočina. Po celý den nás můžete navštívit v našem stánku. A připomínám, že už od 14 do 16 hodin k mikrofonu pozveme řadu zajímavých hostů. A aby toho nebylo málo, tak už dnes po 11. hodině si v dobrém dopoledni budu povídat s paní inženýrkou Štěpánkou Tříletou z 22. základny vrtulníkového letectva, právě Biskajská, a také podplukovníkem Milošem Morkusem, který stojí v čele 222. vrtulníkové letky Flying Hippos. Pozveme vás právě na den otevřených dveří a vezmeme vás i do světa náročných misí. A nejenom to.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Památkáři rozšířili ochranu medovivily v Humpolci i na přilehlou zahradu. Hasiči na Zlínsku řeší únik neznámé látky do řeky Moravy. Bez diváků se odehraje fotbalový duel Jablonce na hřišti Slávie. Teploty do 15 stupňů, oblačno je zataženo na severu kraje, ojediněle slabé přehánky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Zahrada medovy vily v Humpolci je nově památkově chráněná. Dosud se ochrana vztahovala pouze na samotnou budovu. Zahrada s parkovou úpravou zabírá plochu 2400 m² a funkcionalistickou stavbu obklopuje ze všech stran, pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Ilona Ampapová.
4: Rozšíření památkové ochrany reflektuje skutečnost, že vila a zahrada tvoří jeden ideový a funkční celek. Komplex představuje významný urbanistický prvek a doklad moderního přístupu k propojení architektury a krajiny v meziválečném období.
2: Hasiči zasahují na řece Moravě mezi Kroměříží a Kvasicemi, do které unikla neznámá látka. Tu zachytávají pomocí norných stěn. Od včerejšího odpoledne, kdy se na hladině objevily barevné skvrny, se jim podařilo část znečištění odstranit. Původ látky zatím není jasný. Vzorky z řeky teprve analyzuje povodí Moravy. Podle mluvčího krajských hasičů Davida Martince ale nebezpečí nehrozí.
5: Jak to postupně doputovává ty části té skvrny tomu, tak se to bude zasypávat a jímat. A ty norné stěny jsou dané ve dvou řádech, i kdyby vlastně se stalo, že nějaká část propluje pod tou první, což by neměla, tak je tam vlastně ještě druhá norná stěna, taková jistící, která to zachytne.
2: Oblast zároveň monitoruje městská i státní policie. Zasahující jednotky teď zvažují nasazení speciálního olejového separátoru. V ruské astrachaňské oblasti u Kaspického moře hoří plynárenský závod. Požár údajně způsobily trosky sestřelených ukrajinských dronů. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti Igor Babuškin. Podle něj nejsou mezi zaměstnanci žádné oběti ani zranění. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace tvrdí, že oheň se podaří uhasit v průběhu několika hodin. Ministerstvo obrany dřív oznámilo, že v noci zneškodnilo skoro 290 dronů.
6: Sport.
2: Nadstavbová skupina o titul ve fotbalové šancelize pokračuje zápasy třetího kola. Liberec 17 hodin a 30 minut nastoupí v Hradci Králové. Jablonec ve 20 hodin čeká duel v Praze proti Slávii. Kvůli disciplinárnímu trestu se bude hrát bez přítomnosti diváků, pokračuje jablonecký asistent Tomáš Čížek.
7: Beru to z pohledu hráče. Hráč vždycky hraje radši před zaplněnou tribunou, kde na Slávii byla vždycky atmosféra bouřící a vyžene tě to vlastně k lepším výkonům. I jak domácí ženou dopředu, tak i vlastně toho soupeře, který se určitě víc snaží, takže pro každého hráče lepší určitě hrát před divákama.
3: Počasí.
2: V Jihlavě a Dukovanech teď mají 9 stupňů, v Černovicích 7. Bude oblačno, později až zataženo a na severu kraje se ojediněle přidají slabé přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Foukat má mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 81. kilometrem u Koberovic. Silničáři tam v levém jízdním pruhu přeznačují stoupací pruhy a opravují svislé dopravní značení. A ke střetu osobního auta s trolejbusem došlo v Jihlavě v Okružní ulici. Policie je na místě, dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: dnešním příběhu z Vysočiny vám nabídneme vzpomínky jihlavské pamětnice. Dozvíme se například, jak vypadaly sociální příspěvky v 50. letech minulého století a také, jak rodiny v 60. letech hledaly bydlení. Počkejte si na to.
3: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Asi nejlépe a možná i nejpřirozeněji si historii představíme díky vzpomínkám přímých pamětníků. Ludmila Vlachová z Jihlavy je doslova živoucí kronika a my jsme měli možnost nahlédnout do bohatého života její rodiny. Otec byl legionář, zaměstnanec tabákové továrny a velký milovník hudby a taky literatury.
2: Tatínek se oženil a v roce 26 se narodila sestra Dagmar.
3: Při druhém porodu bohužel žena zemřela a dva roky na to se Karel Kaiser po druhé oženil a přišly další děti.
2: Bratr Prokop v roce 40, já 41 a bratr Václav 45 na podzim. Oba bratři byli tělesně postižení. Neviděli, nemluvili, měli roště patra, nechodili. Když jsem hrála na housle humoresku, tak ten Venoušek, ten bráška malej, tak se usmíval. A když mluvil Zápotocký z rozhlasu Po drátě, tak plakal. Jeden zemřel v 6 letech a druhý v 10 letech na zápaly plic.
3: Maminka paní Vlachové samozřejmě musela přestat pracovat.
2: Byla porodní asistentka a spolupracovala s doktorem Bláhou, který pak svědčil u norimberského procesu.
3: V té době se rodinám o nějaké státní sociální podpoře mohlo jen zdát.
2: Maminka se jim prostě věnovala bez jakýchkoliv příplatků, to neexistovalo. A když šla do důchodu, tak jí dali 100 korun.
3: Rodina Kaiserových žila za války v tehdejší Šterlijově, dnes Málerově ulici. Na konci války museli na měsíc byt přenechat příslušníkům Rudé armády. Vrátili se do původního domu, ne však bytu.
2: A bydleli jsme po Němci Jozlovi, který byl dozorce a tuším, že byl potom zbaven života.
3: V tomto bytě pak s rodiči žila Ludmila Vlachová i jako vdaná se třemi dětmi.
2: V jednom pokoji do roku 67 nebo 8, kdy šel můj syn do první třídy.
3: Cesta k novému bydlení nebyla jednoduchá.
2: Jsme chodili na bytový úřad, nikde pro nás nic nebylo. Když jsme si něco sehnali, no to jsou jenom dvě místnosti, máte tři děti, nebylo by to vhodné.
3: Manžel Ludmily Vlachové byl zaměstnaný u pozemních staveb.
2: Stavělo se sídliště Leninova, obsadili jsme přízemní byt, který využívali zaměstnanci, že si tam vařili kávu a svačili. Tak jsme se nastěhovali tam. Přišli z bytového úřadu, tak já jsem řekla, já se vystěhuju a sednu si ke kačně na náměstí s těma třema dětma a řeknu, kudy jsme všude chodili.
3: Naštěstí se za svého zaměstnance podnik postavil.
2: A my jsme podepsali, že když se dostaví u Jiřího z Poděbrad, tam stojí 10 podlažní, tak jsme šli se před 40 lety.
3: Ludmila Vlachová má dlouhověkost v genech. Její otec se dožil 92 let.
2: Chodila tam sestra moje a mám schovaný lístek, kde tatínek píše, schody jsou umyté v 90 letech. A pod tím je napsáno, tati, proč to děláš? Odpověď, abych měl pohyb. A to ještě z toho baráku, kde bydlel dentista Jonák, tak jim vozil sběr na kárce do sběrny.
3: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jestli pak jste tušili, že jsou na Vysočině i takzvané mlékomaty. K jednomu takovému mlékomatu do Uhořilky na Havlíčkobrodsku se vydal i náš regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se v našem vysílání spojíme už za pár minut. Teď posílám Petru Janu skladbu A pak, že je to hřích. Hezkou středu s námi.

0: se, umíralo se i v zázemí. Pouze v Čechách bylo popraveno 12 lidí. Věznice praskaly ve švech, stovky obviněných čekaly na smrt. Mezi nimi politici Karel Kramář a Alois Rašín, ale také básníci Petr Bezruč a Josef Svatopluk Machar. Proč se ocitli pod Damoklovým mečem?
1: Stopy fakta tajemství.
0: Nedělní vysílání zavede do legendárního Dismanova rozhlasového dětského souboru. Procházeli jim stovky chlapců a dívek, budoucích hvězd jako Alena Vrána, Nová, Josef Vinklář nebo Marek Eben. Některým bylo souzeno dospět ze dne na den na jaře 1945, když spatřili smrt. Začíná příběh Ladislava Padiora a jeho kamarádů.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Na Vysočině máme několik takzvaných mlékomatů, například v Třebíči, Dolním městě, Vystrkově nebo Úhořilce. Kam se vydal i náš regionální stopař Adéla Zachová? Co přesně mlékomat je? Tak to nám teď kolegyně přiblíží a popíše. Krásné dopoledne ti přejeme.
2: Dobré dopoledne. Vlastně úplnou náhodou jsem narazila na mlékomat a zjistila, že na Vysočině jich máme hned několik. Tento, u kterého stojím, se ale nachází přímo na farmě. Zároveň jsem ho i vyzkoušela, ochutnala jsem čerstvé ráno nadojené nepasterizované mléko, které v dnešních supermarketech opravdu nenajdeme. A musím říct, že ta chuť byla jiná trošku. Mlékomat funguje už 13 let, protože jeho provoz byl zahájen 10. března 2013. A mlékomat se osvědčil a lidé si sem pravidelně chodí pro mléko. Je také nutné vzít si sebou vlastní lahve a drobné mince a za litr mléka zaplatíte 18 korun. Z tohoto čerstvého mléka na farmě vyrábí i další dobroty. A co tady všechno můžeme ještě objevit, tak to nám prozradí paní Marie Čiplová, kterou vítám v našem vysílání. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, já zdravím všechny posluchače. Ještě podotknu, nevím, jestli to zaznělo, že se nacházíme přímo na naší farmě v Úhořilce. Máme tady teda k dispozici automat na mléko, ten je otevřený od 9 hodin od rána do 19 hodin odpoledne. A součástí tady toho výdejního okénka tak je i automat na naše výrobky, takže zákazníci můžou zakoupit i naše mléčné výrobky. Asi nejprodávanější je u nás kefír, a to přírodní i v dalších asi 5 příchutích. Dále tvaroh, dále máme tvarohové krémy, jogurty v 10 příchutích a asi naše hitovka jsou i čerstvé sýry a korbáčky.
2: Já moc děkuju a jenom zopakuju, že mlékomat je tedy otevřený denně od 9 do 19 hodin.
1: My jsme v dopoledním vysílání slyšeli regionálního stopaře Adélu Zachovou, která tentokrát navštívila farmu v Úhořilce na Havlíčkobrodsku. Děkujeme, Adélko, a těšíme se zase brzy na slyšenou.
2: Děkuju, hezký den.
0: Regionální stopař.
1: V dopoledním vysílání nás i dnes čekají Babské rady. Tentokrát si budeme s Jarkou Vykoupilovou povídat o pampeliškách.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jdou po mě, jdou, o tom zpíval Jaromír Nohavica v 10 hodin 38 minut. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. V tuhle chvíli je na řadě ale Jarka Vykoupilová a další díl Babských rad. Tentokrát na téma pampelišky.
1: Babské rady.
2: Pampelišky smetánky jsou oblíbenými posly jara. A především jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a další hmyz. Možná jste nevěděli, že pampelišky se v době hladomorů používaly jako nouzové potraviny. Celé rostliny jsou jedlé, dají se použít do salátů, polévek i čajů. Mladé listy, které ještě nejsou příliš hořké, se mohou jíst i syrové a jsou bohaté na vitamíny a minerály. I kořeny pampelišek se dají zpracovat. Po upražení se používají jako náhražka kávy, obvykle ve směsi s praženou čekankou nebo ječmenem. Díky hořčinám pampeliška podporuje vylučování žluči a tím zlepšuje trávení. Tradičně se používá při diabetu a na snížení hladiny cukru. Pampelišku můžeme najít v čajových směsích, které mají očistný účinek. A mám pro vás i jedno detoxikační doporučení. V sezóně pampelišky je dobré sníst denně 5 stvolů v syrovém stavu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Skupina Činasky, skladba Jak se v 10 hodin 51 minut jste s Českým rozhlasem Vysočina. Prostranství u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou zaplnili atrakce a prodejní stánky. Kolotočů, horských drah a dalších zábavních prvků bude na místě asi 100. Stánků podle organizátorů až 2x tolik. Atrakce přitom můžou zvětšit nebo spíš spustit hudební doprovod už teď. S hudbou pak od čtvrtka do neděle. Zatím ale čekají na lepší počasí a taky větší zájem návštěvníků.
1: Začneme připravovat, že jsme to dali do místa, jo, no a začneme dělat vlastně kabely, elektriku, no a postupně jdeme montovat ty atrakce, aby to bylo hotové.
2: Ukazuje Petr Kočka na několik rozmístěných atrakcí na rozlehlém place u zimního stadionu. Nepřijel totiž jenom s jednou.
1: Já tady mám ruské kolo, vláček. Bráchové tady mají bobovku, druhý brácha se autodrom. No, tady to takhle obsazujeme tady na tom parkovišti zádu. A to je brácha tohle.
2: Dobrý den, taky stavíte.
3: Taky stavíme, jo, pracujeme.
2: Jako rodina si se stavbou a zprovozněním různých atrakcí Kočkovi na place pomůžou, trochu se ale obávají aktuální předpovědi počasí, která nakonec týdne a víkend hlásí déšť.
1: Prostě počasí je náš nepřítel. No. Takový.
2: Ale dá se to i v dešti nějakým způsobem.
1: Jako jo, to ono to funguje, ale návštěvníci nechtějí chodit. Oni se schovají a tím to končí, no.
2: Vysvětluje Petr Kočka, že doufá, že se nakonec na hlavní dny žďárské pouti trochu vyčasí. Podle organizátorky poutě Marie Dvořákové ale bývá akce navštěvovaná i při zhoršeném počasí.
4: Je fakt, že to bývalo i horší. Měli jsme tady i sníh a mráz, kdysi dávno na pouť, no. Takže nevím, jak to bude letos, ale žďáráci, to zase říkám, jsou hodně odolní a pokud opravdu nepadají trakače, tak přijdou. Přijdou a užijou si.
2: V případě silnějšího deště je ale nutné odsávat vodu z oválu u stadionu, kde se teď už nachází různé atrakce. Podle Marie Dvořákové je to ale jen jedna z mnoha věcí, kterou musí na místě zajistit. Včetně příprav, jako je zajištění mobilních toalet, elektřiny nebo úklidu.
4: To je vlastně nejvíc práce, no, před tou poutí a pak při poutě ten týden tady, no, tak říkám, v pondělí najíždějí a celý ten týden je to takový variabilní, pořád každou chvilku se něco děje. Tam problém, většinou se to podaří vyřešit. No a to hlavní je pátek, sobota, neděle.
2: Zda tak svědčtí rozjedou své atrakce ještě před těmi hlavními dny, není jasné. Záležet bude hlavně na počasí a na případné návštěvnosti pouti. Ze Žďáru nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Na Vysočině se většina deváťáků hlásila na střední školy online. V době krádeže svaté Zdislavy z Lemberka v Jablonném v Podještědí relikvii nechránil alarm. Němečtí policisté od rána pokračují v razy v hlavním městě. Teploty do 15 stupňů, oblačno je zataženo, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přihlášku na střední školy letos podala většina deváťáků na Vysočině elektronicky. Vyplývá to z dat společnosti Bankovní identita. Online formu zápisu zvolilo 7,5 tisíce z celkových 8400 žáků. Jejich rodiče se do celostátního digitálního přihlašovacího systému většinou registrovali prostřednictvím Bankovní identity.
5: Stejným způsobem se uchazeči dostanou i k výsledkům jednotné přijímací zkoušky. K dispozici budou už tento pátek a rodiče či žáci si je opět zobrazí v systému DIPSY. V případě neúspěchu lze stejnou cestu využít i k přihláškám do druhého kola zkoušek. Celkem si deváťáci z Vysočiny podali skoro 18 500 přihlášek na různé středoškolské obory. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Lebku svaté Zdislavy z Lemberka včera ukradl neznámý pachatel v průběhu bohoslužby. Byla umístěná ve dvou relikviářích, větším novobarokním a v další menší schránce. Relikvii běžně chránil alarm. Ten byl ale v tu chvíli vypnutý, říká představený a děkan kláštera dominikánů v Jablonném Pavel Mária Majer.
6: My ten alarm vypínáme, když je bohoslužba, a vlastně k té krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby v přítomnosti kněze u oltáře.
3: Pachatel měl na sobě tmavé oblečení a světlé, zřejmě bílé boty. Informace o něm nebo o ztracené relikvii policie přijme na lince 158. Německá policie podniká v Berlíně rozsáhlou razii kvůli zvýšené kriminalitě. Informoval o tom tamní list BZ s tím, že úřady do akce nasadili asi 500 policistů a členů speciálních jednotek, kteří v německém hlavním městě prohledávají zhruba 20 bytů a nemovitostí. Hlavním důvodem jsou stále přibývající případy střelby v ulicích metropole. Podle německých policejních odborů úřady dnešní zátah intenzivně připravovaly několik měsíců.
7: Sport.
3: Hokejisté Buffalo porazili Montreal 3-2 v druhém kole play-off NHL, tak srovnali na 2-2 na zápasy. Brankář Canadiens Jakub Dobeš si připsal 19 zákroků. Porážce svého týmu ale tentokrát nezabránil. Série se teď přesouvá opět na led Sabres, kde se bude hrát za 2 dny.
7: Počasí.
3: V Třebíči teď mají 11 stupňů, v Novém Rychnově a Vatíně 8. Bude oblačno, později až zataženo a na severu kraje se ojediněle přidají slabé přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Foukat má mírný západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nehoda osobního auta a trolejbusu blokuje dopravu v okružní ulici v Jihlavě. Počítejte tam s komplikacemi.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Máme 4 minuty po 11. hodině, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Za zvuku rotorů, které jsou slyšet na kilometry daleko, se skrývá svět, který většina z nás zná jen z filmů nebo televizních záběrů z krizových situací. Vojenské vrtulníky ale nejsou jen stroje. Jsou to posádky, technici a taky hodiny tvrdého výcviku i rozhodování ve vteřinách. A právě o tom bude dnešní dopolední rozhovor. Hosty pořadu Dobré dopoledne jsou dnes paní inženýrka Štěpánka Tříletá z 22. základny vrtulníkového letectva. Krásné dopoledne vám přeji.
9: Krásné dopoledne i vám.
8: A společně s ní také podplukovník Miloš Morkus, velitel 22. vrtulníkové letky Flying Hippos. Krásné dopoledne.
10: Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
8: Tak zůstaňte s námi, protože dnes si budeme povídat o tom, co všechno musí zvládnout pilot armádního vrtulníku, jak vypadá služba v rámci NATO, nebo jaké to je vidět v kokpitu rozsah přírodních katastrof. A samozřejmě, že vás taky pozveme na den otevřených dveří na letiště do Náměště. Bude to stát za to už tuhle sobotu.
4: Hosté Heli Dvořákové.

0: Vysočanské Heli Dvořákové.
1: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Hosty dobrého dopoledne jsou dnes paní inženýrka Štěpánka Tříletá z 22. základny vrtulníkového letectva a také podplukovník Miloš Morkus, velitel 222. Já to říkám pořád špatně, pane podplukovník.
2: 222. vrtulníková letka.
1: 222. No, to protože v tom nepracuju, že jo, ale já to natrénuju. Přesně tak. Flying Hippos. Začnu vámi, doufám, že Štěpánka probine. Mě by zajímalo, jestli je pravda, že piloti vrtulníků mají trochu jinou povahu než třeba piloti stíhaček. A kam byste se zařadil vy? Kam byste zařadil sám sebe?
2: Nevím, jestli je to úplně pravda. Každopádně určitě jsou nějaký stereotypy, o kterých mluvíme. Ten pilot stíhačky většinou pracuje v tom kokpitu sám, natož pilot vrtulníku, ten má kolem sebe tým dalších lidí, ať už je to kopilot, palubní technik, palubní inženýr, palubní střelec, nebo třeba takový tým záchranářů, takže tam se očekává u pilota vrtulníku, že bude schopen kooperovat s ostatními. Ten pilot stíhačky, ten se musí spolehnout většinou sám na sebe, pokud není třeba v nějakém dvoumístném stroji. A tak nějak, co si pamatuju ze školy, tak jedna z těch charakteristik je taková ta soutěživost u těch lidí, kteří pracují sami, takže kolegové stíhači tu soutěživost měli vždycky nastavenou jako vysoko. A když porovnám piloty vrtulníku, tak ty jsou takový víc jako rozvážnější, tam bych se zařadil samozřejmě i já, rozvážnější, klidnější a víc se musí zaměřovat na tu kooperaci, tak aby to bylo efektivní a hlavně bezpečné. Se rádi štengrujeme mezi svýma
1: spolužáky. Jak vypadá takové to štengrování?
2: Štengrování, tak my říkáme, že jenom nejlepší stíhač, nejlepší gripeňák může být podprůměrný, možná průměrný vrtulníkář. Oni zase říkají, ty, co nezvládnou stíhačku, tak ty jdou na vrtulníky, takže pravda bude někde mezi určitě.
1: No, když se řekne vrtulníková letka, tak většina lidí si představí hlavně vás, piloty. Ale kdo všechno stojí za tím, aby vůbec ten vrtulník mohl vzlétnout?
2: To je logicky, každý si připraví představí ten vrchol toho obsluhy toho stroje, což je pilot, a samozřejmě ten tým je mnohem větší, ať už se týká, když se zhrnu teďka na vrtulníkovou letku, tak ať už zabezpečení informačních systémů a technický personál a ty, co vlastně technický personál, který nám udržuje vrtulníky v dobré kondici, a když to zhrnu úplně na celou leteckou 22. základnu, tak jsou to i ostatní letky, které nás vlastně podporují a mají na starosti to, aby ta základna fungovala, ten provoz fungoval. Máme tam dohromady 6 letek, každá má na starosti něco jiného, tudíž zabezpečení. Máme tam hasičskou jednotku, máme tam službu řízení letového provozu a ve výsledku to funguje jako velká firma, každý ten článek je potřeba pro to, aby ten vrtulník ve výsledku vzlítnul.
1: Vy osobně jste vystudoval vojenské letectví a letání je vaší vášní. Kdy jste si poprvé řekl, že chcete být pilotem vrtulníku?
2: Asi úplně si nespomenu, který to byl rok, ale vím, že jsem byl hodně malý. Moje maminka by dokázala to zhrnout, takže jsem byl postižený už od mala právě letectvím a vím, že jsem četl hodně knížek od kosmonautiky. Jeden z mých takových prvních obrázků byl obrázek družice umělé Sputnik, což moje maminka tenkrát zhodnotila, že asi nebudu úplně normální dítě, takže mě to bralo už od mala a tak nějak už jakoby vím, že na základní škole jsem přemýšlel, jaký budou další kroky. Už jsem se tenkrát nastudoval, jak to vlastně se člověk může vůbec stát pilotem. A moje cesta tenkrát, nebo kterou jsem si vysněl, že bude přes Univerzitu obrany nebo České vysoké učení technické obor pilot. A mně se podařilo vlastně po gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou, což je tady kousek od vašeho studia relativně, a tak se mi podařilo dostat se na Univerzitu obrany právě obor pilota. Tam jsem věděl, že už není cesty zpět a byla to jasná volba. Malý krok pro lidstvo a velký pro moji kariéru.
1: Ano, no ale když jste tam hovořil o tom vesmíru, chtěl jste být někdy astronaut?
2: Já jsem chtěl být popelářem a jsem rád, že jsem se vybral trošku jiný směr. Chtěl jsem být i astronautem a teďka mám kolegu, můj spolužák Aleš Svoboda, který se doufám podívá do vesmíru příští rok, pokud se zadaří, tak ten se tady tou cestou vydal a asi to není úplně pro každýho, takže já jsem rád za práci, kterou teďka dělám, ta mě naplňuje, baví a jemu přeju teda, ať se mu to podaří a tím toho zároveň zdravím.
1: Říká dnešního z dobrého dopoledne podplukovník Miloš Morkus.

0: Hosté Heli Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes Štěpánka Tříletá z 22. základny vrtulníkového letectva a společně s ní je naším hostem také podplukovník Miloš Morkus, velitel 222. vrtulníkové letky. Hurá, řekla jsem to správně. Řekněte mi, pamatujete si úplně svůj první samostatný let. Jaké to bylo?
2: Pamatuju. To bylo v roce, jestli se nepletu, 2008 po asi zhruba 30 hodinách na Zlínu 142, což lítám teďka vrtulníky, ale to byl letadlo jednoduchý pro výcvik a vím, že jsem byl strašně nervózní, že jakoby můj první samostatný let byly dva okruhy bez instruktora, takže vím, že jsem byl ve stresu, ale asi to do mě nasypali ty vědomosti správně, protože podařilo se mi dvakrát po sobě přistát. Nebylo to úplně, pak když si člověk jako zpětně vyhodnotí, nebylo to úplně nejkrásnější pilotáž na světě, nicméně bylo to bezpečný a vrátil jsem se zpátky na stojánku. Pak když jsem si to jakoby zpětně rekapituloval, tak jsem si uvědomil, že jsem si zapomněl vyžádat potom povolení přistání, ale naštěstí na věži v Pardubicích seděl zkušený řídící letového provozu, takže povolení mi vydal lidi bez toho, aniž bych se o něj vyžádal, takže tušili, že to mají nějakého začátečníka v letadle, takže skvělý zážitek. A pokud si vzpomenu na svůj první let jako vrtulníkem úplně, tak to jsem lecitoval nad tím, jestli jsem se rozhodl správně. Spoustu vibrací, vrtulník si dělal, co chtěl, a člověk byl zvyklý jako na letrovně, najednou ten vrtulník měl viset, bočit a tak dále, takže tam jsem jako rekapituloval, jestli ta cesta, kterou jsem se vydal, byla správná, ale teď jsem rád, že jsem touhle cestou šel a do dneška z toho mám skvělé zážitky.
1: Jak vypadá vůbec běžný den velitele vrtulníkové letky a kolik času trávíte stále v tom vzduchu a kolik naopak za tím úřednickým stolem?
2: No, ten poměr těch letových hodin versus, já tomu říkám, člověko hodin za stolem je teďka víc přikloněn jakoby k těm člověko hodinám za stolem a víc té byrokracie. Samozřejmě mám na starosti 222. vrtulníkovou letku, což je personál a vůbec řízení nějakého výcviku, takže mám každý den na agendě poměrně dost plánovacích porad a plánujeme kvartálně, týdně, takže tady to člověk musí tomu věnovat poměrně hodně energie a když už se dostanu do kokpitu, snažím se alespoň jednou týdně se udržovat, že lítám jako především jako instruktor a inspektor, takže snažím se alespoň jednou týdně se do toho kokpitu dostat, aby se člověk udržoval. Ne, vždycky se mi to úplně podaří, ale co je důležité, snažím se rozdělovat, když mám papírovou práci versus lítání, tak aby mi to neinterferovalo, protože do kokpitu člověk musí chodit odpočatej a ideálně bez nějakých vedlejších myšlenek na problémy, které řeší v rámci své manažerské práce.
1: Když jsme tady před pár minutami vzpomínali na váš první samostatný let, tak bych možná u toho letu zůstala. Co musí pilot vojenského vrtulníku všechno zvládnout, aby byl opravdu připravený na to ostré nasazení?
2: My na to máme několik měřítek, jedno z nich je jakoby vycvičenost vůbec jakoby toho pilota a posuzujeme takzvanou bojovou použitelnost, anglicky je to combat readiness a vlastně to je nějaký soubor cvičení, který ten pilot musí zvládnout, musí umět lítat ve dne, v noci, ve dvojici, tak aby byl nasaditelný samozřejmě ve špatném počasí a musí zvládnout úlohy spojené vlastně s provozem toho vrtulníku, ať už různé vyzvedávání osob, zasazování osob, přepravu materiálu, k tomu samozřejmě nějaké základy taktického lítání. Takže to je ten aspekt vlastně toho výcviku letového. Ten samozřejmě je spjatý s nějakým náletem, aby ten člověk se tam cítil komfortně a byl schopen fungovat. Další aspekt je samozřejmě, že musí absolvovat nějaké kurzy, třeba letecký personál absolvuje speciální výcvik, vlastně nazýváme to Siri C, což je jakoby

0: Vánoce Heli Dvořákové.
1: Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina jsou dnes mými hosty Štěpánka Tříletá a také podplukovník Miloš Morkus. My se dostáváme k další otázce, a to otázce týkající se vrtulníku Mi-171. To je obrovský stroj. Co všechno vůbec dokáže a co si vůbec běžný člověk možná ani nemí představit?
2: Vrtulník Mi-171, který máme v náměšti, a jsou jeho i alternativy, jinak belské základně Mi-17 to označujeme, nicméně my máme modernizovanou verzi, ta se značí Mi-171, tak je poměrně velký přepravní vrtulník. Co můžeme nabídnout, je přepravní kapacita v některých případech až do 4 tun, nicméně takový ten mezi 2 a 3 tunami přepravujeme na poměrně dlouhé vzdálenosti, dokážeme se dostat do nepřístupných míst, dokážeme jeřábovat lidi, dokážeme zasazovat lidi na laně, dokážeme vyzvedávat na speciálním laně, který se nazývá Frise. Poslední schopnost, kterou máme, je palebná podpora, což dokážeme využít i třeba teďka aktuální téma sestřelování dronů a tak dále, takže v tomhletom rozvíjíme své schopnosti a v neposlední řadě teďka byl třeba požár opět v Českém Švýcarsku, takže od roku 2025-2024 už disponujeme schopností hašení i požáru a převážením na vnějším jakoby závěsu toho vrtulníku, takže víceméně naše hlavní role je přepravní lety a dokážeme to udělat a specializace na různé místa, kam se jen tak nikdo nedostane.
1: Jak náročné je pilotovat tak velký vrtulník, třeba v noci, ve špatném počasí nebo v neznámém terénu?
2: Já samozřejmě z lehkou nadsázku říkám, že naučit pilotovat vrtulník dokáže úplně každý. Je to jak řídit auto, je to samozřejmě nadsázka, vyžaduje to trénink. A nicméně ta pilotáž je spojená potom, já říkám, že dobrý pilot není ten, který zalítne nejkrásnější zatáčku nebo udělá nejkrásnější přistání, ale dobrý pilot je ten, který dokáže předvídat některé situace, dokáže plnit úkoly efektivně, hlavně bezpečně, dokáže efektivně komunikovat s posádkou.
1: Při povodních v roce 2024 jste pomáhali zachraňovat lidi a připravovat materiál. Kdy jste poprvé dostali informace, že budete nasazeni?
2: No, to si vybavuju poměrně čerstvě, protože mě volal tenkrát osobně pan generál Vlček, což byl jakoby můj nadřízený velitel. My jsme tu dobu byli na zahraniční operaci v Polsku. Já jsem se vracel z krátké služební cesty v České republice, takže jsem seděl v autě ještě s jedním kolegou a měli jsme obrovský problém se dostat přes hranice, takže jsem věděl, že ta situace s povodněma bude vážná, takže dostal jsem přímý rozkaz, aby jsme aktivovali jednotku a podpořili právě polské kolegy z jednotku Heli Unit. Byli jsme tam vlastně od července na půl roku a bylo to pro mě poměrně obtížné. Já jsem tam byl jako velitel a jediné, co mi zbývalo, tak organizovat a koordinovat vlastně tady ten přesun jakoby po telefonu. Naštěstí jsem měl fantastický tým lidí, který, když jsem asi o 12 hodin později překonal hranice, dostal se přes zatopené silnice vlastně do Polska, tak přijel jsem vlastně na to místo, kde jsme působili a vlastně mě můj zástupce zahlásil, že všechno je ready, můžeme přelítávat do místa působení, což bylo kousek od Wrocławi letiště, kde jsme podporovali polské kolegy.
1: Posádky vrtulníků Mi-171 evakuovali 14 lidí. Vzpomenete si na nějaký konkrétní moment nebo příběh, který ve vás zůstal?
2: Z čeho jsem byl strašně mile překvapený, tak vůbec jakoby ten přístup jako lidí, který jsme zachraňovali a celkově i přístup. My jsme byli, jak říkám, přelétli jsme na letiště ve Wrocławi a stalo se nám tam několikrát, že nám lidi donesli třeba oběd. My jsme tam měli svoje vlastní zásoby v konzervách, když to zjednoduším hodně. Takže ta sounáležitost těch lidí a ta vděčnost těch lidí. Co určitě mi utkvělo v paměti jakoby z toho Polska, my jsme na palubu vzali polské příslušníky speciálních sil, kteří měli výcvik na jeřábování, slaňování z toho vrtulníku a zároveň jsme využívali jako překladatele při monitorovacích letech, což trošku jsem se toho bál, měl jsem takovou nejistotu, jak oni budou fungovat, jak se začlení, ale byla to fantastická spolupráce a byl jsem z toho mile překvapen. Člověk do té zahraniční operace jezdí ze spoustou jakoby předsudků, jak asi funguje Poláci, má samozřejmě tady v Čechách kvůli taková ten předsudek, že jsou špatní řidiči, ale tam třeba byli fantastičtí piloti a ta spolupráce s nima byla opravdu jako nadčasová, byl jsem z toho mile překvapený.
1: Jaké to vůbec je vidět z výšky rozsah povodní a vlastně i lidského neštěstí?
2: Skvělá otázka. Já jsem byl jako když jsem se dostal vlastně do vzduchu poprvé na jeden monitorovací a přepravní let, tak jsem si jako vůbec nedokázal, v životě jsem neviděl asi takhle povodně jinak než z televize, a když člověk vidí jako tu zkázu, tu obrovskou sílu té přírody, tak je to jako neuvěřitelný. My jsme zasahovali na druhé straně Orlických hor a jeseníků z té polské strany, a když člověk vidí, co dokáže ten proud vody, že tam fakt některý ty domy úplně smetl, tak pro mě to bylo nepředstavitelné, velmi silný zážitek.
1: No, vaše jednotka byla nasazena i v Polsku, a to kvůli posílení východního křídla NATO. Jak konkrétně taková mise vypadá, o tom si budeme povídat za pár minut.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: V dobrém dopoledni si dnes povídám s inženýrkou Štěpánkou Tříletou z 22. základny vrtulníkového letectva a taky podplukovníkem Milošem Orkusem, velitelem 222. vrtulníkové letky. My se dostáváme k další otázce. Vaše jednotka byla nasazena v Polsku kvůli posílení východního křídla NATO. Navíc pak následně jste se tam vrátili v roce 2025, kdy došlo k situaci, kdy na polské území pronikly ruské drony. Jak moc právě tyhle události mění tu atmosféru celé mise?
2: Jsme v roce 2024 byly právě dvě půlroční rotace a v Polsku na základně v Povic a ve výsledku posílení té obrany znamená víceméně přítomnost jakoby jednotek ostatních států, tak aby jsme ukázali tu integritu a vlastně schopnost jakoby působit společně v rámci Severoatlantické aliance. Pro ty vojáky to především znamená, že se snaží sladit postupy s ostatními národy, ať už s Poláky, my jsme tam trénovali s Američanem. Naše vrtulníková jednotka v roce v tom 2024, tak primárním naším úkolem bylo integrovat se do speciálních, spolupracovat se speciálními polskými silami, což se nám podařilo, takže využili jsme to pro vlastní výcvik a pro zjištění našich slabin, v čem jsme dobří, v čem nejsme dobří. Tady to působení jsme vlastně na konci roku 2024 po těch povodních jakoby ukončili a potom jsme byli znovu aktivováni právě v reakci jakoby na vzdušné hrozby dronů, které se dostávaly na polské území. Jsme byli znovu aktivováni a vyslány v rámci 3 dnů byla jednotka vyslána znovu do Polska, tentokrát na hranici mezi Ukrajinou, respektive Běloruskou a Polskou, kde vlastně působí proti dronům dodnes.
1: My často slýcháme slovíčko odstrašení, ale vůbec nevíme, co to vlastně znamená pro vás té reálné služby.
2: On ten překlad, on to je deterrence z angličtiny, ten překlad jako je trošku nešťastný, to slovo působí jako děsivě, nicméně to potřeba brát jakoby prevenci, to, že máme vlastně vojáky na hranici, ukazujeme potenciálnímu nepříteli, že se nebojíme v případě nějakého překročení hranic a podobně jakoby aktivně využít všechny národy, které tam svoje jednotky mají a bránit vlastně hranice NATO.
1: Teď si dovolím trošičku tu osobní rovinu. Určitě. Vy jste říkal, že vaší vášní létání, ale také se netajíte, že vaší velkou vášní je vaše rodina.
2: To by moje manželka mohla potvrdit určitě.
1: Jak těžké je skloupit tu vojenskou kariéru právě s rodinným životem?
2: Není to jednoduché. Ta vojenská kariéra, moje manželka by určitě řekla, že vyžaduje vlastně ten rodinný život spoustu kompromisu. Třeba jenom když vezmu takový ten příklad, že jsem byl půl roku v Polsku na zahraniční operaci, předtím jsem byl v Afghánistánu na 4,5 měsíce. Spousta lidí si neuvědomuje to, že to není, že ten člověk jenom odjede, ale ten voják přemýšlí o tom, vlastně, co se děje tady, když tady není pro tu rodinu a vlastně nejste schopni si vyzvedat poštu, nejste schopni té rodině nějak pomoct, jste prostě nasazením zahraničí bez nějakých jakoby kompromisů, takže většinou to spadne tady na pomoc rodiny a vlastně do sil té manželky nebo přítelkyně nebo přítele, to je úplně jedno. A co je ještě důležitý jakoby faktorem je to, že vlastně ta mise má i nějakou přípravnou fázi. To třeba já když zhodnotím rok 2024, kdy jsem měl vlastně malé děti. A člověk ty děti moc nevidí. A půl roku jsem byl v Polsku, předtím nějaký 3 měsíce, tím, že jsem tam šel jako ještě velitel úkolového uskupení, takže bylo spoustu dokladů na vyšších velitelstvích do Prahy, takže doma jsem se moc neohřál a člověk tady ten aspekt postupně vnímá, až když jakoby ta mise skončí. Já to říkám tak, že já jsem si jedl do zahraniční zase s nadsázkou operaci odpočnout a tu těžkou roli tady měla moje manželka a rodina.
1: No, po 2 zahraničních misích změnil se nějak váš, řekněme, možná ani ne vojenský, jestli vás osobně změnil ten vojenský život v tom lidském hledisku jako člověka?
2: Určitě jo. Mě hodně jakoby změnil asi taky 2 milníky jako v mém životě, narození dětí a první mise, jakoby, kterou jsem měl v Afghánistánu. Člověk tam, já už jsem o tom mluvil trošku, odjíždí s nějakýma předsudkama o tom, jaký ty lidi budou a tak dále, s nějakýma stigmatama. Ve výsledku já jsem z toho byl jakoby nadšený. Pro mě to byla obrovská životní lekce a věci, které jsem si myslel, že tak nějak tam Afgánci, že jak budou fungovat, nefungovat, bylo to úplně jiný, úplně odvrácené. Měli fantastickou lidskou stránku a jsem tam poznal spoustu nových přátel. Druhý ten aspekt je zase s Afghánistánem spojený, je určitě to, že člověk si uvědomí až potom, kdy tam je, jak fantastické život je v České republice, v té naší malé zemi máme. Tak bereme tady jako samozřejmost pitná voda, elektřina 24 hodin denně, každý druhý má doma klimatizaci. Věci, které oni tam ten přístup prostě nemají, nemají tam vybudované kanalizace, takže ten život je tam diametrálně odlišný, extrémně těžký a přesto ty lidi jsou tam otevřený, vstřícný, takže v tomhle tom je to otevřelo obrovské oči.
1: Když sedíte v kokpitu, cítíte ještě teď i po těch letech adrenalin nebo už je to rutina?
2: a cítím stále adrenalin, to lítání. Já bych asi v armádě, když to, a to řeknu teďka, velitel se na mě určitě bude zlobit, ale bych v té armádě nebyl, kdybych nelítal. Pro mě to byl jakoby ten sen a ta vášeň, čím jsem se poměrně dlouhou dobu definoval jako pilot. A já už teďka víc hodně lítám jako instruktor, že se snažím ten let dělat pro žáky, pro studenty nebo vlastně moji podřízené, dělat zajímavější, tak aby jsme z toho vytěžili co nejvíc, aby těm lidem to něco přineslo a kolikrát to dokáže překvapit a i mě, co ten student nebo co ten můj podřízený dokáže, s čím dokáže přijít. A pro mě to také obrovská životní zkušenost.
1: V samotném závěru dnešního dopoledního rozhovoru vás také pozveme na den otevřených dveří. Ke slovu se konečně dostane i Štěpánka 3 leta. Počkejte si na to.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes Štěpánka Tříletá z 22. základny vrtulníkového letectva a také podplukovník Miloš Morkus, velitel 222. vrtulníkové letky. A my se dostáváme k té zásadní události, k tomu okamžiku, který nás čeká už tuhle sobotu. Je to den otevřených dveří letiště Náměšť. Tak pojďme si pěkně v klidu přiblížit, co všechno nás čeká, na co všechno se v sobotu můžeme těšit.
2: Dobré odpoledne ještě jednou. Den otevřených dveří u nás na letišti Náměšť ve spolupráci s Vojenským leteckým spolkem Náměšť nad Oslavou pořádáme po dvou letech za podpory našich partnerů. Generálním partnerem letošního ročníku je společnost Čepro, akciová společnost. Tato akce patří k těm největším leteckým událostem tady u nás v České republice. Ať je to letecký den na letišti Čáslav, a nebo tuto sobotu 16. května u nás na letišti v Náměšti. Akce je velkého rozsahu, pravidelně přiláká 10 000 návštěvníků, leteckých nadšenců, odbornou veřejnost, a nebo rodiny s dětmi, za což jsme fakt velmi rádi. A ten program je bohatý, máme ho rozdělený na dvě části. Ten dopolední program nabídne například živé vystoupení vojenské hudby z Olomouce nebo ceremoniální vystoupení čestné jednotky z posádkového velitelství Praha, také dynamické ukázky našich kolegů z 225. letky bojové podpory, prvky sebeobrany Musado, výcvik služebních psů. Máme na letišti i služební dravce, takže návštěvníci se seznámí i s našimi služebními dravci. No a také dynamickou ukázku vězenské služby České republiky. To je ten dynamický, to je ten dopolední program. No a samozřejmě po celý den jsou pro návštěvníky připravené také statické ukázky, jak letecké, tak pozemní techniky armády České republiky. Můžu tady zmínit samozřejmě naše vrtulníky Viper, Venom, 171, o kterých jsme nyní hovořili. Jsou to letouny L-159. Máme dokonce z muzea zapůjčený vrtulník Mi-24. Je to legendární vrtulník, který jsme do konce roku 2023 na naší vrtulníkové základně provozovali. Takže to je další nábídka. Letoun Kasáce 295, ale také zahraniční návštěvníci. Zahraniční partneři se zapojili do programu a konkrétně jsou to vrtulníky Black Hawk ze Slovenska a vrtulníky Tiger a NH90 ze Španělska.
1: Jo, úplně husí kůži, když vyjmenováváte všechny ty názvy, říkám si jenom, aby to člověk všechno stihl vzduchu vidět. V kolik hodin bychom ideálně měli být u vás na letišti v Náměšti nad Oslavou a hlavně, jak je to s dopravou, jak je to s parkovištěmi? Pojďme i na ty technické věci, aby nikoho něco nezaskočilo v sobotu.
2: My otevřeme brány v 9 hodin ráno, takže doporučila bych všem návštěvníkům si samozřejmě v prvé řadě mrknout na počasí. Jo, sledovat počasí, podle toho samozřejmě si i vhodně obléknout, zvolit vhodnou obuv a vhodný oděv. Můžete k nám přijet čímkoliv. Autem, autobusem, na motorce, na kole, ale dostanete se k nám i pěšky. Máme pro návštěvníky připravených několik zón parkovacích. Zóna Vícení se, ta je vhodná ze směru právě od Náměště nad Oslavou, anebo od dálnice, nebo také od Třebíče. Pak je ta zóna Hartvíkovice a ta je vhodná od Třebíče, ta je vhodnější. No a zóna Sedlec, ta je vhodná právě z toho opačného směru, od Dukovan, od Jaroměřic, od Znojma. Takže z téhle strany. Každá ta zóna má dostatečnou kapacitu parkovacích míst, téměř 5 000, což je, jako si myslím, dostatečné. V rámci těchto parkovacích zón bude fungovat parkovací a regulační služba. Nebojte se, budeme tam mít své lidi, kteří vám s tím pomůžou a navedou vás na ta jednotlivá parkoviště. Budeme samozřejmě reagovat na dopravní situaci.
1: No, jsou nějaká bezpečnostní pravidla, na které by návštěvníci měli myslet? To znamená, co si třeba jako nebrat sebou, s čím nás nepustíte?
2: Já bych možná, Helo, ještě se vrátila k té dopravě, protože máme
1: dobře,
2: tady...
1: Tak, dobře.
2: protože my z těch parkovacích zón máme kivadlovou dopravu autobusovou, to si myslím, že ty diváky, to ty návštěvníky bude fakt zajímat, jo, aby se nalekli a neřekli si, je, to je strašně daleko od toho letiště. Nemusí se bát, protože my z těch parkovacích zón máme kivadlovou dopravu, máme k dispozici víc jak 30 autobusů. Jo, ty trasy jsou vyznačené na našich webových stránkách, na sociálních sítích, takže milí návštěvníci, sledujte naše webovky, sledujte naše sítě, sledujte aktuální předpověď počasí a to je prostě strašně důležité.
1: Tak a my si dáme písničku a hned potom to dokončíme.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. I nadále si povídáme o akci, která nás čeká už tuhle sobotu na letišti v Náměšti nad Oslavou. Jedná se o den otevřených dveří. Co všechno dalšího nás tam čeká, jaký bude doprovodný program, to jsme probrali se Štěpánkou Tříletou. Teď se ale dostáváme ještě k tomu parkování. Hotovosti 200 korun, ideální věc, ale budou tam třeba i nějaká parkoviště zadarmo?
1: K tomu se dostaneme právě, říkali jsme si všechny ty auta, kde zaparkujeme auta, autobusy, motorky. No a pokud nám počasí bude přát, ano, tak samozřejmě budeme rádi, když návštěvníci přijedou i na kolech, protože přímo v areálu máme pro ně připravené stojany, bezplatné parkoviště pro ta jízdní kola. No a pokud se k nám vypraví i pěšky, klidně i z těch parkovacích zón, anebo jen tak, tak na našich webových stránkách je ke stažení QR kód, který vás odkáže na samostatnou stránku, kde jsou ty pěší trasy vyobrazené, no a i na parkovištích potom náš personál má vytištěné materiály, ty trasy jsou označené šipkami, nemáte se opravdu kde ztratit.
0: Jak je to s bezpečností?
1: Je to akce velkého rozsahu. Proto jsme samozřejmě přijali i nutná bezpečnostní opatření. Od začátku se zaměřujeme na zvyšování bezpečnostního standardu pro návštěvníky. Platí návštěvní řád v celém areálu letiště. A já bych chtěla moc požádat lidi, kteří se k nám chystají, návštěvníky, kteří mají v plánu v sobotu navštívit leteckou základnu, aby se na našich webovkách na ten návštěvní řád podívali, aby si ho pročetli a mrkli si na to, co všechno by měli nechat doma. Určitě sebou neberte drony, zbraně, pyrotechniku, drogy, návykové látky jakéhokoliv charakteru, hořlaviny, spreje. Určitě si prosím sebou neberte laserová ukazovátka. Nafukovací balónky jsou také pro nás nebezpečné. Stejně jako rádiové modely letadel, anebo i radiostanice s leteckými frekvencemi. Všechny tyhle ty věci vám budou u vstupní brány, kde jsou i prohlídky, což je standard při takto rozsáhlé akci, budou vám zabaveny a my za ty zabavené věci neručíme. Nechte je raději doma.
0: I psi, i mazlíčky předpokládám. Psi, kočky.
1: Kromě asistenčních psů i mazlíčky nechte doma, přesně tak.
0: Tak dámy vysypou kabelky, půjdou ideálně bez nich, protože řada věcí tu tam najdeme v těch kabelkách. Takže my půjdeme ženy bez kabelky, jenom s peněženkou, aby jsme mohli dát den otevřených dveří. Ještě něco, Štěpánko, na co jsme zapomněli a bylo by dobré, aby posluchači věděli.
1: Mám pro návštěvníky pár rad. Já osobně, protože samozřejmě jsem jednou z těch organizátorek, ale jsem taky máma malýho puberťáka. Říkám, sledujte aktuální informace na našich webových stránkách a na sítích, sledujte aktuální předpověď počasí a připůsobte tomu samozřejmě oděv. Naplánujte si cestu s dostatečným předstihem a časovou rezervou, protože hrozí tvorba kolon. Taky zvažte cestování s nadměrnými zavazadly. Ani ta do areálu nebudou vpuštěna. No a co se týče dětí, doporučuji vybavit ty chrániči uší, sluchu, jo, případně třeba nějaký štítek s kontaktními údaji.
0: A když se ztratí, aby se našlo?
1: My i letos máme pro ztracené děti a ztracené tatínky připravený speciální stan, takže se nemusíte bát.
0: I tatínci se ztrácí, tak to je krásná zpráva. Tak uvidíme, třeba se všichni zase ve zdraví najdou a hlavně my se už teď moc těšíme právě na den otevřených dveří v Náměšti nad Oslavou, kde bude i Český rozhlas Vysočina pro vás vysílat živě od 14 do 16 hodin. Hosty Dobrého dopoledne byly dnes Štěpánka Tříletá z 22. základny vrtulníkového letectva a také podplukovník Miloš Morkus, velitel 222. vrtulníkové letky. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Hezký den. Hosté Heli Dvořákové.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dvanáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Moravských Budějovicích startuje festival ZUŠ Open. Památkáři rozšířili ochranu medovy vily v Humpolci. Meziroční inflace v dubnu zrychlila na 2,5%. Odpoledne bude oblačno s teplotami do 15 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobré poledne přeje Lukáš Ptáček. Den otevřených dveří na základní umělecké škole v Moravských Budějovicích dnes zahájí vysočinskou část programu celostátního festivalu ZUŠ Open. K vidění budou vystoupení v ulicích i ukázky výuky jednotlivých oborů přímo ve třídách. Otevřeno bude od 15 hodin, pokračuje ředitelka školy Ivana Šotkovská.
3: Po celou tu dobu této akce můžou vlastně všichni nahlédnout do všech učeben, seznámit se s pedagogy, získat informace o studiu, o studijních zaměřeních, o nástrojích, o náročnosti a tak dál. A připravili jsme si pro ně vždy po čtvrt hodinách krátké ukázky, výuky a hry na nástroje.
1: V dalších dnech se do festivalu postupně zapojí i ostatní umělecké školy v kraji. Zahrada medovy vily v Humpolci je nově památkově chráněná. Dosud se ochrana vztahovala pouze na samotnou budovu. Zahrada s parkovou úpravou zabírá plochu 2400 metrů čtverečních a funkcionalistickou stavbu obklopuje ze všech stran. Pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Ilona Ampapová.
4: Památkové ochrany reflektuje skutečnost, že vila a zahrada tvoří jeden ideový a funkční celek. Komplex představuje významný urbanistický prvek a doklad moderního přístupu k propojení architektury a krajiny v meziválečném období.
1: Jihomoravští policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré džíny a černošedý batoh. Obuté měla černo-červené tenisky. Informace o ní volejte na linku 158, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cinková.
5: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
1: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%.
2: Sport.
1: Dva vyrovnané duely odehráli baseballisté Třebíče na hřišti Hrochů Brno v poslední sérii Extraligy. Po výsledcích 2-5 a 2-3 potvrdili Hroši Brno roli favorita. V nadcházejícím kole nejvyšší baseballové soutěže se budou chtít Nukleárs odrazit ode dna extraligové tabulky v sérii s Aeros Ostrava, která má stejně jako Třebíč 3 vítězství. Oba zápasy tentokrát hostí sportovní areál na Hvězdě v pátek 15. května od 19 hodin a o den později od 16 hodin.
2: Počasí.
1: Černovice a Přibyslav hlásí 8 stupňů, Moravské Budějovice 11. Odpoledne čekáme oblačnost střídavě se zataženou oblohou. V severní polovině kraje se mohou spíše jen výjimečně objevit slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají k 12 až 15 stupňům. Foukat bude mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Vysočina.
1: Kivadlový provoz vás čeká na Jihlavsku na silnici 23 mezi Mrákotínem a Krahulčím. Silničáři tam opravují povrch vozovky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec od mikrofonu Českého rozhlasu, vás zdraví Jarda Hypochondr. Jsou tady písničky na vaše přání, takže si nechte takhle navzájem zahrát. Co? Do skoku. Nebo k tanci, nebo k poslechu. Zavolejte na číslo 22 155 49 99 no a nebo pošlete SMSku. Ale pozor, jiné číslo 90 011 04. Nejdřív napište slovo píseň, dělejte mezeru, potom krátkou zprávu, jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Jdeme na to!
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: jsem našel 1000 korun v zimní bundě. Ať si každý říká, co chce, ale pracovat v divadelní šatně se mi líbí.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A mám tady první přáníčko. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od kapely Buty. František pro Dlaždiče Zdeňka. Jen tak pro dobrou náladu písničku posílá Petr Kocián z Pelhřimova. Díky moc za zahrání. Není za

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A na telefonu už čeká Ludvík ze Salavic. Ahoj.
2: Ahoj, Jardo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače tohle skvělého pořadu. Mám dva týpky, jsem si vzpomněl, můžu je dát?
1: Jasně.
2: Takhle přijde slečna do lékárny a ptá se magistra. Pane magistře, je něco účinnější než antikoncepce? Jistě, slečno, prášky na spaní.
1: Taky dobrý.
2: A jaký může být taky někdy osud muže? Muž řekne jedno slovo a je ženatý, a pak ze spaní řekne jedno jméno a je zase rozvedený.
1: To je taky dobrý, člověče. Co zahrajeme za písničku? Komu?
2: Tak a já bych chtěl jednu pozvánku, přátelé. Setkání regionáků se koná 22. května v Třešti na obvyklém místě a všichni jste srdečně zváni, i kdyby za náma chtěl přijít někdo novej, takže klidně můžete. Je to na náměstí v restauraci Třešti, jak býváme pravidelně. Já domůžu jí pomenovat tu restauraci.
1: Jo, můžeš.
2: Je to restaurace Svět vedle školy na náměstí. A bude, kdyby chtěl někdo novej za náma, tak všichni budete rádi vítáni.
1: Perfektní.
2: Tak a zahrajeme pro všechny regionáky písničku a zahraju i ty paní, která nám tobě i mě nechala zahrát a ty vtipy, myslím, že to bylo v pondělí nějaká paní Střebíče. A vybral jsem písničku pro pamětníky, je to od Zory Kolínské, jmenuje se Zabúdaj.
1: Mám to tam? Zabúdaj. Ještě jednou zopakuj ten datum.
2: 22. je to příští pátek už.
1: 22. příští pátek.
2: Ve 14 hodin.
1: A tady je ta písnička. Tobě krásný den.
2: Tobě taky a všem posluchačům.

0: Sloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, na vaše přání mám tady další. Ahoj Jardo, přál bych si zahrát mé přítelkyni Natalce, kterou dneska čeká trhání osmiček u zubaře. Tak jí přeju, aby to zvládla, a vybral jsem skupinu Divoký byl a Malování. Děkuji moc, Tomáš.
0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.

0: pořádně napiju, jo, tak se nikoho a vůbec ničeho nebojím. Jo, ani manželky. No, tak moc jsem se ještě nikdy neopil.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A už je tady další přání. Ahoj Jardo, jsem moc ráda, že jsi opět tady. Hned mi to zlepšilo den a přála bych si od tebe jiřínské léto. Už se na léto moc těším. Díky Jardo, posluchačka Adéla. To mě moc těší, s radostí zaspívám, Adélo.

0: Hele, podívej, neměl bys kouřit. Fakt ne. Vždyť chodíš teprve do páté třídy.
1: No jo, ale ty si jednou řekl, že jsi taky začal v páté třídě.
0: No jo, ale to už mi bylo 15.
2: V sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
3: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
4: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra tentokrát osobně.
5: A pozor, písničky na přání budou v sobotu XXL. Začínáme už v 11 hodin a budou se speciálním hostem Petrem Kolářem.
2: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Na vaše přání a mám tady další přáníčko. No a to má Jarek Střeště a ten přidal samozřejmě vtípek, to mě těší. Manželka vychází ze záchodu s těhotenským testem. Karle, já mám dvě čárky. Maruš, z toho se nic nedělej. Já když jsem na záchodě, tak mám také slabší signál. Dobrý den, pro dobrou pohodu zahrajte prosím písničku Sladké hlouposti, kterou v roce 67 naspívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Děkuji, Jarek Střeště.

0: Jardo, řekni fór.
1: Říká učitel ve škole žákovi, hele, vzbuď svého spolužáka, jo? A proč já, pane učiteli, vy jste ho uspal.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Písničky na vaše přání a teď tam bude písnička Co děláš? To dělej rád od Valdemara Matuške, chtěl by to zahrát Petr a chtěl by to poslat Simonce. Je to tam.

0: byste, že když o půlnoci zašeptáte pětkrát jméno milované osoby, tak se vzbudí manželka a dostanete po hubě?
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak, mám tady další přáníčko, dobrý den. Chtěl bych zahrát ke středečnímu obědu jen tak pro radost, ať se už dočkáme pátku a písničku jsem vybral od Helinky Vodráčkové Copacabana, nebo tak nějak. Dobře, já to dám ještě jednou. Copacabana. No asi to bude takhle nějak, že jo? Díky, Pavel z Heralce.

0: Potkal jsem kamaráda a říká, čověče, tak včera jsem koukal na Sex ve městě.
1: Jo, to já taky někdy koukám.
0: No jo, ale pak přijeli policajti a sebrali mi dalekohled.
2: Ledoví muži přinesli letos skutečně výrazné ochlazení a taky dlouho očekávaný déšť. Komu udělal největší radost i jaké škody napáchal, to uslyšíte ve čtvrtečním Dobrém ránu. A taky vám představíme mladé kadeřníky, kuchaře a barmany.
3: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu.
0: A už je tady další přáníčko, máho Jarka, prosím, zahrajte mi písničku Váš dům šel spát od Rudolfa Cortéze. Děkuji, je to tady.

0: potkal jsem kamaráda a začali jsme se vyprávět, jako kdo co dělá, jestli někdo cvičí nebo necvičí. A on říká, já dělám, člověče, ten mužský trojboj. Jaký trojboj, co to je? No říká, no tak za prvý je to sprint do hospody, za druhý orientační chůze domů, no a za třetí zápas s manželkou.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už je tady další přáníčko, píše Václav Přikryl. Dobrý den, přál bych si k dnešnímu úklidu doma pro moji ženu Aledu Martu Kubišovou a písničku Všechny bubny světa.

0: sekretářka za svým šéfem a říká: "No pane šéf, mám pro vás dvě zprávy. Špatnou a dobrou. Kterou chcete slyšet první?"
1: "No tak začněte tou dobrou."
0: "Nejste neplodný."
2: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
3: A další přání, zdravím všechny a prosím o zahrání písničky u Kokořína, díky Dáša.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání. Mám tady poslední dvě. Dobrý den, přála bych si Karla Gotta a písničku Pokaždé jen tak pro radost. Děkuji, Péťa. No a ještě jedna, Petra Pavlíková píše: dobrý den, zdravím všechny posluchače a přála bych si prosím k dnešnímu vaření Evu Farnou a Miraj písničku Vzpomeneš si. Mám to nachystané. Mějte se, smějte se. Čau, čau.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Benešová dostala 5 let vězení. Turisty té obnovují před letní sezónou značení tras. Neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. Odpoledne bude oblačno s teplotami do 15 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Pražský vrchní soud poslal bývalou ředitelku pozemkového úřadu Evu Benešovou na 5 let do vězení kvůli restitucím Bečvářova statku. Zároveň zakázal na 5 let působit ve vedoucích funkcích ve státní správě. Soud rozhodoval už jen o trestu. Vinu za zneužití pravomocí pravomocně potvrdil už dřív. Spolu s dalšími úředníky neoprávněně vydala pozemky a způsobila škodu nejméně 1,4 miliardy korun. Benešová se chce obrátit na dovolání. Turistické trasy aktuálně obnovují značkaři z Krajského klubu českých turistů. Chtějí to stihnout před začátkem letní sezóny. Pracují například na Žďársku.
7: Jo, takže já to takhle kolem vlastně od smoly a od tohoto očistím. Jo, a holky to potom přetírají jenom.
8: Jiří a Tania Bejblovi ze Žďáru nad Sázavou.
9: Jdeme z Cigháje na Frýšavský kopec a vlastně obnovujeme modrou značku turistickou.
7: Jednou za 3 roky se vždycky trasa obnovuje v podstatě.
8: Jednou za 3 roky.
7: My jsme ji dělali před 3 rokama, jsme ji dělali, teď děláme znovu. Jako,
8: no. Takže tohle je vaše trasa.
7: No ono se to nedá říct. Ono nás je třeba na Žďárském okrese nás asi 7 nebo 8 skupin.
8: Během 1 hodiny stihnou upravit zhruba kilometr trati. František Jirků, Český rozhlas.
6: Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Relikvy nevyčíslitelné hodnoty někdo večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatele příčinu zachytila kamera, záznam je ale nekvalitní.
10: Na záběrech je vidět prchající černě oblečená postava s bílými teniskami. Lebka zmizela na začátku bohoslužby. Relikvii vystavenou ve 2 prosklených relikviářích běžně chrání alarm. Během obřadu byl ale vypnutý.
11: Kněz, který sloužil, tak slyšel 2 rány a viděl někoho utíkat. Než se zpamatoval, tak bylo po všem. Samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost.
10: Popsal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Už dřív krádež označil za zdrcující. Podle kněze a historika Tomáše Petráčka je takový případ v novodobé historii velmi ojedinělý.
12: Je to opravdu něco velmi neobvyklého. Spíš se dneska ztrácí ty tlacené zdobné relikviáře.
10: Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin nemocných a chudých. Narodila se kolem roku 1220. Proslula svým milosrdenstvím a ošetřováním nemocných. Josef Číš, Český rozhlas. Sport.
6: Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se v ní s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze 2 utkání. Úvodní duel začne ve 20 hodin.
5: Počasí.
6: Nový Rychnov hlásí 9 stupňů, Havlíčkův Brod a Dukovany 11. Odpoledne čekáme oblačnost střídavě s zataženou oblohou. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají k 12 až 15 stupňům. Foukat bude mírný západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
13: Zelená vlna Vysočina.
6: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor mezi sjezdy na Jihlavu a Větrný Jeníkov. Mezi kilometry 110 a 105 silničáři kvůli údržbě postupně blokují levý pruh.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
14: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
15: Dobrý den.
13: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové, Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: No, ono se to ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu a nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mi úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevily nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhleho hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě jemu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladý kluky, který tam jedou, který to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože, že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem. A ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje. Jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. No, je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně.

0: reálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký své bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanouše třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
1: Abyste si neublížil příliš, jo?
0: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
1: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
0: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek. I když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk podívá na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo? Takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
0: tak
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a to je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětíček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně no. Dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečina, ale nehraje hokej ani jedna. Ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno. Je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde. A jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: ale
1: to je skvělá.
0: Se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je FNL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco o to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na led, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na led, jak jste se cítil?
1: Strašně. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Mary kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Moravských Budějovicích dnes startuje festival ZUŠ Open. Meziroční inflace v dubnu zrychlila na 2,5%. Část britských labouristů chce, aby skončil jejich premiér Starmer. Odpoledne bude oblačno s teplotami do 15 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Den otevřených dveří na základní umělecké škole v Moravských Budějovicích dnes zahájí vysočinskou část programu celostátního festivalu ZUŠ Open. K vidění budou vystoupení v ulicích i ukázky výuky jednotlivých oborů přímo ve třídách. Otevřeno bude od 15 hodin. Pokračuje ředitelka školy Ivana Šotkovská.
2: Po celou tu dobu této akce můžou vlastně všichni nahlédnout do všech učeben, seznámit se s pedagogy, získat informace o studiu, o studijních zaměřeních, o nástrojích, o náročnosti a tak dál. A připravili jsme si pro ně vždy po čtvrt hodinách krátké ukázky, výuky a hry na nástroje.
0: V dalších dnech se do festivalu postupně zapojí i ostatní umělecké školy v kraji. Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply opět 10%. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. Informoval o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6, Richard Petrásek. V noci podle něj policie zadržela jednoho dalšího člověka. Kauza se týká údajného falšování lékařských posudků. V nemocnici včera zasahovali policisté NCOZ a ve spolupráci s vojenskou policií. Britský premiér Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy. K rezignaci šéfa středolevicových labouristů vyzývají někteří spolustraníci. Premiér se sešel s ministrem zdravotnictví Wesem Streetingem, o kterém se spekuluje jako o možném nástupci Starmera.
3: K rezignaci premiéra vyzvalo skoro 90 labouristických poslanců ze 400. Přes stovku se jich naopak za Starmera postavilo a vyzvalo spolustraníky ke spolupráci. Kvůli nedůvěře v premiéra odstoupili 4 ze zhruba 120 juniorních vládních ministrů.
4: Co bylo z rozhovoru s voliči v mém obvodě velmi jasné, bylo to, že premiér ztratil jejich důvěru.
3: Vysvětlila svou rezignaci Miata Fanbuleová. Členové Starmerova kabinetu se za premiéra postavili nebo se nevyjádřili. U labouristů je s odvoláním stranického šéfa nutné současně vybrat nástupce. Streeting ani nikdo jiný se o post zatím nepřihlásil. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
0: Nadstavbová skupina o titul ve fotbalové šancelize pokračuje zápasy třetího kola. Liberec v 17 hodin a 30 minut nastoupí v Hradci Králové. Jablonec ve 20 hodin čeká duel v Praze proti Slávii. Kvůli disciplinárnímu trestu se bude hrát bez přítomnosti diváků. Pokračuje jablonecký asistent Tomáš Čížek.
5: Beru to z pohledu hráče. Hráč vždycky hraje radši před zaplněnou tribunou, kde na Slávii byla vždycky atmosféra bouřící a vyžene tě to vlastně k lepším výkonům, i jak domácí ženou dopředu, tak i vlastně toho soupeře, který se určitě víc snaží, takže pro každého hráče lepší určitě hrát před divákama. Počasí.
0: Černovice hlásí 11 stupňů, Jihlava a Moravské Budějovice 14. Odpoledne čekáme oblačno střídavě se zataženou oblohou. V severní polovině kraje se mohou spíše jen výjimečně objevit slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají k 12 až 15 stupňům. Foukat bude mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor před velkým meziříčím. Na kilometru 149 silničáři kvůli údržbě blokují odstavný pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina, krátce po 14. hodině ve středu 13. května. Název Muzejní noc už dobře známe, ale co Muzejní fotonoc, už jste o ní někdy slyšeli. My vám za chvilku řekneme, kde ji můžete navštívit a prožít už tento pátek.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Chladné počasí často dostává do vínku žďárská pouť. Ani letos není žádné vedro, ale protože je to druhá největší pouť v České republice, spousty lidí to od návštěvy neodradí. Atrakce, stánky a pouťová lákadla najdete jako vždy u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Odtamtud se hlásí taky naše kolegyně Dáša Kubíková s dalšími tipy na tento víkend. Dáša, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Já ještě dodám ke žďárské pouti, že kdo si ji chce užít bez kolotočů, hlasité hudby, v takovém tom tradičním smyslu slova, tiché rozjímání uprostřed Santýnyho architektury, tak má možnost zajít o víkendu také na mši svatou do kostela na Zelené hoře. V pátek v podvečer, v sobotu odpoledne, v sobotu večer je pak Nikodémova noc s programem, no a v neděli jsou v plánu mše svaté hned pětkrát. Jen bych pozornila řidiče z větší dálky, aby si kvůli dopravním komplikacím a uzavírkám, co tady máme, nechali dostatečnou časovou rezervu, než dojdou z parkovišť u Tokozu a v zadní části zámku až do kostela. No a teď už slíbená muzejní a galerijní fotonoc. Na tu si tedy možná udělejte čas hned v pátek od 3 odpoledne v Novém městě na Moravě. Letos se ponese, jak už název napovídá, v duchu fotografie. Zapojí se celkem 4 muzea a galerie. Začne se u hasičského muzea troubením z věže v historické hasičské uniformě. Vystavená bude technika historická, děti si uhasí hořící domeček. To je jedno muzeum. Od 4 do 8 vám potom o historii lyžování povypráví Milan Slonek v rodinném muzeu Lyže Slonek na Soškově ulici. V Horácké galerii se v 18 hodin chystá vernisáž fotografií ke stému výročí narození fotografa Vysočiny Miroslava Matouška. No a po městě samotném se můžete projít po výtvarných fotoinstalacích. Můžete si vyzkoušet kresbu světlem, podíváte se dovnitř fotoaparátu nebo fotografie rozpovídáte. No a posetmění proběhnou na dvorečku Horácké galerie Fotojatka. Malý potulný festival s promítáním fotek od desítek autorů, s hudebním doprovodem a komentářem Jana Flašky.
0: Muzejní noci je víc, například v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo v Telči, to si posluchači už přečtou u nás na webových a facebookových stránkách, ale ty máš ještě nějaké další pozvánky na sobotu.
1: Určitě pozvu vás do lesa. Vyrazte s námi do lesu se svým lesníkem. Tak zvou organizátoři, tedy Lesy České republiky, k vycházkám na místa, která byste sami asi neobjevili. Vstup je samozřejmě zdarma a na Vysočině se můžete přidat na 6 místech s různým programem. Půjde se například do obory Kralice na pozorování zvěře, půjde se do okolí 9 skal, do revíru Dukovany nebo na okruh od hájenky Drbalky na Míchovu skálu, to je kousek od Telče. Podrobnosti najdete na internetu, buď si zadejte do lesu nebo klubnovéholesa.cz a určitě to najdete. A pohyb nabízí i akce zábavná a náročná současně. Jmenuje se Kolikrát si dáš Melechov? Princip je prostý, zvítězí ten, kdo zdolá vrch Melechov na ledečku vícekrát za den. V loňském 0. ročníku vyhrál účastník, který ho vyšel 6krát, což bylo dost namáhavé. Nejmladšími účastníky ani nároční dvojčata, ta se ovšem velmi nesoutěžně nesla na zádech rodičů. Kdo se chce vydat na Melechov, tak sraz je v sobotu na Stvořidlech u lávky přes řeku kolem 8 hodiny. Vyšlápnout můžete ale kdykoliv od 8 a kolikrát zvládnete, ale vrátit se musíte do 17 hodin. V cíli na vás čeká malá odměna.
0: A jako vždy všechny tipy najdete i na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. To byla kolegyně Dáša Kubíková, díky a hezký den.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A čtvrt na tři posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už tuto sobotu se můžete jít podívat na letiště v Náměšti nad Oslavou, protože tam budou tentokrát znovu otevřené dveře. Podívat se můžete na ukázky vrtulníků a také na leteckou techniku. Čekají vás i dynamické ukázky vojenské techniky. Program bude jak pro dospělé, tak i pro děti a na místě vás taky čeká samozřejmě bohaté občerstvení i stánek Českého rozhlasu Vysočina, odkud budeme mezi 14. až 16. hodinou taky živě vysílat. No a pokud to máte buď na letiště daleko, anebo chcete stihnout toho v sobotu opravdu hodně, tak vás taky zveme na den otevřených dveří k nám do Českého rozhlasu Vysočina, protože ten bude taky v sobotu a můžete přijít si třeba vybrat i nějakou pěknou písničku. Jsme na Masarykově náměstí 42 v Jihlavě.
1: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Dobré středeční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. V letošním 19. ročníku turnaje Seni Cup v Havlíčkově Brodě opět změřili své síly týmy složené z hráčů z domovů pro osoby se zdravotním postižením. Na stadionu FC Slovan vše sleduje i náš regionální stopař Adela Zachová, kterou za chvíli přivítáme i v našem vysílání.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Jeho sochy potkáváme v parcích, na ulicích, v galeriích a dokonce se podle nich i tančí. V polovině května roku 1880 se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Jan Štursa a my si připomeneme jeho životní příběh. A protože je jaro, v další reportáži si zajdeme prohlédnout sazenice do trvalkové školky.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Ledoví muži přinesli letos skutečně výrazné ochlazení a taky dlouho očekávaný déšť. Komu udělal největší radost i jaké škody napáchal, to uslyšíte ve čtvrtečním Dobrém ránu. A taky vám představíme mladé kadeřníky, kuchaře a barmany.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: I letos se v Havličkově Brodě na stadionu FC Slovan pořádá tradiční Seni Cup. Lidé se zdravotním postižením, kteří přijeli z celé České republiky, vytvořili 13 družstev, která mezi sebou hrála. Dorazili také 3 patroni této akce. Celý turnaj nám teď podrobně představí regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Seni Cup je mezinárodní fotbalový turnaj pro osoby se zdravotním postižením, primárně tedy pro klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo se zvláštním režimem. Tento nápad vznikl už v roce 2000 v Polsku a postupně se začal rozšiřovat až do dalších evropských zemí. Cílem bylo zapojit osoby s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti skrze sport, v tomhle případě tedy fotbal. Účastníci na tenhle turnaj trénují několik měsíců a je to pro ně, můžeme říct, takový vrchol toho roku. A na všech hráčích je vidět opravdu obrovská radost z každého gólu, takže to není pouze o nějakém sportovním výkonu, ale hlavně o té radosti a dobrého pocitu ze hry.
0: Je připravený i nějaký doprovodný program?
2: Ano, je. Kromě samotného turnaje, který ráno slavnostně zahajoval náměstek hejtmana kraje Vysočina Pavel Franěk proslovem a výkopem, tu jsou připravené doprovodné soutěže ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Havlíčkův Brod, exibiční vystoupení Parkour akademie Jaroslava Chuma a také autogramiáda a exibiční utkání ambasadorů s vítězem celého turnaje.
0: No, prozrať nám ještě, kdo jsou ti 3 ambasadoři.
2: V těchto chvílích se hraje zmiňovaný exibiční zápas mezi ambasadory akce a vítězným týmem turnaje a já právě teďka sleduju tohle utkání stejně jako všichni ostatní a pozoruji trio legendárních fotbalistů Antonína Panenku, Ladislava Víska a Horsta Sídla.
0: To byl náš regionální stopař Adéla Zachová, která navštívila Seni Cup v Havlíčkově Brodě a děkujeme za informace přímo z místa.
2: Děkuju, hezký odpoledne.
1: Regionální stopař.
3: Medicine man.

0: Krátce po půl třetí ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina dospíval Michal Tučník.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Nejlépe a nejpřirozeněji si historii představíme díky vzpomínkách přímých pamětníků. Ludmila Vlachová z Jihlavy je doslova živoucí kronika a my jsme měli možnost nahlédnout do bohatého života její rodiny. Otec byl legionář, zaměstnanec tabákové továrny a velký milovník hudby i literatury.
2: Tatínek se oženil a v roce 26 se narodila sestra Dagmar.
3: Při druhém porodu bohužel žena zemřela a dva roky na to se Karel Kaiser po druhé oženil a přišly další děti.
2: Bratr Prokop v roce 40, já 41 a bratr Václav 45 na podzim. Oba bratři byli tělesně postižení. Neviděli, nemluvili, měli roště patra, nechodili. Když jsem hrála na housle humoresku, tak ten Venoušek, ten bráška malej, tak se usmíval. A když mluvil Zápotocký z rozhlasu Po drátě, tak plakal. Jeden zemřel v 6 letech a druhý v 10 letech na zápaly plic.
3: Maminka paní Vlachové samozřejmě musela přestat pracovat.
2: Byla porodní asistentka a spolupracovala s doktorem Bláhou, který pak svědčil u norimberského procesu.
3: V té době se rodinám o nějaké státní sociální podpoře mohlo jen zdát.
2: Maminka se jim prostě věnovala bez jakýchkoliv příplatků, to neexistovalo. A když šla do důchodu, tak jí dali 100 korun.
3: Rodina Kaiserových žila za války v tehdejší Šterlijově, dnes Málerově ulici. Na konci války museli na měsíc byt přenechat příslušníkům Rudé armády. Vrátili se do původního domu, ne však bytu.
2: A bydleli jsme po Němci Jozlovi, který byl dozorce a tuším, že byl potom zbaven života.
3: V tomto bytě pak s rodiči žila Ludmila Vlachová i jako vdaná se 3 dětmi.
2: V jednom pokoji do roku 67 nebo 8, kdy šel můj syn do 1. třídy.
3: Cesta k novému bydlení nebyla jednoduchá.
2: Jsme chodili na bytový úřad, nikde pro nás nic nebylo. Když jsme si něco sehnali, no to jsou jenom 2 místnosti, máte 3 děti, nebylo by to vhodné.
3: Manžel Ludmily Vlachové byl zaměstnaný u pozemních staveb.
2: Stavělo se sídliště Leninova, obsadili jsme přízemní byt, který využívali zaměstnanci, že si tam vařili kávu a svačili. Tak jsme se nastěhovali tam. Přišli z bytového úřadu, tak já jsem řekla, já se vystěhuju a sednu si ke kačně na náměstí s těma 3 dětma a řeknu, kudy jsme všude chodili.
3: Naštěstí se za svého zaměstnance podnik postavil.
2: A my jsme podepsali, že když se dostaví u Jiřího z Poděbrad, tam stojí 10 podlažní, tak jsme šli se před 40 lety.
3: Ludmila Vlachová má dlouhověkost v genech. Její otec se dožil 92 let.
2: Chodila tam sestra moje a mám schovaný lístek, kde tatínek píše, schody jsou umyté v 90 letech. A pod tím je napsáno, tati, proč to děláš? Odpověď, abych měl pohyb. A to ještě z toho baráku, kde bydlel dentista Jonák, tak jim vozil sběr na kárce do sběrny.
3: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vrátíme do roku 1915. Evropa se zmítala ve velké válce, umíralo se i v zázemí. Pouze v Čechách bylo popraveno 12 lidí. Věznice praskaly ve švech, stovky obviněných čekaly na smrt. Mezi nimi politici Karel Kramář a Alois Rašín, ale také básníci Petr Bezruč a Josef Svatopluk Machar. Proč se ocitli pod Damoklovým mečem?
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání zavede do legendárního Dismanova rozhlasového dětského souboru. Procházeli jim stovky chlapců a dívek, budoucích hvězd jako Alena Vránová, Josef Vinklář nebo Marek Eben. Některým bylo souzeno dospět ze dne na den na jaře 1945, když spatřili smrt. Začíná příběh Ladislava Padiora a jeho kamarádů.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Zdravíme taky meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne i vám.
2: Pěkné odpoledne.
0: Máme sice půlku května, ale jsou tady ledoví muži a na počasí je to dost znát. Jak to vypadá aktuálně s teplotami?
2: Ano, ty teploty tomu odpovídají. Teď jsou mezi 10 a 15 stupně Celsia. K tomu máme na obloze většinou více oblaků, často je to spíše skoro zataženo, někde možná i zataženo v jižní části, spíše v jižní části kraje. To možná bude oblačno nebo někde i polojasno.
0: Pojďme se podívat na noční počasí a taky teploty. Může se zase objevit nějaký mráz?
2: Už by neměl, případně pouze jen přízemní mrazíky. Ty teploty ranní by měly být mezi 6 a 3 stupni Celsia a noc by měla být oblačná a i zatažená. V průběhu noci a potom i k ránu se může objevit občas slabší déšť a ten bude četnější spíše v západní a severní části kraje.
0: Pojďme se podívat na zítřejší den. Dočkáme se nějakého aspoň postupného oteplování?
2: Neměli bychom se dočkat, naopak spíše se trochu ochladí, zítřejší maximální teploty budou mezi 11 a 14 stupni Celsia a obloha k tomu bude většinou zatažená, občas se může vyskytovat déšť nebo přehánky a s větší možností bouřky pak ve východní části kraje a nejvíce srážek by mělo být později večer a ve východní části kraje právě tam i s těmi bouřkami mohou být i vydatnější.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová, my vám za to děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Dnešní zajímavosti v rubrice Co v učebnicích nebylo se budou týkat Pražského národního muzea. A podrobněji vám víc poví už za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina Martin Písařík.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím slivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat, něco nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
7: 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Dobrovolníci dnes v ulicích prodávají žluté květy na podporu boje proti rakovině. Hasiči v Náměšti získali nové auto kvůli dostavbě Dukovan. V Polsku se připravují na velký odchyt medvědů. Zítra čekáme většinou zataženo, občasný déšť a teploty do 14 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Dnes je Český den proti rakovině. Lidé mohou podpořit boj proti onkologickým onemocněním. Koupí žluté kytičky měsíčku lékařského za 20 korun. Na Vysočině v ulicích nabízí přes 800 dobrovolníků.
8: My prodáváme kytičky proti rakovině, aby
9: jsme pomáhali lidem. Protože určitě každá známe někoho, kdo umřel na rakovinu. Mě třeba umřel děda na rakovinu, takže ráda takhle pomáhám.
10: Jana a Tereza prodávají na Masarykově náměstí v Jihlavě žluté květy se světle fialovou stuhou. Jeden si přišla koupit i paní Ilona.
11: Jo, klidně si to nechte.
9: Vy jste štědrá.
11: Takže tam takhle do toho. Že si myslím, že na takovouhle akci nikdy není málo peněz.
8: Tak děkuji moc.
10: Dobrovolníci chodí v ulicích jenom dnes. Žluté květy jsou ale k dostání až do neděle, také na stovkách míst po celém Česku. Magdalena Machová, Český rozhlas.
7: Dobrovolní hasiči v Náměšti nad Oslavou mají nové zásahové auto. Má posílit požární bezpečnost regionu v souvislosti s nadcházející výstavbou dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany. Hasiči si vůz dnes převzali poté, co dostal na barokním mostě ve městě požehnání. Kvůli dalšímu izraelskému útoku na jihu Libanonu zemřelo podle tamních úřadů nejméně 8 lidí. Vzdušné údery zasáhly dvě vozidla v pobřežní oblasti mezi městy Bejrút a Saida a v obci Barja. Izraelská armáda uvedla, že útočila na militantní hnutí Hizbalah. Židovský stát minulý týden údery na Libanon zesílil a útočí pravidelně navzdory příměří, které začalo platit minulý měsíc. Na jihovýchodě Polska musí odlovit 18 medvědů hnědých. Služby činné v ochraně přírody tím reagují na smrtelný útok medvěda v Ploné, ale také na stále častější zprávy o tom, že se medvědi pohybují v blízkosti domů. Odchycení medvědi dostanou lokalizační zařízení.
12: Odchytu se vždy bude účastnit veterinář. Zvíře dostane po uspání telemetrický obojek a následně ho ochránci vypustí na bezpečnějším místě. Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí v Řešově pro tyto operace vytvořilo speciální zásahové skupiny. 18 medvědů hnědých na jihu podkarpatského vojvodství určených k odchytu ztratilo svůj přirozený odstup a stále častěji přichází do kontaktu s lidmi. Agentuře PAP to řekl mluvčí úřadu Lukáš Lis. Tito medvědi stále častěji schání potravu v blízkosti popelnic a opakovaně způsobují škody na majetku. Mezi medvědy určenými k odchytu je i ten, který v dubnu smrtelně zranil ženu v Plonné. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Sport.
7: Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se v ní s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze dvou utkání. Víc než obvykle se těší Matěj Klíma, který se do reprezentace vrací po dvouleté pauze způsobené zraněním.
13: Pro nás to bude úkol prostě tady ty atmosféry využít naplno a třeba si prostě vybudovat co nejlepší výsledek do té odvety, i když samozřejmě proti Francii to bude velmi těžké, ale já se na to strašně těším, protože zase tak po dlouhé době si v Česku zahrát, to je vždycky pěkné.
7: Úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa mezi házenkáři Česka a Francie začne ve 20 hodin.
0: Počasí.
7: V noci bude oblačno až zataženo, občas se může objevit slabší déšť. Nejnižší teploty čekáme mezi 6 a 3 stupni. Zítra čekáme většinou zataženo, občas s deštěm nebo přáňkami a nejvyšší teploty vystoupají k 11 až 14 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Kývadlový provoz vás čeká na Jihlavsku na silnici 23 mezi Mrákotínem a Krahulčím. Silničáři tam opravují povrch vozovky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Dobré odpoledne, krátce po 15. hodině s Českým rozhlasem Vysočina. Koncerty pod širým nebem i možnost nahlédnout přímo do tříd. To vše nabídne jubilejní 10. ročník festivalu ZUŠ Open. Na Vysočině i v ostatních regionech začíná právě dnes a už zhruba za čtvrt hodiny řekneme, kam se v našem kraji na festival můžete vydat.
0: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: V hovorech a článcích o výživě se objevuje výraz zdravý talíř. To je něco speciálního?
2: Není to nic speciálního. Je to poskládání věcí, těch živin na talíři, tak, aby to pro tělo bylo co nejlepší. A konkrétně se to doporučuje udělat tak, že si talíř pomyslně rozdělíme na tři části a potom jednu třetinu zaplníme zeleninou, na jednu třetinu dáme zástupce kvalitní bílkoviny, to bývá třeba maso, a jednu třetinu doplníme přílohou, bramborem, rýží, těstovinami, zástupci polysacharidu. Při hubnutí jsme se bavili o tom, že se to může ještě přesunout ve prospěch zeleniny. Ta může potom zaplnit i celou polovinu talíře, čtvrtka zbyde na bílkovinu, čtvrtka na polysacharidy a pak je ten talíř zdravý a zároveň i méně kalorický.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: přinesly letos skutečně výrazné ochlazení a taky dlouho očekávaný déšť. Komu udělal největší radost i jaké škody napáchal, to uslyšíte ve čtvrtečním Dobrém ránu. A taky vám představíme mladé kadeřníky, kuchaře a barmany.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: V sobotu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
3: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
4: O písničku na přání

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Základní umělecké školy se ode dneška otevírají veřejnosti. Oficiálně totiž startuje jubilejní 10. ročník celostátního festivalu ZUŠ Open. Potrvá až do 1. června. Co všechno si žáci a učitelé na Vysočině pro návštěvníky připravili, to zjišťovala redaktorka Magdalena Machová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Festival ZUŠ Open oficiálně začíná právě dnes. Kde všude na Vysočině mohou lidé navštívit připravované programy škol už teď?
1: Právě teď například v Moravských Budějovicích. Před 20 minutami tam začala akce Zuška v ulicích. Lidé při ní až do konce května mohou po městě příležitostně potkávat muzikanty a zaspívat si s nimi. Dnes například na náměstí Míru a náměstí Československé armády. Zároveň tamní škola dnes pořádá den otevřených dveří. Až do 17:30 je možné nahlédnout přímo do tříd a podívat se, jak vypadá výuka jednotlivých oborů. Návštěvníci si mohou rovněž vyzkoušet různé hudební nástroje a výtvarné techniky.

0: Při ní bude hrát pro kolemjdoucí přímo z oken budovy. O víkendu se pak umění přesune i do netradičních prostor. V sobotu 16. května začíná v evangelickém kostele v Sázavě u Velkých Losenic výstava žáků multimediálního oboru na téma architektura a světlo. Výstavu mohou návštěvníci vidět po celou dobu festivalu. Umělecké školy v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, ale i dalších městech v kraji se pak se svými hlavními akcemi zapojí do ZUŠ Open v následujícím týdnu.
1: Jaké akce v našem kraji můžete v rámci festivalu ZUŠ Open vidět a navštívit, nám řekla naše redaktorka Magdalena Machová. Děkujeme za to a přejeme hezké odpoledne.
0: Naslyšenou.

0: Čtvrté posloucháte na Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Kdybyste někoho potkali s bukovým listem na čele, znamenalo by to, že velmi dobře zná a taky dodržuje zvyky našich předků. Proč právě toto lidé dříve dělali, řekne v dnešním Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo. Proč si lidé teď na jaře přikládali na čelo bukové listy? Byla to za dob prababičkovských osvědčená součást lidového léčitelství. Staré bylinkářky říkávaly, že svěže zelený bukový les je léčivý sám o sobě, že procházka bukovým lesem potěší a povzbudí v každém ročním období. Na podzim jeho hladké šedé kmeny a to krásně barevné žluto-oranžové listí vyvolávají dojem tajemna, a když je třeba i mlha, tak i mystiky. Ty veliké rozložité buky našim předkům často připomínaly rostodivná stvoření, nadpřirozené bytosti nebo stromové duchy. Takhle nějak díky fantazii tehdejších lidí nebo jejich strachu z neznáma vznikaly dávné pověsti. Nejkrásnější jsou ale buky teď na jaře. Navíc se za starých časů vědělo, že na jaře mají skutečně léčivou sílu. Listy totiž ulevují při horečnatých stavech a bolestech hlavy. Teď jsou mladé, svěže zelené a nabité účinnými látkami. Babička říkávala, že nejlepší doba na jejich sbírání je koncem dubna nebo do půlky května. Ale pozor! Trvá to jen 2 týdny, pak už lístky stmavnou a stvrdnou. Až půjdeš do bukovýho lesa, pár těch lupínků sněz, říkávala stařenka. Jsou nakyslí, ale osvěžující, připomínají šťovík. Dělával se z nich i čaj. Ty listy jsou dobrý na horečku a když je budeš žvíkat, může tě to zbavit těch aftů a zánětů v puse. Odvar je na průjem a v obklady vyživujou a hojejí kůži. Studený se dávají na popáleniny a teplý na omrzliny. A na čelo se ty listy dávaly, když bolela hlava. No a zítra o starém zvyku otvírání studánek. Bejvávalo.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Jeho sochy potkáváme v parcích, na ulicích, v galeriích a dokonce se podle nich i tančí. V polovině května roku 1880 se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Jan Štursa a my si připomeneme jeho životní příběh. A protože je jaro, v další reportáži si zajdeme prohlédnout sazenice do trvalkové školky.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lado, řekni fór.
1: Manžel takhle sedí v kuchyni u svačiny, když v tom se přiřítí jeho manželka rudá vsteky, drží v ruce papírek, na kterém je manželovým písmem napsáno Klárinka. No a žádá o vysvětlení. Manžel jí uklidňuje. Hele, víš, drahá, víš, jak jsem minulý týden byl na těch dostizích? No, Klárinka je jméno koně, na kterého jsem vsadil a vyhrál. Takže jsem si to poznamenal, no, a až budu sázet příště, víš, to je jednoduchý. Manželka se uklidnila, omluvila se, dala manželovi pusu na čelo a zmizela zase v koupelně. O pár dní později přišel manžel domů, sedl si v kuchyni k jídlu. Vešla jeho žena, popadla pánev, přetáhla ho přes hlavu.
2: Tak si to představ, co se stalo. Dneska ti volal ten tvůj kůň.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Krátce před 16. hodinou jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Ledoví muži se letos ohlásili v plné síle. No a když je na venkovní grilování moc velká zima, můžeme si udělat vynikající svačinu v teple domova, na malém grilu nebo v troubě. Stačí pár plátků chleba a něco dobrého nahoru.
2: Je to čas na malou, ale výbornou svačinku. Nachystáme si chleby klidně i pro celý stůl hladových krků. Vezmeme kus chleba a nemusí být ani čerstvý. Pokud potřebujeme, aby se dojedl a na topinky není chuť, tohle je ten správný tip. Nakrájíme ho na krajíce a připravíme si na něj pomazánku, kterou budeme zapékat. V misce si rozmícháme čtvereček čerstvého sýra. Vynikající v tomto receptu je kozí sýr, ale může být i běžný čerstvý, jaký vám doma chutná. K němu přidáme lžičku dižonské hořčice, jednu malou na kostičky nakrájenou cibulku a vajíčko natvrdo, které do misky protlačíme salátovým kolečkem. Promícháme a osolíme. Krajíce chleba si rozložíme na plech a na minutku vložíme do trouby zapnuté na grill anebo na domácí kontaktní grill. Vyndáme a na každý namažeme sýrovou pomazánku. Grillujeme ještě dalších 10 minut. Barvu a hromadu vitamínů jídlu dodá uvařená červená řepa, kterou nastrouháme nebo rozmixujeme na hrubo a ozdobíme ji každý krajíc. Chuť dodá snídka kopru nebo kousek polníčku. Mohou to být i ustřižené výhonky řeřichy či mikrobylinky, zkrátka něco zeleného. Všechno dohromady je to moc dobré, tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou. Jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: 16 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na policii v Jihlavě dnes přinesl muž víc než kilo Semtexu. Dolní Heřmanice na Žďársku chystají opravu památkově chráněné kapličky. Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra vzroste. Zítra čekáme většinou zataženo, občasný déšť a teploty do 14 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Víc než kilo výbušniny Semtex přinesl dnes neznámý muž na policii v Jihlavě. U příležitosti zbraňové amnestie odevzdal také znehodnocený granát a dvě igelitové tašky rozbušek. Pyrotechnik z Českých Budějovic naznal, že výbušnina je ve špatném stavu a je nebezpečné ji převážet k likvidaci na delší vzdálenost. Proto ji odborně odpálil nedaleko Popic u Jihlavy.
4: Bude probíhat ničení munice! 3, 2, 1, pou!
5: Policisté z bezpečnostních důvodů uzavřeli také silnici, která do vybrané lokality vede. Celá likvidace proběhla bez problémů a nikdo se při ní nezranil. Zbraňová amnestie, při které mohou lidé beztrestně odevzdávat nelegálně držené zbraně, platí do konce června. František Jirků, Český rozhlas.
2: Peníze na záchranu kaple z 19. století schání Dolní Heřmanice na Žďársku. Dominanta návsi v místní části Oslava chátrá. Krovy jsou ve špatném stavu a dovnitř zatéká. Oprava zastřešení má vyjít na víc než 600 tisíc korun.
6: Oslovení odborníci konstatovali, že bude potřeba sejmout stávající střechu, kompletně vyměnit krovy a dodat taky nový střešní plášť. Obec se snažila na opravu kulturní památky získat příspěvek od ministerstva zemědělství. Neuspěla, takže se snaží peníze sehnat z jiných zdrojů. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Maximální cena benzínu zítra stoupne, nafta znovu zlevní. Informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči natankují maximálně za 44 korun a 1 haléř. To je o 14 haléřů víc než dnes. Nafta zlevní o 25 haléřů na maximálních 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen.
7: Sport.
2: Dva vyrovnané duely odehráli baseballisté Třebíče na hřišti Hrochů Brno v poslední sérii extraligy. Po výsledcích 2-5 a 2-3 potvrdili Hroši Brno roli favorita. V nadcházejícím kole nejvyšší baseballové soutěže se budou chtít Nukleárs odrazit od dna extraligové tabulky v sérii s Eros Ostrava, která má stejně jako Třebíč 3 vítězství. Oba zápasy tentokrát hostí sportovní areál na Hvězdě v pátek 15. května od 19 hodin a o den později od 16.
3: Počasí.
2: V noci bude oblačno až zataženo, občas se může objevit slabší déšť. Nejnižší teploty čekáme mezi 6 a 3 stupni. Zítra čekáme většinou zataženo, občas deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty vystoupají k 11 až 14 stupňům.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 směrem na Prahu počítejte s omezením mezi Velkým Meziříčím a Jihlavou. Mezi kilometry 141 a 118 silničáři kvůli údržbě postupně uzavírají levý pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
1: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
3: Humoriáda.

0: Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Janča říká, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím,
1: jo,
0: o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Tak to bylo jeho vyřešené.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Hmm. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo, a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak může stát 3-5 tisíc, tak, hold, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzuje, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu jindy, na to vzpomínat zase. No,
0: no tak hlavně je zdraví, že nedošlo k žádné havárii. Pojďme to otočit.
1: Radši jo.
0: V ty kladné body, dobře. A pojďme povzbudit naše posluchače. Takže ještě to shrnu. Ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje Jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Ježi, já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme. Myslím, že je dobře. Já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se mě dohnat.
0: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu, pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To
1: byli
0: musí
1: úžasný.
0: Jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takovej malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako my, já nebo ty.
3: Hromady?
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala, no a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady. Aha. Myslím,
2: tady je, on je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký, no, a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešla zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to no? Je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzá, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě. No. On ti řekne, kde to je. Jo. Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Až tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona jo. Ti otevře.
3: Já omdlím, že?
2: No, proč by si omdlíval? Ona no, tak... přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyneruce mop a koště.
3: A no. Jo a já řeknu, dobrý den, paní Claudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo. No.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho. A potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vásešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo určitě. Ona by to blbě pochopila. Tak by před tebou zamouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo, že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou Kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, protože to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
3: Ty si myslíš, že kvůli tvýmu malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
2: Spiritusovou.
3: To nebudu.
2: Svůj k svému, nebudu. Spiritusovou seanci.
3: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
2: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
3: No tak takových je vás víc. No.
2: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, Utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančeřík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to jo. Máš pravdu, ale je to pravda a já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr. Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Díkánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám přeju všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko chlapci. Nebo Bčko?
2: A co si dáte?
3: No.
1: Ačko. Tak
3: dám.
1: Máme zapsáno.
3: A mějte se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí.
2: Ano, zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku, jsem se dlouho neozvala, tak to ráda, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: A sedanou.
1: Mějte se hezky. My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló.
5: Dobrý den, u telefonu Debi a chtěl bych si taky Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.

0: jako ano, vždycky.
1: Bezva.
0: A chtěla bych teda radši poprosit, pan Lučil, úžasný, ale máme ho často.
1: Mm-hmm. Takže Ačko.
0: Poprosila. Ano, Ačko.
1: Za
0: děkuju,
1: vás.
0: Krásný,
1: děkujeme pěkně.
0: Odpovědne. Díky moc, mějte se.
1: Naschledanou.
2: Naschle.
1: Dobrý den. Kdo je s námi?
3: Dobrý den, tady Josef Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané Manželka.
4: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
5: No prosím.
4: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhle tu kupovanou bábovku?
5: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
4: Peče.
5: Ano, peče.
4: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
6: Tak, tady je kafíčko.
4: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
5: Děkuji vám, děkuji.
4: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky,
6: že? Ne, ty jsou tady, Kamile.
4: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najít a dodržet.
6: Kamile, já jsem odpuste,
4: no, prosím. Má velký den prostě, no.
5: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano, vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
4: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
5: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
4: No prostě, můj byt je vám k dispozici.
5: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
4: Počkejte, není to příliš negliže?
5: Ne, to je všechno v pořádku.
6: Taky, drahéčku, tady máš...
4: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
6: Promiňte, prosím.
5: Děkuji. Děkuji vám.
4: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
5: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý.
4: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
6: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
4: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
5: Paní doktorko, no, muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
4: Slyšíš?
5: Já mám nápad.
6: Ano.
5: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
6: No já nevím.
4: Ne.
6: Co myslíš, Kamile? Co no myslíš ty?
4: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
6: Ano.
7: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný, byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk, byla s ním velká legrace a my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá, podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli, jo? Tedy jako jsme. A on říkal, podívejte se na mě. Tak měl sako, musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli smářit, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčíleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kajzera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kajzer nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové, tady Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Aha, zapsáno, děkuji. Pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou, zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kohu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak, Přané, nádherný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko. Jasné.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Tady jste ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zokabin. Zdravím vás, Pavle, i pana Janča říkám.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Napodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den. Tady je Radka Skralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Janče říká, pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořád Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání. Je to tak, pokud se nepletu? To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase...
1: V rodince?
3: Tak, no.
1: Tlučhořovi?
3: Tlučhořovi, to je geniální věc. Geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To by spadkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
11: Co chcete?
9: Vy jste...
11: Zete.
9: Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehezdorský, můžeme chvíličku?
11: No, prosím, pojďte dál.
9: Děkujeme. Pojďte na věc.
11: Nemám už tolik času, protože...
9: Já vím, proto jsme přišli právě.
11: Chystám skoncovat.
9: Proto jsme tady, tak.
11: No. Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku, všechno.
11: Jsem všechno prodal.
9: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
11: Ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Kaličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
11: No, prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
9: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
11: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. To je dopis, toto to je dopis, jo?
11: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
11: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
11: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Ty mám brýle. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne to?
11: Králíčková.
9: To je pravda hyena teda. No, počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
11: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu to jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd, krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultrasouboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
12: No, já samozřejmě taky bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
12: No.
1: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům. Že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to. Znám. Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna má dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady je Honza z Hrabští. Mm-hmm. A já bych byl pro večko pro pana Nepila.
1: Děkujeme, aha, naslyšenou. Tak, dalšího pozveme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasce. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc ráda.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů o hodně hlouběji.
1: Tak tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Navíc ten podtitul je Hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlavský tunel bude o víkendu uzavřený. Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Donald Trump přicestoval do Pekingu. Zítra čekáme většinou zataženo, občas déšť a teploty do 14 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Řidiči nadcházející víkend neprojedou Jihlavským tunelem. Ředitelství silnic a dálnic ho uzavře kvůli pravidelné revizi a údržbě. Vjezd do tunelu technici zastaví v pátek odpoledne. Uzavírka potrvá maximálně 8:40 hodin.
3: Pracovníci tunel nejdřív vyčistí a pak začne revize technologií. Zaměří se například na zdroje nepřerušované dodávky elektřiny, dopravní, kamerový a protipožární systém. Podle krajského ředitele ŘSD Aleše Kratiny také nainstalují nový software, který řídí elektronické zabezpečení a dálkově přenáší data. František Jirků, Český rozhlas.
1: Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o změnách rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice zabránila hlasování dlouhými projevy. Varuje před dalším zadlužováním země, přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale není možné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě převzala. Novela zákona podle Schillerové nemění parametry rozpočtové odpovědnosti, které vláda slíbila.
4: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí, ale také pod deficity severských států, jako je například Finsko.
1: Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má Trump setkat mimo jiné se svým protějškem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce podle svých slov vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Kromě toho se mají čínsko-americká jednání zaměřit například i na válku v Íránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie si můžou večer na druhý pokus zajistit titul v aktuálním ročníku šance ligy. Po nedohraném derby kontumovaném ve prospěch Sparty se utkají od 20 hodin s Jabloncem. V půl šesté začne další duel skupiny o titul mezi Hradcem Králové a Libercem. Čeští hokejisté za sebou mají ve Friburku druhý trénink před pátečním startem mistrovství světa ve Švýcarsku. Na nové spoluhráče v útoku si zvyká také útočník Jaroslav Chmelař, který se mimo jiné těší na konfrontaci třeba s Kanaďanem Sidneym Crosbym.
5: Zahrát si proti takovýmhle klukům je určitě sen, to znamená Fenhal, pro mě to bylo něco neskutečného být po boku s hráčema jako je Ovečkin, Kučerov, Barkov, ježišmarja, bych tady mohl jmenovat milion hráčů, takže určitě je to něco navíc a myslím si, že my mladí si z nich můžeme vzít nějakým způsobem příklad a sledovat tu jejich hru.
1: První zápas světového šampionátu rozhrají Češi v pátek ve 20:20 proti Dánsku.
2: Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, občas se může objevit slabší déšť. Nejnižší teploty čekáme mezi 6 a 3 stupni. Zítra čekáme většinou zataženo, občas s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty vystoupají k 11 až 14 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte za Humpolcem s odstaveným porouchaným osobním autem na kilometru 91 a směrem na Prahu dejte pozor na kilometru 75. Tam stojí porouchané nákladní auto mezi připojovacím a stoupacím pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobrý podvečer, s Českým rozhlasem Vysočina krátce po 17. hodině začíná Den v kraji. Ve Žďáře nad Sázavou začíná tradiční svatojánská pouť, když hlavní program je naplánovaný od pátku do neděle. První atrakce můžou provozovatelé spustit dříve, za chvíli se tam vypravíme. No a značkaři klubu českých turistů jsou opět v terénu. Po celé republice musí zkontrolovat a opravit značení turistických cest. Do terénu s nimi vyrazil i náš redaktor a my vám nabídneme taky reportáž.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Den otevřených dveří na základní umělecké škole v Moravských Budějovicích dnes zahájil vysočinskou část programu celostátního festivalu ZUŠ Open. K vidění jsou do 17:30 ukázky výuky jednotlivých oborů přímo ve třídách. Pokračuje ředitelka Moravsko-Budějovické základní umělecké školy Ivana Šotkovská.
2: Po celou tu dobu této akce můžou vlastně všichni nahlédnout do všech učeben, seznámit se s pedagogy, získat informace o studiu, o studijních zaměřeních, o nástrojích, o náročnosti.
1: Zítra vystoupí žáci od 15 hodin v ulicích města. V dalších dnech se do festivalu postupně zapojí i ostatní umělecké školy v kraji. Turistické trasy aktuálně obnovují značkaři z Krajského klubu českých turistů. Chtějí to stihnout před začátkem letní sezóny. Pracují například na Žďársku. Podrobněji se tématem budeme zabývat v následující půl hodině. Víc než kilo výbušniny Semtex přinesl dnes neznámý muž na policii v Jihlavě. U příležitosti zbraňové amnestie odevzdal také znehodnocený granát a dvě igelitové tašky rozbušek. Pyrotechnik výbušninu odborně odpálil nedaleko Popic u Jihlavy. Ve Žďáře nad Sázavou začíná pouť. Podle organizátorů patří k největším a nejnavštěvovanějším v republice, s tím, že průměrně každý rok dorazí okolo 10 000 lidí. Svědčtí můžou své atrakce spustit už teď, zatím ale bez hudby. Kolik provozovatelů kolotočů přijelo do Žďáru, říká organizátorka akce Marie Dvořáková.
3: Atrakcí máme plus minus každý rok stejně, protože se sem toho prostě víc nevejde, taky záleží, co utáhne elektrika, tím jsme limitovaní. Takže zhruba, jak říkám, plus minus 100 atrakcí.
1: Reportáž o přípravách poutě uslyšíte už ve 17:45. Zahrada Medovy vily v Humpolci je nově památkově chráněná. Dosud se ochrana vztahovala pouze na samotnou budovu. Zahrada s parkovou úpravou zabírá plochu 2400 metrů čtverečních a funkcionalistickou stavbu obklopuje ze všech stran. Dnes je Český den proti rakovině. Lidé mohou podpořit boj proti onkologickým onemocněním, koupí žluté kytičky měsíčku lékařského za 20 korun. Na Vysočině je v ulicích přes 800 dobrovolníků. A dobrovolní hasiči v Náměšti nad Oslavou mají nové zásahové auto. Má posílit požární bezpečnost regionu v souvislosti s nadcházející výstavbou dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany. Tolik zpravodajský souhrn dne a Lukáš Ptáček.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 16:15 posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Prostranství u zimního stadionu Vežďáře nad Sázavou zaplněny atrakce a prodejní stánky. Kolotočů, horských drah a dalších zábavních prvků bude na místě asi stovka. Stánků podle organizátorů až dvakrát tolik. Atrakce přitom můžou svědčí spustit už bez hudebního doprovodu, už teď s hudbou pak od čtvrtka do neděle. Zatím ale čekají hlavně na lepší počasí a tím i na větší zájem lidí.
1: Začínáme připravovat, že jsme to dali do místa, jo, no a začneme dělat vlastně kabely, elektriku, no a postupně jdeme montovat ty atrakce, aby to bylo hotové.
2: Ukazuje Petr Kočka na několik rozmístěných atrakcí na rozlehlém place u zimního stadionu. Nepřijel totiž jenom s jednou.
1: Já tady mám ruské kolo, vláček. Bráchové tady mají bobovku, druhý brácha se autodrom. No, tady to takhle obsazujeme tady na tom parkovišti zádu. A to je brácha tohle.
2: Dobrý den, taky stavíte.
3: Taky stavíme, pracujeme.
2: Jako rodina si se stavbou a s provozněním různých atrakcí Kočkovi na place pomůžou, trochu se ale obávají aktuální předpovědi počasí, která na konec týdne a víkend hlásí déšť.
1: Prostě počasí je náš nepřítel. No. Takový.
2: Ale dá se to i v dešti nějakým způsobem.
1: Jako jo, to ono to funguje, ale návštěvníci nechtějí chodit. Oni se schovají a tím to končí, no.
2: Vysvětluje Petr Kočka, že doufá, že se nakonec na hlavní dny žďárské pouti trochu vyčasí. Podle organizátorky poutě Marie Dvořákové ale bývá akce navštěvovaná i při zhoršeném počasí.
4: Je fakt, že to bývalo i horší. Měli jsme tady i sníh a mráz, kdysi dávno na pouť, no. Takže nevím, jak to bude letos, ale žďáráci, to zase říkám, jsou hodně odolní a pokud opravdu nepadají trakače, tak přijdou. Přijdou a užijou si.
2: V případě silnějšího deště je ale nutné odsávat vodu z oválu u stadionu, kde se teď už nachází různé atrakce. Podle Marie Dvořákové je to ale jen jedna z mnoha věcí, kterou musí na místě zajistit, včetně příprav, jako je zajištění mobilních toalet, elektřiny nebo úklidu.
4: To je vlastně nejvíc práce, no, před tou poutí a pak při pouti ten týden tady, no, tak říkám, v pondělí najíždějí a celý ten týden je to takový variabilní, pořád každou chvilku se něco děje. Tam problém, většinou se to podaří vyřešit. No a to hlavní je pátek, sobota, neděle.
2: Zda tak svědčtí rozjedou své atrakci ještě před těmi hlavními dny, není jasné. Záležet bude hlavně na počasí a na případné návštěvnosti pouti. Ze Žďáru nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: Značkaři klubu českých turistů jsou opět v terénu. Po celé republice musí zkontrolovat a taky opravit značení turistických cest a my jsme se na jednu takovou vycházku s nimi vypravili. Reportáž vám nabídneme za několik minut.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: V Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Členové klubu českých turistů připravují trasy na letní sezónu. Kontrolují a taky obnovují značky pro chodce i cyklisty. Letos po celé Vysočině i sousedních regionech projdou přes 1000 kilometrů tras. Nejdůležitější jsou podle nich křižovatky a rozcestí, kde by bez dobrého značení lidé mohli snadno zabloudit.
1: Jo, takže já to takhle kolem vlastně od smoly a od tohoto očistím. Jo, a holky to potom přetírají jenom.
2: Jiří a Taňa Bejblovi ze Ždáru nad Sázavou. Paní Taňa má v ruce kelímek s bílou barvou.
3: Já dneska bílou, protože přijela kamarádka z Břeclavy, tak jsme vymysleli pro ní výlet, že Zdenka dneska dostala modrou, já po manželovi bílou, manžel má hnědou.
1: Já to očistávám a případně ohraničuju hnědou. Jako
3: mě bude manžel říkat, jestli si mám namočit nebo nemám.
1: Jsi na ní vidohled.
3: Jsme ženy takový poslušný, tak my to vždycky uděláme, jak vy to muži chcete.
2: Obnovují turistické značky 6. rokem.
3: Dneska jdeme z Cigháje na Frýša kopec a vlastně obnovujeme modrou značku turistickou.
1: Jednou za 3 roky se vždycky trasa obnovuje v podstatě.
2: Jednou za 3 roky.
1: My jsme ji dělali před 3 rokama, jsme ji dělali, teď děláme znovu. Jako, no.
2: Takže tohle je vaše trasa.
1: No ono se to nedá říct. Ono nás je třeba na Žďárském okrese nás asi 7 nebo 8 skupin.
2: Potkáváme se u pramene Svratky ve Žďárských vrších.
1: Tohle to jsme konkrétně tady obnovili před 3 rokama, vůbec lidi nevěděli, že tady je prameniště. Tak jsme to tady takhle označkovali, v podstatě, aby lidi vůbec věděli, že tady se dá odbočit. Že tady šla modrá dolů, prostě na Cigáje a nikdo ani nevěděl, že tady prameniště je.
3: Protože my nejenom malujeme ty značky, ale musíte vystříhávat i ty nálety kolem, aby z té cesty bylo vidět.
2: Během 1 hodiny stihnou upravit zhruba kilometr trati. V celém Česku je pak více než 40 000 kilometrů turisticky značených tras. František Jirků, Český rozhlas.
0: V čem je celý systém českého turistického značení unikátní a podle čeho jsou jednotlivé barvy rozdělené, to se dozvíte už za pár minut. V rozhovoru s autorem knihy Turistická značka 44 000 km tradice od Marka Šálka. Tak poslouchejte za chvíli Český rozhlas Vysočina.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. V Česku funguje 44 tisíc kilometrů značených turistických tras a starají se o ně stovky lidí, kteří je pravidelně udržují. No a právě v těchto dnech chodí krajinou a obnovují poškozené nebo vybledlé značky. V čem je český systém unikátní? O tom si kolegyně moderátorka Ivana Víznerová povídala v ranním vysílání s novinářem, značkařem a autorem knihy Turistická značka 44 tisíc kilometrů tradice, a to s Markem Šálkem.
1: Jsou čtyři. Historicky první vznikaly červené trasy a z logiky věci, tím, že jsou nejstarší, tak tomu odpovídá to, že jsou to takové páteřní, nejdelší, nejvýznamnější trasy, které někdy měří i třeba 150 kilometrů. Postupně, jak ten zájem o turistiku vzrůstal, tak přibývaly další. Modré trasy jsou takový jako regionálně významný, by se dalo říct. Zelený, tyto šmrdlají spíš tak někde po místě, kolem nějakého zajímavého místa, a žlutý jsou spojovací. To znamená, když vás zastihne třeba bouře někde na hřebenech, tak žlutá vás spolehlivě dovede k nejbližšímu nádraží nebo hospodě třeba.
2: To je dobré vědět. V čem je vlastně ten český systém značení turistických tras unikátní?
1: Já myslím tím, že je jednotný, že se podařilo sjednotit vlastně celorepublikově ten systém, a potom teda mě nejvíc vlastně zaujalo, jmenuje se to plán tříleté obnovy, to znamená, že každý ten metr trasy musí jednou za tři roky nejpozději projít ten tandem dvou značkařů, chodí se ve dvou zásadně, a zkontrolovat, opravit, obnovit, případně vymyslet třeba nějaký, posunout tu trasu nebo podobně. Takže je tam ta jistota, že každý tři roky proběhne kontrola, obnova, což je i ve světovém měřítku úplně unikátní.
2: Proto to asi tak dobře funguje. Pojďme na začátek. Kdy vznikly a jak ty české turistické značky?
1: Ta knížka moje vyšla vlastně u příležitosti 135. výročí vyznačení první trasy, takže 1889 vyrazilo první markirovací družstvo, jak si říkali tehdy, aby prozkoumalo trasu k svatojánským proudům, to je vlastně z Prahy podél proti proudu Vltavy, takže to je ta doba, po kterou už máme tady značky, s námi jsou.
2: Ten úplný začátek. Teď je tady 44 tisíc kilometrů, jak jsme řekli. Vidíte prostor ještě pro nějaké další rozšiřování?
1: Já jsem se na to ptal šéfa značkařů a dneska už celého klubu českých turistů Pavla Přílepka, a on by vlastně říkal, že si myslí, že ten systém je dokonalý, že všechny zajímavé místa už jsou pospojovaný značkou, nejhezčí trasy. Nicméně prostor je v územích, které třeba jsou z nějakých důvodů zavřený, byly dosud, takže teď se značkuje v Brdech, který patřili vojákům a teď se otevřeli, a podobně možná ještě vzniknou nějaké oblasti k novému vyznačení, pokud se třeba uvolní nějaký další vojenský prostor, což teď úplně tak nevypadá.
2: Pane Šálku, pojďme se ještě podívat trochu do budoucnosti. Myslíte, že přežijí turistické značky digitální dobu, kdy se lidé díky mobilním aplikacím můžou podívat na mapách, kam chtějí?
1: Já myslím, že je fajn hodit ten mobil aspoň na chvíli do batěhu a nechat se vést něčím offlineovým, což ty značky jsou. A navíc si myslím, že nejde jenom o to, že vás vedou prostě od stromu ke stromu ty značky, ale že máte jistotu, že ty trasy vedou těma hezčíma a zajímavějšíma místama. Jo, takže nemusíte se vyloženě hledat prostě tu značku v té houštině, ale i podle těch map, když jdete, tak ty značky vás spolehlivě provedou trasou, že nebudete litovat, že jste vyrazili.
2: Marek Šálek, autor knihy Turistická značka 44 tisíc kilometrů tradice, byl hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. My moc děkujeme za povídání a ať se daří. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
3: Den v kraji.
0: Dnes jsme vás na Českém rozhlase Vysočina v dopoledním rozhovoru taky pozvali na den otevřených dveří letiště v Náměšti nad Oslavou a zároveň přiblížili, co všechno obnáší náročná a zodpovědná práce pilotů vrtulníkové letky. Krátký sestřih z tohoto rozhovoru uslyšíte hned po písničce.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Když se řekne vrtulníková letka, většina lidí si představí hlavně piloty. Kdo všechno ale stojí za tím, aby vrtulník vůbec mohl vzlétnout? Na to se dnes Hela Dvořáková v dopoledním rozhovoru zeptala přímo podplukovníka Miloše Morkuse, velitele 220. vrtulníkové letky Flying Hippos.
1: To je logicky, každý si představí ten vrchol obsluhy toho stroje, což je pilot, a samozřejmě ten tým je mnohem větší, ať už se týká, když se zhrnul teďka na vrtulníkovou letku, tak ať už zabezpečení informačních systémů, technický personál a ty, co vlastně technický personál, který nám udržuje vrtulníky v dobré kondici, a když to zhrnu úplně na celou leteckou 22. základnu, tak jsou to i ostatní letky, které nás vlastně podporují a mají na starosti to, aby ta základna fungovala, ten provoz fungoval. Máme tam dohromady 6 letek, každá má na starosti něco jiného, tuž zabezpečení, máme tam hasičskou jednotku, máme tam službu řízení letového provozu a ve výsledku to funguje jako velká firma, každý ten článek je potřeba pro to, aby ten vrtulník ve výsledku vzlítnul.
2: Vy osobně jste vystudoval vojenské letectví a letání je vaší vášní. Kdy jste si poprvé řekl, že chcete být pilotem vrtulníku?
1: Asi úplně si nespomenu, který to byl rok, ale vím, že jsem byl hodně malý. Moje maminka by dokázala to zhrnout, takže jsem byl postižený už od mala právě letectvím a vím, že jsem četl hodně knížek od kosmonautiky. Jeden z mých prvních obrázků byl obrázek družice umělé Sputnik, což moje maminka tenkrát zhodnotila, že asi nebudu úplně normální dítě, takže mě to bralo už od mala a tak nějak už jakoby vím, že na základní škole jsem přemýšlel, jaký budou další kroky. Už jsem se tenkrát nastudoval, jak to vlastně se člověk může vůbec stát pilotem. A moje cesta tenkrát, nebo kterou jsem si vysnil, že bude přes Univerzitu obrany nebo České vysoké učení technické obor pilot, a mně se podařilo vlastně po gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou, což je tady kousek od vašeho studia relativně, tak se mi podařilo dostat se na Univerzitu obrany právě obor pilot, a tam jsem věděl, že už není cesty zpět a byla to jasná volba. Malý krok pro lidstvo a velký pro moji kariéru.
0: No už zítra po 11. hodině vám nabídneme rozhovor s Jiřím Váňou, ředitelem projektu Světluška. Budeme si povídat o tom, jak noční běh pro Světlušku pomáhá lidem se zrakovým postižením a proč se z charitativní akce stal fenomén, který každoročně rozzáří česká města, včetně Jihlavy. Tak si nezapomeňte ani zítra po 11. dopoledne pustit Český rozhlas Vysočina.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina krátce před 18. hodinou.
1: Počasí.
0: Teď zdravíme taky meteoroložku Báru Kučerovou. Dobrý podvečer i vám.
2: Pěkný podvečer.
0: Dnes je poměrně chladno, máme tady taky ty ledové muže, tak jak to teď vypadá s teplotami v našem kraji?
2: A ty teploty se teď pohybují mezi 11 a 14 stupni Celsia, byť přes den vyšplhaly mezi 12 a 16 stupňů Celsia a v těch vyšších polohách zůstaly většinou kolem 10 stupňů Celsia.
0: V noci na dnešek se taky na některých místech objevil mráz. Můžeme ho očekávat i v noci na zítřek?
2: A zítra už by tomu tak být nemělo, ty ranní minimální teploty by měly být mezi 7 a 4 stupni Celsia a pokud ta teplota bude níž, tak spíše v údolích při klidnějším větru, tam by ta teplota mohla klesnout až třeba ke 2 stupňům Celsia a jestli přízemní mrazíky, tak spíše s menší pravděpodobností než dnes nebo úplně minimálně.
0: No a dostáváme se k zítřejšímu dni. Jak jsem říkal, je chladno v těchto dnech. Bude zítra o nějaký ten stupeň tepleji?
2: A nemělo by být, právě by naopak mělo být spíše chladněji než dnes. A konkrétně ty teploty by se zítra měly pohybovat mezi 11 a 14 stupni Celsia a obloha by zítra měla být většinou zatažená. Občas se může vyskytovat déšť nebo přehánky a to už v ranních hodinách. A potom ve východní části se k těm dešťovým srážkám mohou přidat i bouřky. A nejvíce srážek očekáváme později večer a ve východní části kraje, právě tam, kde očekáváme i ty bouřky, by mohly být i vydatnější.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A dnešní vydání Dne v kraji je u konce. Po 18. hodině po zprávách pro vás máme na Českém rozhlase Vysočina dechovky pro Vysočinu. Dnes s Lidií Jakubičkovou.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dobrovolníci dnes v ulicích prodávají žluté květy na podporu boje proti rakovině. Hasiči v Náměšti posilují kvůli dostavbě Dukovan. Nejvyšší povolená prodejní cena benzinu zítra vzroste. A zítra čekáme většinou zataženo občasný déšť a teploty do 14 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Dnes je Český den proti rakovině. Lidé mohou podpořit boj proti onkologickým onemocněním. Koupí žluté kytičky měsíčku lékařského za 20 korun. Na Vysočině je v ulicích nabízí přes 800 dobrovolníků.
3: My prodáváme kytičky proti rakovině, aby
4: jsme pomáhali lidem. Protože určitě každá známe někoho, kdo umřel na rakovinu. Mě třeba umřel děda na rakovinu, takže ráda takhle pomáhám.
5: Jana a Tereza prodávají na Masarykově náměstí v Jihlavě žluté květy se světle fialovou stuhou. Jeden si přišla koupit i paní Ilona.
6: Jo, klidně si to nechte.
4: Vy jste štědrá.
6: Takže tam takhle do toho. Že si myslím, že na takovouhle akci nikdy není málo peněz.
3: Tak děkuji moc.
5: Dobrovolníci chodí v ulicích jenom dnes. Žluté květy jsou ale k dostání až do neděle, také na stovkách míst po celém Česku. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Dobrovolní hasiči v Náměšti nad Oslavou mají nové zásahové auto. Má posílit požární bezpečnost regionu v souvislosti s nadcházející výstavbou dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany. Hasiči si vůz dnes převzali poté, co dostal na barokním mostě ve městě požehnání. Maximální cena benzinu zítra stoupne, nafta znovu zlevní. Informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči natankují maximálně za 44 korun a 1 haléř. To je o 14 haléřů víc než dnes. Nafta zlevní o 25 haléřů na maximálních 1,40 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Východní křídlo Severoatlantické aliance bude posilovat protileteckou obranu před raketami a drony z Ruska. Píše se o tom závěrech summitu 9 východoevropských členů NATO v Bukurešti. Na vzniklé nebezpečí chtějí východní členové aliance reagovat posílením výrobních kapacit ve zbrojním průmyslu a společnými tendry na nákup techniky.
7: Opakovaná narušení vzdušného prostoru východních členů aliance nepilotovanými letouny a drony z Ruska ukazují podle závěrů summitu na nutnost konsolidovat protivzdušnou obranu NATO. S iniciativou na spojení znalostí, sil a peněz v tomto směru přišel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho myšlenku vysvětlil prezident Petr Pavel.
8: Bychom mohli dát dohromady ukrajinskou zkušenost z moderního válčení a know-how pro výrobu některých prostředků, se zdroji finančními především a kapacitami výrobními některých evropských zemí.
7: Tím by se dalo podle českého prezidenta přispět k lepší protiletecké obraně hlavně zemí na východní výspě Severoatlantické aliance. Myšlenka je to podle Petra Pavla zajímavá, bude se o ní dál debatovat. Z Bukurešti Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté jsou ve Švýcarsku a ve Friburgu už trénovali před startem mistrovství světa. K týmu se připojil útočník Matěj Blimel, který ještě v pondělí stihl závěr přípravy v Praze. Úvodní trénink ve Švýcarsku si ale prodloužil a zůstal na ledě jako jeden z posledních. A není to proto, že by jako mladší hráč musel sbírat puky. Pokračuje Matěj Blimel.
9: Asi spíš, že tam chci být, baví mě to prostě, když si můžu dát nějaký extra střely nebo třeba jet pár nájezdů na golmany. Na druhou stranu se to bude asi malinko zkracovat ten čas na ledě, protože ty zápasy se budou blížit a nechci úplně jít unavený do těch zápasů samozřejmě.
1: Mistrovství světa začne pro Čechy v pátek zápasem proti Dánsku a už je jisté, že se v dějišti k reprezentaci nepřipojí z NHL ani golman Daniel Vladař, který ve Filadelfii neprošel kvůli zranění ruky výstupní zdravotní prohlídkou.
2: Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, občas se může objevit slabší déšť. Nejnižší teploty čekáme mezi 6 a 3 stupni. Zítra čekáme většinou zataženo, občas deštěm nebo přehánkami a nejvyšší teploty vystoupají k 11 až 14 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Žďársku počítejte s omezením na silnici 360 na průtahu obcí Radešínská Svratka. Jezdí se tam kyvadlově.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a po 18. hodině otevíráme náš oblíbený dechovkový pořad Dechovky pro Vysočinu a číslo do studia je 22 155 49 99, které můžete právě teď vytáčet a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Máme středu 13. května, svátek má Servác a také Ofélie, tak přejeme jen to nejlepší a vůbec vám všem, kteří dneska něco slaví, a nebo jen tak, prostě, ať se máte dobře. Teď už pro vás připravená Sebranka z písní Kajda.
2: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: na Českém rozhlasu Vysočina tedy plníme vaše hudební přání. Pojďme na to, já ještě zmíním, že to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A ještě jednou číslo do studia 22 155 49 99. A já zdravím Jendu z Luk nad Jihlavou. Hezký dobrý podvečer.
1: Zdravím tě, Vítučko, zdravím Český rozhlas Vysočina. Dneska hraju kamarádovi Edovi Němcovi, který se dožívá 80 let. Milý Edo, přejeme tě hodně štěstí, zdraví, vitality, ještě hodně pracovních úspěchů u hasičů, jak seš od mládí tam celý život. A aby se ti dařilo, to přejí loučky hasiči a Marta Jenda z Luk nad Jihlavou. Děkuji ti, Liduško, a někdy naschledanou, naviděnou. Ahoj.
0: Měj se krásně, Jeničku, naslyšenou, naviděnou, určitě budu se těšit a písničku tedy posíláme a přejeme všechno jen to nejlepší.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina už jsme také vybrali další písničku s Jiřinou ze Žďáru, kterou také vítám v našem pořadu. Ještě jednou dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Lidunko, já vás taky a jsem strašně ráda, že se jsem s váma mohla chvilku pohovořit a já bych tohle tu písničku poslala všem lidičkám, kterým nikdo nedá zahrát, který jsou hodný a prostě všechny, který znám regionáci, nebudu to jmenovat, protože je nás moc. A tuhle ta písnička, kterou jsme vybrali, Lidunko, tak ta bude i pro vás. Děkuji. A abyste v pohodě dojela dom.
0: Děkuji moc krát, i pro vás je.
1: Jo, a mějte se moc, moc hezky.
0: Vy taky, ať se vám daří a hezký poslech.
1: Jo, dobře, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou. A Moravanka hraje Hore dědinu.

0: na Českém rozhlasu Vysočina. Hrajeme dál dle vašeho přání a do Havlíčkova Brodu zdravím také Pavla, který se dovolal. Pavle, vítejte a je to na vás, komu budeme hrát.
1: Já vás taky vítám, paní Lidie, a přeju vám i všem dobrý poslech a prosil bych zahrát písničku Moje česká vlast od jihočeské kapely a prosil bych to pro paní Janu z Martinic, aby se jí ulevilo, aby jí už bylo dobře, aby byla zdravá. Děkuju, aby se jí nemoc vyhnula. Děkuju pěkně, mějte se moc hezky. Děkuju vám, paní Lidie, za přání, za zahrání a já vám přeju hodně zdraví a všem dobrý poslech a naschledanou.
0: Já vám také, Pavle. Já vám také moc a paní Janě také posílám hodně zdravíčka, ať se daří. Mějte se krásně a zase někdy budu se těšit na slyšenou. Ano, děkuji taky. A tady už je veselka Ladislava Kubeše.

0: přinesly letos skutečně výrazné ochlazení a taky dlouho očekávaný déšť. Komu udělal největší radost i jaké škody napáchal, to uslyšíte ve čtvrtečním Dobrém ránu. A taky vám představíme mladé kadeřníky, kuchaře a barmany.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: 18 hodin 23 minut právě teď a na telefonu je Majka ze Skály, která má také vybranou písničku, takže komu ji pošleme, nechám na vás. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, paní Lidie, já vás moc zdravím a zdravím všechny posluchače tohoto hezkého pořadu. A dnešní písničku posíláme našim dechovkovým přátelům. Je to poděkování za pozdravy a hezké písničky. Děkujeme Zdeňkovi, který pochválil setkání ve Skále, velmi nás to potěšilo. A zdravíme také Mílu Formánka, Honzu Dobrna, Václava Zeželiva a Mílu Vacka z Vilémovic a posíláme písničku od Jižanů. A vám, paní Lidie, moc děkuju a někdy zase naschledanou nebo naslyšenou. Tak, mějte se
2: vůbec
3: hezky.
2: Mějte se krásně taky a hezký poslech i vám. Naslyšenou příště, budu se těšit, Jižani hrají.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina hrajeme dechovky na vaše přání a teď už vybral také Tomáše z Bystřice nad Pernštejnem. Komu zahrajeme to? Záleží na vás. Dobrý podvečer.
1: Takže dobrý večer. Já bych chtěl nechat zahrát písničku vám, nám dvom, Francovi Ludvíkovýmu a všichni, co nás znají. No a byl se sebou těšit na viděnou a naslyšenou. Šťastnou cestu domů.
0: Děkuju moc, Tomáši. Mějte se krásně, zdravím vás. A Božejáci jsou tady se Švihákem Lázeňským.

A takhle my si tady při středě pěkně hrajeme na Českém rozhlasu Vysočina 18 hodin 31 minut už za pár chvil. A já přidávám další písničku, mám tady SMSku, prosím, zahrajte mi Orchidejí pár, děkuji Jarka, tak samozřejmě i vám, Jaru, vyhovím a hraje Rožmitálská venkovanka.

0: Rožmitalská venkovanka za námi a já už mám teď připravenou další písničku, kterou jsme vybrali s Verčou z Pelhřimova. Verčo, já vás také zdravím a povídejte, komu budeme hrát teď.
1: Dobrý podvečer vám i všem posluchačům a já bych prosila zahrát jen tak pro radost pro ty naše známé a kamarády. Pro přítele Jarouška, paní Tyráčkovej, Stopkovej, Honzovi Dobrna, Jardovi Dodačic a Pepovi Zelenýmu a písnička bude taky pro vás, Lidunko, a moc děkuju za zahrání a zase někdy si zavolám.
0: Já moc krát děkuji. Já moc krát děkuji, Verčo.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se krásně a užijte si také písničku Boršovský pan farář a Babouci.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: A já plním také další vaši písemnost. Dobrý podvečer, prosím vás o písničku Bílé konvalinky pro radost mému manželovi a i všem, kteří poslouchají. Krásně mi zdobí skalku na zahradě, tak mě napadla tato písnička pro potěšení. Děkuji vám za zahrání, Marcela. No tak pojďme na to a zahraje venkovská kapela.

0: Na Českém rozhlasu Vysočí naplním další přání na zavolání také Vítkovi. Střebíče, Vítku, tak vítejte a povídejte.
1: Já vás zdravím, dobrý den, přeju všem. Samozřejmě písničku necháme zahrát mojí manželce. O tom by to bylo pro Kvajzrovi do Opatova, pro Svobodovi do Předína, samozřejmě pro paní Lídii.
0: Děkuji.
1: No a můžeme to pustit, ať to nezdržuju, ono už toho moc nebude, takže pustíme to tam. Mysliveckou pěkně.
0: To máte pravdu, už se čas krátí, tak se mějte hezky, užijte si to, písnička je pro vás. Naslyšenou příště.
1: To dělám intenzivně, celý den si to užívám.
0: To je dobře. Se mějte pěkně. Vítku, naslyšenou příště, Velkopopovická.

přidávám ještě také další vaši SMS-ku, která došla. Zdravím a prosím o zahrání. Hledám galánečku všem posluchačům. Díky, Dáša. Tak samozřejmě už mám písničku připravenou a hraje vám Keramička.

0: A pojďme přidat další písničku, kterou vybrala paní Marie Spolné. Já vás také vítám v našem pořadu a povězte, komu chcete nechat zahrát.
1: Ano, dobrý večer a chtěla bych vás poprosit, paní Liduško, když byste byla tak hodná a mohla zahrát tady v Polné panu doktorovi Noskovi a sestřičce Lence. Dneska mě dělali tady předoperační vyšetření a bylo to moc příjemný a byli velice milí. Byla čekárna plná, ale opravdu s tak ochotou jsme se nesetkali dlouho. A děkuji vám moc krát a jestli byste jim dala zahrát písničku Dolinečku.
0: Já už mám připraveno tak, jak jsme se dohodli. Mile rada zahraji a držím pěstí, ať se operaci taky dobře povede a mějte
1: tak
0: se
1: jo,
0: krásně. Marie.
1: A taky vám přeju hezký návrat domů.
0: Děkuji
1: tak
0: vám.
1: Tak jo, nashledanou.
0: Mám taky nashledanou, naslyšenou, zdraví do Polné. A tady už je Vysočinka.

A ještě tady máme jeden požadavek. Prosíme o písničku pro našeho Pavla Kolomazníka. Vínko, vínečko, damboranky k jeho dnešním narozeninám. Hodně zdraví, které tolik potřebuješ, a všechno jen to nejlepší přeje celá rodina, včetně manželky Slávky. Tak písnička je připravená, hraje damboranka a já se těším příště.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na policii v Jihlavě dnes přinesl muž víc než kilo semtexu. Dolní Heřmanice na Žďársku chystají opravu památkově chráněné kapličky. Ministr Macinka představil své poradce. Zítra čekáme většinou zataženo, občasný déšť a teploty do 14 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Více než kilo výbušniny Semtex přinesl dnes neznámý muž na policii v Jihlavě. U příležitosti zbraňové amnestie odevzdal také znehodnocený granát a dvě igelitové tašky rozbušek. Pyrotechnik z Českých Budějovic naznal, že výbušnina je ve špatném stavu a je nebezpečné ji převážet k likvidaci na delší vzdálenost. Proto ji odborně odpálil nedaleko Popic u Jihlavy.
3: Bude probíhat ničení munice! 3, 2, 1...
4: Policisté z bezpečnostních důvodů uzavřeli také silnici, která do vybrané lokality vede. Celá likvidace proběhla bez problémů a nikdo se při ní nezranil. Zbraňová amnestie, při které mohou lidé beztrestně odevzdávat nelegálně držené zbraně, platí do konce června. František Jirků, Český rozhlas.
2: Peníze na záchranu kaple z 19. století schání Dolní Heřmanice na Žďársku. Dominanta návsi v místní části Oslava chátrá. Krovy jsou ve špatném stavu a dovnitř zatéká. Oprava zastřešení má vyjít na více než 600 tisíc korun.
5: Oslovení odborníci konstatovali, že bude potřeba sejmout stávající střechu, kompletně vyměnit krovy a dodat taky nový střešní plášť. Obec se snažila na opravu kulturní památky získat příspěvek od ministerstva zemědělství. Neuspěla, takže se snaží peníze sehnat z jiných zdrojů. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Policii se už přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Sláví a Spartou. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisté k tomu v pondělí fanoušky sami vyzvali. Podle Kropáčové taky dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, co byli v Edenu na hrací ploše.
6: V současné chvíli kriminalisté nadále zjišťují totožnosti dalších osob. V případě, že se nám nepovede zjistit totožnosti standardní cestou, tak samozřejmě nevylučujeme, že využijeme i formu médií, tedy zveřejnění pátrání prostřednictvím médií.
2: V týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude bývalá velvyslankyně Eva Filipi nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil 5 měsíců po svém nástupu do funkce. Součástí týmu bude taky bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Poradce povede ekonom Filip Šebesta. Sport. Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se v ní s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze dvou utkání. Úvodní duel baráže začne ve 20 hodin.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou zataženo, občas deštěm nebo přáňkami a nejvyšší teploty vystoupají k 11 až 14 stupňům.
1: Zelená vlna Vysočina.
2: Kyvadlový provoz vás čeká na Jihlavsku na silnici 23 mezi Mrákotínem a Krahulčím. Silničáři tam opravují povrch vozovky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Tak k nám zase přišli, paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No, teď už je důvtipnému posluchači jasné, že tedy budeme hodně onikat v dnešním Hezky česky. Kde se to vůbec vzalo, to onikání?
2: Známe ho hlavně z 19. století, ale už od 18. století se u nás takzvaně onkalo, což je rozdíl, protože se zdvořile oslovovalo třetí osobou jednotného čísla. On přišel. Potom později pod vlivem němčiny se začalo ještě onikat. Oni přišli a během 19. století postupně byla tato zdvořilostní forma vytlačena vykáním.
3: Oni se zase vyznamenali. Štovali před tou naší bábou, ať je Rusko.
4: Jste si taky nebral servítek, pane Wachmeister.
3: Co pak, oni se můžou na něco pamatovat? Byli napité jako žok? Měli prasečí očička, místo do dveří lezli tamhle na kamna.
5: Pane Wachmeister.
3: Já jsem jim vždycky říkal, že alkohol je zhouba. Oni to moc nesnesou a pijou to. Tak se zpamatujou? Musí přeci odlifrovat toho špiona k panu Rittmistrovi do písku. Z nás bude mít radost.
4: Už pro něj jdu.
3: No.
1: Co vlastně vyjadřovalo to onikání? Dávalo nějak vážnost nebo proč?
2: Jak onikání, tak potom to vykání, které bylo velmi silné za Rakouska-Uherska, vyjadřovalo jednak zdvořilost, to je v podstatě i dnešní funkce, ale i formálnost ve společenském styku a nebo společenský odstup mezi lidmi z různých vrstev. Za té monarchie se velice dbalo na takovou obřadnost při společenském styku a určitě posluchači si vzpomenou na mnoho filmů například, nebo Jaroslav Hašek s tím hodně pracoval, kdy ti státní úředníci pod penzí podle toho, v jaké hodnosti byli, tak těm výš se vždy onikalo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našly domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne, i když si někdy odřou kolena.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanecká sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul v nejvyšší soutěži porazili Liberec. A počasí zítra oblačno až zataženo, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to ale znamenalo další zadlužování České republiky, doplní předseda ODS Martin Kupka.
2: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Městská policie Děčín hledá nové strážníky. Podle ředitele Marcela Horáka odešlo několik pracovníků do důchodu a teď chybí až 6 lidí. Uchazeči musí mít maturitu, řidičský průkaz skupiny B a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.
3: Práce strážníka vyžaduje podle Horáka také schopnost komunikovat v napjatých situacích a udržet klid, správně vyhodnotit problém a rychle jednat. Velká část práce je preventivního charakteru, zejména hlídkování v ulicích, přednášky na školách anebo pomoc lidem, kteří se na strážníky mohou při pochůzkách obrátit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Vedení radnice potvrdilo, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
4: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7000 sodíkových světel. Za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili v nadstavbě o titul v nejvyšší soutěži Liberec 1-0. V tabulce tak skončí nejhůře na páté pozici. Před několika málo minutami začal duel v pražském Edenu mezi Slavií a Jabloncem. Domácí celek si v případě vítězství s předstihem zajistí titul.
1: Počasí.
0: Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy zataženo až oblačno, místy přehánky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat, večer se naopak na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra docela nízká, stále mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11, vítr mírný, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně zůstává kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. V něm se už ve směru k dálnici D1 jede výrazně plynuleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o slávy. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mi úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě jemu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, který tam jedou, který to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám staré děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože, že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nasbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě. Za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letý, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem. A ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt, to je za mě tvář a budoucnost NHL a

0: Je to tak, no, je to tak a to je v pořádku.
1: A Jaromír Jágr náhodou nejede, nemáte tu informaci, že by se přidal?
0: To, jako, že by tam byly tři generace?
1: Ano, skoro ano. Ne, takže typnul jste si výsledek, zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek, viděl jste to, křičel jste?
0: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
1: Abyste si neublížil příliš, jo?
0: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
1: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
0: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek. I když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože, jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některých hráče, tak je radost.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s nima, s vedením, s hráčem a vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo? Takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a to je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teď komlítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojďhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře,
0: ale...
1: protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce, samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno. Je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde. A jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná jo, nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam půjdu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala trest 5 let vězení. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. A zítřejší počasí, oblačno až zataženo, občas přehánky, večer hlavně na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pražský vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně za 1 miliardu a 400 milionů korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu. Potvrdil to její advokát Jan Pole.
2: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměla v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
0: Policie stále pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policistů má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku včera ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
0: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají, mají se obrátit na linku 158. A ještě jedna výzva policie. Ta stále pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je zhruba 170 cm vysoká. Má světle hnědé vlasy po ramena, obuté měla černo-červené tenisky. Upřesní mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
4: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované, prosím, volejte na linku 158. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým obsadil 2. místo za Ukrajinou.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech Krušný hor i sněhové, nejnižší teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velká oblačnost, místy přehánky, během dne jich bude v Čechách ubývat, večer se naopak na východě republiky od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11. Mít mírný vítr od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec na kilometru 69 stojí porouchaný kamion. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech všech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Stejně jako úvodní hvězda na tričku, bude většina z dílny nejvýraznější osobnosti slovenské country, trnavského rodáka Alana Mikušeka. Před rovnými 30 lety se pochlubil prvním samostatným albem, které otevíral sugestivní Oceán slz.

Zatímco Alan Nekušek naplnil oceán slz, tu nejpravější současnou country vám nabídli naše dnešní hosté pod názvem Dead Horses v atmosféře hudební tradice státu Kentucky. Zdejší rodečky Linda Jean Stokiová s Montanou Hobsovou projíždějí nejen domov Bluegrassu, ale pod firmou Local Honeys jsou častými hosty i v New Yorku. Tady jsou ještě jednou s písničkou Kdybych mohla přestat.

Alan Mikušek a z jeho prvního alba, které vyšlo před rovnými 30 lety, jeho optimistická Svět čaká na nás. Nebude od věci, když připomenu, že album vzniklo v proslulém bratislavském studiu Relax pod dohledem všeobecně uznávaného Josefa Krajčoviče. A tvoří ho celkem 11 písniček vesměs z Alanovy dílny. Tahle se jmenuje Tak už choď.

Stále živý déšť v autorské nahrávce Alana Mikušeka a Michala Tučného, tak sugestivní, že to možná mnohým z vás ani nedalo a vykoukli jste z okna, jestli venku neprší. Nahrávka vznikla v roce 1994 ve spolupráci s golemem Honzy Václavíka. A zase na chvíli zamíříme do Kentucky, do prvního samostatného alba dívčího tandemu Local Honeys. Jedinou převzatou skladbou je písnička folkového Gene Ritchieho z roku 65. Tenhle vlak už tady nestaví.

Alan Mikušek a Hold Country muzice z jeho prvního alba, které vzniklo v bratislavském studiu Relax se studiovou skupinou, v níž byli ryzí tučňáci Jirka Zima a Medard Konopík, Milan Plechatý a slovenská esa Ladislav Lučenič nebo Michal Dočelomanský junior. Na jeho dalších albech se podílel i styl kytarista Petr Klouda.

Linda Jean-Stokiová s Montanou Hobbsovou jako Local Honey se jejich místy hrůzostrašná balada o Frankovi a Billy Buckovi, jejíž nahrávka vyšla stejně jako celé album, se skupinou The Footstamps populárního písničkáře Tylera Childerse v průběhu letošního léta.

Alan Mikušek s Věrou Martinovou a titulní písnička z jeho alba Krídla, které vyšlo v roce 2000, uzavřeli dnešní z velké části slovenský country dostavník. Doufám, že jste si při něm bálečně odpočinuli a že u dalšího výletu nebudete chybět. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera s Alanem Mikušekem. Má pro vás ještě tuhle uspávanku. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu dnes podpořila sněmovna. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Fotbalisté Slavie jednoznačně porazili Jablonec a slaví mistrovský titul. A počasí zítra velká oblačnost, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na hospodaření Českého rozhlasu i České televize by nově mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje také opozice. Ta ale zároveň kritizuje vládní koalici kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií, říká šéfka poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
4: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho nejvyššího kontrolního úřadu.
3: Dohledu nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nijak nebrání. Ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů. Vládní koalice jich má celkem 108. V Mikulovicích na Jesenicku přibude celkem 8 nových obecních bytů. Práce začnou v nejbližších několika týdnech. Pro výstavbu bytového domu se tamní samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
5: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
3: Obec Chřibská na Děčínsku dostane od Ústeckého kraje finance na zázemí pro hasiče při nedávné likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Krajští radní schválili přidělení téměř 680 tisíc korun z fondu pro mimořádné události. Chřibská zajistila pro hasičské jednotky hlavně jídlo a pití, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
6: My jsme tedy se rozhodli, že i tyhle ty náklady, které nám takhle jako vyúčtovali, tak jim jako kraj budeme kompenzovat. Chřibská nemusí být jediná, my jsme určitě připraveni se o tom bavit s dalšími obcemi, které se do toho jako zapojily. Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie s předstihem slaví mistrovský titul. Rozhodlo o tom jejich vítězství v nadstavbové části ve skupině o titul nad Jabloncem v poměru 5-1. A už podvečer ve skupině o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. V tabulce se tak posouvá na čtvrté místo před Jablonec. Liberec už nemůže skončit lépe než na šesté pozici.
0: Počasí.
3: noci na čtvrtek čekáme v České republice oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech, v Krušných horách i sněhové. Nejnižší teploty stále docela nízké mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velmi podobně jako dnes, tedy velká oblačnost, místy přehánky. Během dne jich bude zejména v Čechách ubývat a naopak večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřka. Nejvyšší teploty většinou mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky budou maxima kolem 11, vítr mírný od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer postupně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. Po kolizi dvou osobních vozidel začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh zůstává neprůjezdný. Velmi opatrně také na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní vozidlo. I tam se teď vyšetřuje, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vám slyšel jeden pěkný aforismus. Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Já sám to už dokázal nesčetněkrát. Podepsán Mark Twain. A tím je vlastně řečeno na úvod dnešního divadla úplně všechno. Ty následující minuty budou totiž patřit dnes jednomu z nejslavnějších světových povídkářů a spisovatelů. Tak pěkný večer.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraji, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech, rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a New Orleanským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud New Orleanské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za Svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků. Jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou, a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se James tam zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 000 hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali, a byl jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla 20 tisíc dolarů a její dramatizace 80 tisíc dolarů, tedy přesně 2 dolary za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Obojí je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny, za 100 let bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik tisíc let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jimi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů?

Půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo, vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 cm od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 cm, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy, a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si, zdá se, přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal, a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky.
To je ovšem podvod. A hrozí, že se omravence kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad, je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo, ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak, tak, tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v Nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastní, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... Opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, Ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně. Zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N. senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte.
3: Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
3: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám to.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
3: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900, nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kdy se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Povím si v první řadě rádio.
0: Co máte k tématu?
1: Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul, jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Halo? No. Stěžila má žena, přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě, že nabízí výhodné půjčky, lepší jak v bance. A já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo. A já jsem to říkal doma manžel, co to ještě žila. Ona říkala, dobře jsi udělal, protože ten chlap, kdyby jsi podepsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platný. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všetky ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
0: Roberte, si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně ano? Definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
1: Půjčku a měl už nachystané v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
0: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
1: No, přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
0: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
1: Prosím?
0: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
1: No, protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
0: Mhm, výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
1: Že na mě to řekla tak, ještě žila tehdo.
0: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
1: Tak to si... Jo, tak to bylo kdysi, a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli večák, on uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky a pes otevřel a chlap utíkal, co mu nový skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
0: A umíte říci obchodníkovi jasné ne, a nebo je vám to nepříjemné?
1: Umím. Když prostě se rozhodlé, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu
0: tak
1: přece
0: vědět.
1: Tak
0: umíte asertivně reagovat, tak to má být. Jo. A vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy? Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější.
1: No, teď řeknu, paní Barbožiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šimberku nebo v budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů. Já jsem dostal takovou chudí na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážu v televizi dobré jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
0: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle, a už utíkám do ledničky, do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte. Přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někde viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
1: záleží na finanční situaci.
0: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuju, Roberte, děkuju, že jste se s námi povídal.
1: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. Řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písnička v napřání zahrát včelku Máju.
0: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se, stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kalaš, Uhlíšky, Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady zbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, Já ji nepotřebuju a on pohle, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo, on to měl na sedačce na zadní, ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pám, no dobrý. A tak mi podává a tu máte zadarmo. Já pám, no tak dobrý, děkuju. A jdu a on povídá, no počkejte, tak úplně zadarmo ne. Zas, abyste si mysleli, že to bude úplně zadarmo, tak nějakou slevu vám dám. A já říkám, když jste říkal zadarmo. No jo, tak tuhle bych vám třeba dal za málo. A mám tady ještě jiný věci. Helejte, vyhodil deku a tam měl různý věci. No mě rovnou napadlo, že to někde větši mají znu, že jo, ve skladě. A on pak říká, no helejte, my děláme ve skladě a tam se leco ztratí, helejte, tak já vám to dám lacino. A já říkám, ale helejte, já jsem vám říkal, že to nepotřebuju, ale já jsem to, bych to vzal jenom, když jste říkal, že to je zadarmo. Já to jinak nepotřebuju. A když jste říkal, že byste si to vzal, já pám, no ale vy jste říkal zadarmo. Proto jsem to chtěl, jinak já to nepotřebuju. Tak koukal jako tele na nový vrata, jak se říká, jo. On pán, no tak takhle zase ne úplně zadarmo. Já pán, no tak to neříkejte, že to je zadarmo. A tak jsem koukal a vyskočil ten druhý a povídá, kde bydlíte? A já pán, a proč to chcete vědět? No já bych šel s vámi, já pán, no ze mnou nemusíte, helejte. Já vám nechci ukázat, kde bydlím, že jo. Jo, takže jsme se takhle nedohodli. No a tohle se mi stalo jeden den, no a asi za tři měsíce zas něco podobného, jo, to zas bylo jinde, jo. Takže takovýhle chytráci jsou tady taky mezi námi, jo. Nejdřív zadarmo, pak za málo, jo, a vlastně oni to někde ukradli a kdyby to člověk vzal, jo, tak ještě by měl po potahování, jo.
0: A řekněte mi, pane Miloslave, jaké v úvozovkách zázračné výrobky vás nejvíc pobaví, že někdo nabízí? Napadá vás něco?
1: No hlejte, já žádný zázračný neznám, jo. Většinou jsou obyčejné věci a když někdo říká něco zázračného, tak to je nějaký podfuk, jo.
0: Souhlasím. Třeba magnetická deka, která prý léčí úplně všechno od kloubů po nespavost. Nebo hrnec, ve kterém se nikdy nic nepřipálí. A ještě prý ušetříte elektřinu o polovinu. Nebo nějaký zázračný pás na břicho, po kterém člověk zhubne v leže u televize. To
1: ale
0: jsou
1: neskutečné nabídky. Věci opravdu nejsme, no.
0: Jo. Fajn. Tak ale vy se nenecháte nachytat, to máte štěstí, ale řekněte mi teda, z jakých zkušeností jste vycházel, protože já jsem se musela napálit mockrát, abych teda pochopila, že musím být opatrná. Ale kde to mělo počátek, ta vaše opatrnost?
1: Víte, kde je začátek? V logickém uvažování.
0: No,
1: víte, že já
0: vkládám
1: básničky, jo? Takže já už jsem složil básničky pro kde koho, i pro svého lékaře, jo? A prostě, když někdo chce něco zalacit, no, anebo to, tak je mi to hned prostě odreaguju, nebo ho, jak se říká, nenápadně odrychluju od sebe.
0: Nejste důvěřiví, no, jako ne. Třeba já nebo ostatní.
1: Ne,
0: Tak ne, vám já... se to vyplácí, ušetřil jste určitě spoustu stovek, ale, možná tisíc.
1: Ale mě jen tak někdo nenapálí, jo. Já když jsem byl třeba, dal jsem třeba vyskládně v Kavalíru, jo, a tam už mě znali a říkali, jo, Sláva, ten je i nad vedoucího, jo, a dokonce i pak vedoucí, jo, já jsem třeba vyskládně Kavalír vítal Klause, když dělal ještě premiéra, jo, a dokonce když tam Klaus šel, tak já jsem ho vítal u nás v expedici. Ještě jsem předeběh, nechtít jsem jako předešel i svého vedoucího, jo. A potom vedoucí šel do kanceláře a povídá, Slava, tady bude dělat vedoucího, jo. Jo, tak se tomu všichni smáli, jo. A já jsem říkal, no vidíte, blbci, já jsem si s Klausem popovídal a vy jste se tady někam schovávali, jo.
0: Pane Miloslave, teď jsem se někde ztratila. Tak jestli je to k tématu všechno, tak já vám poděkuju.
1: Já bych vám mohl říct jednu básničku.
0: A na závěr klidně řekněte báseň, po které se pustíme, píseň od Damiens.
1: Tak jdeme na ní. Když se člověk narodí, o světě tu nic neví. Pozná až časem pak, když oblékne hezký šat. Projde se tu po kraji, přátelé mu mávají. To hned pozná lidí pár, ucítí ten slunce žár. Ví, že žije na zemi, všichni jsme jí souzeni. Každý se tu narodil, aby šťastný život žil. Měl tu vše, co by si přál, aby mohl jít světem dál. Tak to pro nás začíná, má to každá rodina. Každý má mít své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
0: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu, nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne? I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne do věží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 800 900. Krásnou noc přejeme. Halo? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne, vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900, linka zavináč rozhlas.cz anebo rozhlas.cz/linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali, když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici, nebo třeba v zaměstnání, i to se prý stává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj. Praha.
0: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
0: Martin, Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jenom jsem se chtěl podělit, já, víte co, já jsem dost blbý, já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu, je, jsem se nějak zadýchal, no,
0: a víte co mě... Začal jste výborně, tak...
2: Jo, no,
0: já se přiznám, že jsem blbý, vy jste dobrý, pokračujte.
2: No, já jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšvihů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako, takovou tu beránčí povahu, že jako, prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my jsme byli, mě už je 55, jo. A my jsme byli taková ještě za komunistu jako poměrně jako bohatá rodina, jo. Táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný.

0: něco takový. A prostě mě nějak ukecala, já jsem říkal, jako já to nechci, že a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo. Vyměnil kliku a říkal, já nevím, 12 let, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako prostě já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. Říkal, ne, jedině na fakturu, už začal být jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl hlavně taky 50-letý, montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali a on vytáhl tu fakturu a dal mi to podepsat. Teď to dal na dveře. A dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo, no. Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatrný, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku, nebo, a tam bylo, myslím, 480 tisíc, jo. Prostě bylo to ve 100 tisících, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepůjde, jo. A teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montárek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo. A namířil mi to, prostě mi to vrátil do boku, no. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat, jo.
1: Počkejte, no, jak můžete říct, no, že jste neměl strach?
0: No já v takových situacích většinou, to jste jak ve snu, no, prostě mě se stalo víckrát něco podobného, já, jako to mi říkalo víc lidí, že vlastně, jako člověk je takový klidnej najednou.
1: Nebo zamrznutí, no,
0: no něco
1: pokračujte.
0: Takový, no, no a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam u nějaký klikák, načež on se ještě otočil u toho Vítova, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, jak jsem, když na mě mířila pistola, neměl jsem telefon, že jo. A on říkal, no jo, tak to jste měl, jako prostě, i když na vás mířila ta pistola, jste vás měl zavolat. Jo, a já jsem říkal, no co byste dělali, tak on mě zastřelil. A ten policista mi říkal, no my bychom udělali pak zápis, jo. Jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on by vás zastřelil a my bychom udělali zápis, že jo. Jo, teď jako, co no. No, takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a, ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda nezaplatil, jako nevím, no. Tak to je jedna taková zkušenost, no. Prostě pozor na ty slečny, no.
1: Pozor na no. Slečny. No, to teda věřím, že to je situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně neponaučil a něco se opakovalo.
0: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že jo, ty přes počítače, všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona si vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně, jako odhalit policii ten zločin, teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodné číslo, že jo, nebo přefotit v občanku. A jak se v tom má člověk vyznal? Já nevím, jo.
1: Jako, no rozumíte? To je pravda, že dnes už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
0: No. Poslyšte, abych ještě jenom takhle do éteru teď takovou jenom zkušenost, to je, trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistů, rozumíte, jako mít vlastní majetek bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat do telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče

0: sbírek, jo, ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýhle, tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklízeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, a vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradli. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky, no.
1: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
0: Taky hezký večer všem, naschle.
1: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá, dárek, milé vystupování. Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo, já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdalo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo, a domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim podepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál a každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákoníku o čumák, vřele doporučuju, jo, proto, byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No, tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zaznašli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat to, tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?
1: Že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky se stříhají. Nesestříhají, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo, to je digitální a jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
0: Dobře. Víte, já myslím, že je velmi náročné někde reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
1: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout. Ne. Tam
0: jo,
1: všechno,
0: já jsem
1: co jsem, jako
0: já už jsem to
1: říkal, tak velice ochotně jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
0: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
1: No a tu knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju.
0: Děkujeme.
1: Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 000, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic, jo?
0: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
1: Taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr. Já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet. Jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 tisíc. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. Ještě úplně než začnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak jsem nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo kam na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Mm-hmm. Tak a teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, tak je to docela problematické a je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta. Že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. Ale to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Ze své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, ty výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na tom byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou. Podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takové výjimečný, že se člověku někdy taky podaří mít ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkávám, když takhle volají. Jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl. Jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano. Prostě kdo ví kde, na Facebooku Kýhovíra, kdo ví kde. Tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ať to zní divně, že člověka nezajímá peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají a já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod. Takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no hlavně jsou fakt neodbytný, že už to zkouším možná 2 roky, opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošle policajty, anebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda, ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. A to jako, a jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má 1 na 2 miliony lidí, ale to něco jsme zase odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mě záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořad i v rozhlase. No a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudního, jak si neudělá. Myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jako zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plní síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někde tu achilovou patu a tama by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, se překvičila. I ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty, já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, jako předevčírem měla soudní řízení možná, s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? Jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achilovou petu. Že taky někde. Jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude, kudy aby se manipulátoři dostali dovnitř, teda prostě do jeho někam tam, kde, no, kde by ho dokázali taky tohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, tohle jsem nechtěla říct, ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se totiž probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani nikde prostě najít na silnici nebo tak, a protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě, to je moje krédo.
0: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
1: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: Dvojka od Žalman a spol. 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varvaríková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto v uvozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí. Takže to je taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu, a takto si to zjistím, telefonní číslo vyhledat a jsou tam okamžitě. Je tam i graf vidět nebezpečnost v procentech toho čísla ze 100%, kolik většinou je to 70-80%.
0: Děkujeme, paní Jano.
1: Takže kdo tu možnost má, tak to takto si a zrovna si to tam zablokovat třeba v telefonu potom.
0: Ano, existují stránky, které lidé nebo kde lidé sdílejí zkušenosti s různými čísly a píšou, jestli šlo o reklamu, podvod nebo nějaké jiné obtěžující hovory. Člověk tak často zjistí, že stejné číslo volalo i dalším lidem. A je pravda, že některé tyto služby ukazují i hodnocení nebo upozornění, že číslo bývá označováno jako nebezpečné nebo podezřelé. Děkujeme, že jste to zmínila, paní Jano.
1: Takže přeju pěkný zbytek noci všem. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Paní zde napíše na web noční linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala. Reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení pantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v doma svých potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefonu různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci tam mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. A vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhý, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký takový obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tyjo, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo, mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě. Já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všechno tohoto předal, jo. No, pán, co to vzal, že jo, na 158, se mi řekl, že bohužel nejsem jediný a že to prostě úplný standard a že s tím asi, že to prostě někde zaevidujou, ale že se asi s tím zdít nebude, jo. Nebo že to je velice, velice složitý, až to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky mi to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám teďka povím, a od té doby je klid a mír, tyjo.
0: No.
1: Já jsem mu říkal, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid, tyjo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Ne, nejsem. Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím. A když to nepotřebuju, že jo, ale opravdu ne, opravdu nejsem ten typ, protože já, víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo, to nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
0: To je zdravý přístup. Děkuju, Roberte, za čas, který jste věnoval teď noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
1: Hezký večer a mějte se krásně. Díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý

0: výhodná. A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává. Právě o tom se dnes povídáme v Noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
1: Hezké brzké ráno neboli večer. No já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy.
0: Pane Jiří, slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytučit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
2: Tady Jana Klatovi.
0: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tému.
2: Stlumím počítače.
0: Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli. Tak povídejte i váš příběh.
2: Vypráví o těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc a ráda bych ji sdělila. Jo? Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu, nabízeli brýle, který mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a tak, a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama, tam prostě brýlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam si vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit. Jo? Mě, je to německý patent, jo? Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo? No. No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle. A představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd a nebo s někým jednám a on se mi snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic, jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
0: Aha.
2: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který to. No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit. Tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle. Jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu? Ten inzerát už na internetu nevisí. A oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? Tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích.
0: Jo?
2: Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že ten výrobek prostě není, že jsou slabý ty brýle. No nemám, prostě doběhly mě úžasným způsobem, jo.
0: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
2: Já mám na že jsem to objednala a na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
0: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou, zkoušela jste kontaktovat nějakou...
2: Mám, protože oni ví, já nemám, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
0: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to ponaučení.
2: No. Já jsem ani z té krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
0: Dobrá.
2: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou úplně něco, co se vám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali. A pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal.
0: No,
2: to je dobrý, ne?
0: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout a já si, to už je opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala. Možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco. Oni mi poslali knihu, jak zhubnout. A vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita. A důvěřivost, určitě nejsem jediná. Tak děkujeme moc za tuto zajímavou zkušenost.
2: Já jsem si jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo, taky nebylo to levný a já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím a ona mi poslala štos takových papírů, tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějaký ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla. Jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
0: No, vidíte
2: to. A
0: to
2: jsem byla mladá.
0: Tak děkujeme za váš čas. Jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
2: Já omílají jedno zájezdy a nabídky někdy na ulici a no prostě omílají to, co už je pase, to, co už v podstatě...
0: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme připojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
2: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodiv, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit. Ale to byl fakt tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
0: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: Telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, Mladá Boleslav.
0: Od Mladé Boleslavy. Vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně, naletěl jsem na podvod konkrétně práce. Já jsem byl zaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíše smlouvu a tak. Poté mi přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého nového, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: Mm-hmm. No ale nejste asi jediný.
1: No nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No to věří. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější, ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5 000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako si mi na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal, stejně jako mi to bylo nic platný, a stejně jako nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, za prvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil?
1: No musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu, dovolání se nikoho, ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě. Nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Nevím, vůbec nechápu, no, jak se to stalo. Nikde jsem žádný podpis nedělal. Jo, když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký leták, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, kde byste vzala na právníka, když nemáte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako,
0: no.
1: Vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak... Nikdo prostě... Nikdo nepomohl.
0: No, tak i když doufám, že žádný příště
1: jsem
0: nebude.
1: Jsem tak ďábu, ale nikdo prostě neměl chuť. Jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo.
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no. Vám přeju, aby to bylo poprvé a naposledy. Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo. Tak jo, nashle. Dobro.
0: Důvěra je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuju, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické Hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou Spejblovu reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jseš na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku,
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, no, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
4: jak
2: ne,
4: jsem se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, slyšíš, Taťuldo?
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo na čí já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha, ty...
4: Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout, to už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy si nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: No, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati,
2: pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
3: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati? Vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
4: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
4: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: nevadí, mistře, nevadí. Hurweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, a co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
3: Přinese.
2: Ano, jako...
3: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
4: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
4: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
4: Nápad. Vidíte,
2: no, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
3: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniera, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuju. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco.
2: Tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky nerad, tati.
2: Baště, za nehloupé řeči.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No, prosím.
4: Moje dcera jaksi mi jde do let.
2: Ano.
4: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano, ano.
4: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
3: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem to.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
4: Ano, tady... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
3: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak, to já znám jednu... takovou hospudku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpero, Miloši.
4: Ano, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
2: O, jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat, nebo...
3: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
3: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
4: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
4: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
2: k rybníku.
4: Šli k rybníku a potom...
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
4: To je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
4: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otecko Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud jde o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastat i nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbytně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říct, a ruku na srdce, vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve

0: naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat. A tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne. Že ano. Nejsem takový, který by snad chtěl a tomu podobně, že když samozřejmě, se ví, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, teď jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že ono, přece to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
2: Tak ti si říkáš, že hezký.
0: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
2: Ale tati, vždyť jsou na něm i dvě jednušky.
0: Jedničky, koukejme se, kde pak?
2: Tady dole, podívej se.
0: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
2: Ale jsou to jednušky.
0: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady z mluvnice. Chlapče, z mluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
2: Prosím, já mluvím dost.
0: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
2: Nás se pan učitel na nic neptá.
0: Jak to?
2: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
0: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
2: První pát do co třeba s, druhý pát číko a čo třeba sa, třetí pát komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... Chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
2: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
2: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
2: Prýma, tati, ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
2: Je ta dlouhá.
0: No. A teď se ptej na podmět.
2: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
2: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
2: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
2: Spolkla chroustala.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
2: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kde pak podá to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
2: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
2: Ve mlíně.
0: Ale ne.
2: Je ve splavu.

0: ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslím, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl, kam no, zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Myslím, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kde pak?
1: Kráva chytila u splavu Vojdu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale kde pak na trh šel? Šel ze mlýna na trh kolem splavu.
1: Vojta šel se splavem pro chroustáš.
0: Ale ne, všechny Vojta ze mlýna vedl chrousta, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Ty mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak... Tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl...
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách chrousta.
0: Ale je.
1: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal... Podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, aby zvodil. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům, Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv. Hrocha nebo autokar, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Ano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že si žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se. Ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tati, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: no. No co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
2: Zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
2: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale...
3: O to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiším asi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: snížek.
2: Jo, takhle,
4: no a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
4: No?
2: Počkat, první sníh?
4: No.
3: Tati.
2: Jo, napad sníh.
3: Sláva, slávinečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
3: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, Taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
3: Vypravuj, tatí,
2: no, když já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Taťo, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se. tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tati.
2: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám. No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
3: No, to je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte. Odrazit se. Letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl málem až na letiště.
3: No jo. Tati.
2: No.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já?
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
2: No samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mívali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Jú, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.